Evropy 2.

Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos měsíc na váš maturák. Přesněte se soutěže o maturák. Podrobnosti na webu Evropy 2. Děkuji za pozornost.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza Evropy 2. Headliners pro tento víkend. Macy. Special Drum and Bass set by DJ Brian. DJ Flux. V sobotu od 10 večer do 4 ráno. Dance Extravaganza Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To tady já,
3: ale ne.
1: Co? Haló, kdo?
3: Haló.
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne.
1: Ne.
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
1: to se nemožný.
0: Jsme Evropa 2.

Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos tisíc na váš maturák. Přesněte se soutěže o maturák.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Haló?
0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná. To je pan Kašpár?
3: Ano, správně.
0: Helejte se, já jsem viděl váš inzerát v anonci, že pro sebe hledáte zajímavé uplatnění.
3: Ano.
0: Helejte se, já bych pro vás nějakou nabídku.
3: Poslouchám.
0: Já bych potřeboval, abyste vozil Helenku.
3: Prosím, koho?
0: Jde o to, že ona prostě potřebuje, aby ji někdo vozil prostě na kšefty, rozumíte? Ona totiž tančí u tyče, Helena.
3: Jo, no.
0: Máte s tím nějaký zkušenosti?
3: No, já jsem dělal multilevel ve finančnictví.
0: Já tady čtu, že máte zkušenosti z toho bojového umění.
3: Z bojového umění?
0: No z toho marketingu.
3: No jasně, mám.
0: To je
3: dobré.
0: Prosím vás, to je nějaká škola Shaolinu, nebo co to je?
3: Ne, to se nerozumíme. Proč potřebujete někoho takového?
0: Já bych potřeboval někoho právě nějakého drtiče.
3: Víte co, já jsem obchodník, já jsem přes ten obchod spíš.
0: No když to bych se taky uplatnil tam. Protože ono je potřeba potom od těch klientů vybrat peníze za služby.
3: Pojďme si domluvit schůzku.
0: Vyšíte se mnou nebo Želenkou?
3: Kdo má právo o tom mluvit?
0: No tak právo o tom mluvit má skoro jakoby každej, respektive samozřejmě musí být starší 18 let, že jo? To je pochopitelný.
3: Tak prostě s někým kompetentním.
0: No nejvíc kompetentní je Helenka. To vám můžu říct, že já jsem jí poznal a je velice kompetentní.
3: Jasně.
0: Takhle, co se týče financí?
3: No, já bych si v každém případě představoval fixní plat, abych měl nějakou jistotu, že něco dostanu, aby to nebylo ohledně...
0: No, já zas bejt vám, abych toho nešel takhle po hlavě, jako mít jistotu, že něco dostanete. Radši bych to dělal s gumou, že jo?
3: No.
0: Já nevím, vyhovovalo by vám, že vám dá Helenka fakturu?
3: To by šlo.
0: A nebo vám to taky může zaplatit v naturálích?
3: Víte co? O čem se teďka už vlastně bavíme?
0: No o píchání.
3: Pane Mrázek, máte se zájem setkat?
0: Jako s váma?
3: Jo.
0: Ne.
3: Ne. No tak potom teda nashledanou.
0: Nashledanou. Let's go! Maximum 3 muziky.

0: Posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných
1: šířkách. Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
3: Tady jsou Skotci, volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Prosím.
0: Haló?
3: Prosím.
0: Haló, prosím vás, to je Rado?
3: Já jsem Rado.
0: Dobrý den, prosím vás, já volám z Českého hokejového svazu a vy jste reprezentant.
3: Moment, to bude asi nějaký omyl.
0: Vy jste reprezentant Slovenska, teďka pro nás. Díváš se na hokej?
3: No jasné.
0: A co jste tomu říkal?
3: No paráda.
0: To je ostuda, co, že to ty naši nevyhráli ve finále.
3: Vyhráli minulý rok, nemůžu každý zase.
0: A vy jste fandil Rusům, nebo?
3: Ne, já jsem Slovák, já jsem fandil Slovákům.
0: Slovákům se normálně fandil, jo?
3: No.
0: Co se tam děje?
3: Oslaví. Hoši oslavují majstra, takže je to tu veselé.
0: Jako mistra na stavbě, jo? Nějakýho. Ještě pořád slaví, jo?
3: Jasné, všetci jsou tu jako mírně spoločensky unavení a všetci oslavují, takže je to...
0: A jak jste se cítili, když naši vyrovnali na 3-3?
3: Jaký váši?
0: No, naši přátelé ze Sovětského svazu.
3: Hej, chlapi, ale o co tu vlastně jde, já vůbec nechápem.
0: Jde o to, že vlastně ten titul vám nepatří, víš co, protože to si zasloužíme spíš my, a, nebo Japonsko, že ty hráli mnohem líp.
3: To určitě.
0: Víš co, jako, já nezlob se, ale vy si ještě musíte počkat, ještě jste hokejově jste ještě nedozráli, víš. Ještě jak 2-3 roky a pak možná jako dostat se nějak do toho semifinále třeba, ale...
3: To mi chcete jako naznačit, že my jsme to nějak nepravom vyhrali ten titul, alebo jak to má chápat?
0: Ne, já jsem jenom chtěl naznačit, jako že kluci z Ruska byli unavení, že jo, po tom zápase s náma vlastně a...
3: Čau.

0: Kluci! Kluci, tak já vám gratuluju, vidím, že jste rozjetý jako mašiný.
1: Tak prosím.
0: Říkám, pohodě kluci, já vám gratuluju, vidím, že jste rozjetý jako mašiný, tak si to užijte, jste zlaťáci, nazdár.
1: No jasné, díky moc. Maximum
2: muziky. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a

0: A my už tady odpočítáváme, přátelé, vteřiny do 6. hodiny raní. Dobré ráno, je tady se mnou dneska Katka, to vás asi nepřekvapilo, to podle mě jiný jména už ani neexistují u holek, ale tohle to je Káťa Podrazka.
1: Ahoj, hezké ráno.
0: Ahoj, hezké ráno. 40 vteřin do 6.

0: teď jsem tady, člověče, koukám tady na titulní stranu Blesku, ještě než začneme, a tady je Marie a František z Havířova. 70 let od svatby bez jediné hádky. Tak a už jsem naštvaný.
1: To je nějaká sranda, ne?
0: Už jsem na... Přesně. Co to je, jakože tohle to se má člověk jako dovědět hned po probuzení? No tak to je strašný. To je skutečně nechutný. Jako. Tak můžeme na zprávy. 6.00, Káťa Podrazka, Evropa 2.
2: Krásné ráno. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout koaliční vládu premiéra Andreje Babiše. Debata zabrala 3 jednací dny. Pro svržení kabinetu hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců. Pro pád vlády by bylo potřeba nejméně 101 hlasů, tedy nadpoloviční většina. Američanka Krista Pajková, která skončila v nemocnici po nezdařené popravě smrtící injekcí, je v kritickém stavu. Lékaři jí poskytují péči k záchraně života a přesnější prognóza ohledně jejího zdravotního stavu zatím není možná. Tato nyní 50-letá žena byla k trestu smrti odsouzena před 30 lety za vraždu spolužačky. A teď už se nám z regionu hlásí Zuzka.
3: Město Hradec Králové hodlá převést vodní plochu Stříbrného rybníka v areálu stejnojmenného kempu společnosti Městské lesy Hradec Králové. Hodnota asi 7-hektarového rybníka je téměř 64 milionů korun. Město tím naváže na nedávný převod nemovitostí kempu městským lesům, schválený zastupiteli. Sjednocení vlastnictví do rukou městských lesů by mělo zjednodušit a zrychlit rozvoj celého areálu. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola extraligy České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Motor zdolali v O2 aréně po 11. v řadě. Gólem a asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík. Sparta se v tabulce posunula na 4. místo.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si aktuálně dejte na D1 z Prahy do Brna. Na kilometru 157 máme hlášenou nehodu a komplikace hlásí taky D8 na trase Praha Ústí nad Labem. Na 25. kilometru tady stojí odstavené vozidlo, tak opatrně.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz. Evropa 2, jak je venku?
0: Takže počasí.
2: No, po řadě těch slunečných dnů nás dneska čeká taková částečná změna, protože ji přinese studená fronta od západu v Čechách, proto počítejme převážně s polojasným až oblačným, na západě až zataženým nebem.
0: Co to?
2: Na déšť pak dojde ale jenom výjimečně a co se týče teplot, tak to budou stále vysoko 20 až 24 stupňů Celsia. No, tolik dnešní první zprávy a teď už začíná ranní show Evropy 2.
0: Tak, Káťa Podrazka, Leoš Mareš, Jakub Kohák a Ben Kristoval.
2: Wow.
0: Teda, hele, nedělej wow. Já jsem viděl... Já jsem viděl, jak jsi se prostě nahodila.
2: Jako, no jo, no tak přijde Beník. Tak
0: přátelé, to jste neviděli, prostě ona jak na diskotéku normálně.
2: Co povídáš?
0: Normálně na diskotéku. Já jsem si říkal, co já si vezmu na sebe, abych jako vypadal
2: a
0: jako...
2: Ty prd vidíš, prosím tě, přes ten počítač, že to děláš, jak kdybych tady měl nějaký kropík, nebo...
0: Má sako, no, přátelé, sako, takový jako...
2: Nevím, jestli to Ben docení.
0: Vypasovaný sako, prostě na diskotéku, jako když jdeš. Já jsem si vzal samozřejmě kšiltovku.
2: No tak ty nemusíš nic.
0: Já nemusím nic, to je jasný, ale radši jsem si vzal kšiltovku, aby to nebylo tak evidentní. Ale jinak,

0: Není to úplně pravda v našem věku, viď, Káťo, my musíme hodně věcí.
1: To jo, no, to už je hodně práce. Tak
0: mazat se prostě, viď,
1: všude.
0: Cvičit a hlavně stávat do práce. My musíme stávat do práce, ale nám to nevadí.
1: A my tady jedem bomby.
0: Přátelé, nemusím nic, já když jsem tohle viděl v O2 aréně kdysi, když jsem byl se synem, tak celá hala zpívala text. On udělal jenom ne, ne, ne, ne a celý zbytek textu zpívala O2 aréna sama. Bez jediného zásahu Bena.
1: A ty jedinej.
0: Já jsem jenom koukal.
1: Pusinka do kořán.
0: Já jsem měl pusinku do kořán, že já mám proto samozřejmě respekt. Tak, musíme říct důležitou informaci, snad nikoho nesklameme. Asi jste nečekali, že by tady Ben Kristoval byl v 6 ráno.
1: Ještě hajá.
0: On ne, nemusí stávat. Nevím, jestli jel včera bomby, spíš jel spát. Je fakt, že jsme si jednou psali předevčírem a to bylo takhle po půlnoci, v jednu ráno.
1: Si píšete, jo, takhle?
0: No, já jsem mu psal, aby...
1: Dobrou noc.
0: Aby mu vyšlo dobře KCPčko, on měl ten symfoniák, Red Bull Symphonic, jo. Nevím, jestli to víš.
1: No, vím.
0: Měl dva koncerty, úterý, středa, tak jsme si psali a on mi napsal, já mu napsal teda přes den, jo, a ráno, když jsem šel do rádia, tak mi, pípla zpráva, objevil jsem zprávu z času 1:06 ráno, Děkuju, Leoši, je to mega náročný. Tak budeme zavolat. Třeba už je vzhůru, když má být tady za hodinu. Jo, to jsme ještě neřekli. Ben Kristoval by měl přijít v 7:30.
1: No tak to je za hodinu a kousek, že?
0: To je za hodinu a kousek.
1: Já myslím, že už by jako vzhůru mohl být.
0: Mohl být, ale jako jestli chce brát nějakýmu Leošovi jako FaceTime, to se neví samozřejmě.
1: Teď si třeba čistí zuby,
0: teď
1: že?
0: Teď si třeba čistí zuby.
1: Byl nějaká sprška, ježiš, počkej, si to představím.
0: Já, ježiš, ty si, to je hrozný, my tady pak budeme se pod tebou vytřít.
1: Jestli se asi sprchuje studenou.
0: Chápeš to, ale mně se zase líbí, Káťo, že to říkáš takhle jako upřímně.
1: Víš,
0: že to nějak nemaskuje, že třeba že máš ráda jeho tvorbu, nebo takhle. Ranní show, dobré ráno. Vy jste vzhůru. Haló.
2: Dobrý den.
0: Vy jste vzhůru. Tak jenom informace pro vás. V 6:30 přijde Beník. V 6:30. To jsem jenom chtěli říct, že vidíte lidi vzhůru. Jo, jsem řekl, v 7:30. Tak začínáme.
1: Tak pojď.
0: Začíná ranní show.
3: Sponzorem ranní show jsou ČSOB Drobné. Už žádné drobné po kapsách nebo v prasátku. I z drobných mohou být totiž velké peníze. ČSOB.cz. Partnerem ranní show je Filbek. Filbek filtrujeme kohoutkovou vodu na zdravou vodu. Nanouhlíkový systém filtrace kohoutkové vody Filbek. Více na filbec.cz.
0: Tak jdeme. Brazil.

0: 6.12, ještě jednou informace, Ben Kristoval v 7.30, že hodina 20 a máme tedy čas na sebe, Káťo.
1: A to je dobře.
0: To je dobře.
1: Teď my se ani neužijem.
0: Tak, tak až přijde Ben, tak mám samozřejmě po ptákách, takže já to musím využít teďka rychle.
1: To já ne právě.
0: Tak, Káťo, jak to máš ve vztahu? Dlouho jsme se neviděli.
1: Jako až takhle. No jako partnersky myslíš doma, jak to jako to funguje?
0: Totiž, kdo poslouchal ranní show před 12 minutama, když jsme začínali, říkal jsem, že titulka Blesku dneska Marie a František z Havířova, 70 let od svatby, bez jediné hádky.
1: To je nádhera.
0: To je teda opravdu hnus. Skutečně, takhle kazit náladu obyvatelstvu, a teď já to tady otevřel a píšou, hádat se otazník, to my neumíme. Úžasných 70 let jsou manželé František 91. Mm-hmm.

0: Manželé jsme 70 let tady píšou.
1: Já jsem nedělal platinovou svatbu, zlatou. To podle mě nejde hrát.
0: Zlatou?
1: Zlatou taky ne.
0: Počkej,
1: já vždycky jsem jako na začátku, amatér. Já jsem na začátku těch svatb, já vždycky dělám jako nultou svatbu, víš, jako nultý ročník.
2: Ale počkej, musíš říct, děláš i druhý svatby. To je... Třeba některý ženiši už jako měli svatbu.
1: Je pravda, že už jsem někomu hrál jako po druhý na svatbě, druhý, že jo. První kolo nevyšlo.
0: Ale proč by si nemohl hrát jakože na platinový svatbě? Co si řekl, že jako, že to nejde hrát? Prostě normálně, hele, normálně hraješ, ale zároveň to i pro... Hele. Posluchaj, jo. Svatební noc, jo.

0: Tak tohle můžeš mít jako první tanec, jak si vždycky hraješ, první tanec na platinové svatbě a oni potom rovnou, on jí veme a odcházej do svatebního apartmána svatební noc.
1: Budu se inspirovat, jenom přemýšlím, kde se vlastně jako dělá reklama pro tu 70-letou jako svatbu, víš?
0: Jak
1: jako,
0: reklama?
1: No, kde bych si měl jako udělat reklamu, jestli mám jako si předělat web, jakože svatební DJ no, pro platinové svatby, jenom, víš, jako přemýšlím, no, já se jak si, získat ten kšeft?
0: Já jsem si spíš myslel, že prostě ty děláš všechny svatby, a tak platinová je jako součást, jako jedna z možností.
1: Spíš si možná říkám, že v dnešní době bych měl začít dělat rozvodový party.
0: A že a neboj takovýhle, jakože reálnej. Zachovíme si romantiku a jdeme na Káťu. A to je tady Káťa. Takže,
2: na mě, jo.
0: No takže ve světle tady ty informace,
2: no,
0: že Marie a František Kročkovi z Havířova jsou spolu 70 let.
2: Já tě nepotěším, protože já mám nakročeno k tomu, abych dopadla jako Marie a František.
0: Nakročeno,
2: protože my se taky nehádáme.
0: Tady mimochodem v Blesku, pozor. Ne?
2: Ne.
0: Vy spolu nemluvíte.
2: No mluvíme, ale nehádáme se.
0: Dobře. Hele, na jedné straně Blesku, jo, strana 11. Manželé jsme 70 let. Pak je tady druhá část, aha, tady v rohu. Diamantoví jsou i Tkadlecovi. Manželský slib si po 70 letech připomněli i Josef 94 a Hana 90 Tkadlecovi z obce Masty u Bílého újezdu na Rychnovsku. Podle blízkých jim vztah vydržel díky vzájemné toleranci. Poznali se na zábavě, ona byla vyučená tkadlena. Většinu života však pracovala jako pošťačka. On byl podkovářem a živil se i jako instalatér. Dva roky po svatbě se jim narodil syn a potom já, řekla jejich dcera Hana. 75 let. Je to tak. Manželé mají i 5 vnoučat a 7 pravnoučat. A na stejný stránce toho Blesku je tady nahoře. Zapálil ženu.

0: fakt. Do grilu chrstl hořlavinu a zapálil ženu. Takže prostě nebe i peklo. Ranní show Evropy 2.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo, za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
7: S mým hlasem mi pomohla AI. Mňau. Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
8: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dílera.
9: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za 1000 s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natypuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
10: Tango pro tři.
11: Ve světě reflektorů se hraje o víc než o vítězství. O sny, o lásku, o druhou šanci. Jmenuji se Ján Koleník a ve filmu Tango pro tři hraju Kristiána. Těším se na vás v kinech od 1. října.
12: Bude to tanec.
13: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
9: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2. Zpátky k muzice.

0: 6 hodin 25 minut posloucháte ranní show na Evropě 2. Dneska je tady se mnou Káťa Podraská. Dobré ráno.
1: Čau.
0: Tak, tím pádem, tím, že je tady se mnou dneska a včera tady nebyla, tak asi podle mě neslyšela včerejší vysílání.
1: Co mi uteklo?
0: A já se tě chci zeptat, jestli jsi věděla, nebo jestli víš, že včera byl Den seniorů.
1: Prosím tě, vím to, protože já jsem vysílala odpoledne a byla jsem tady chvilku s Pavlem Cejnarem a ten to tady zmínil.
0: Ten to zmínil.
1: Jo, jo.
0: A my jsme měli včera takový jako hodně silný vysílání.
1: Aha.
0: Hodně jsme se bavili o starších lidech. Vlastně dneska jsme úplně tak jako přirozeně navázali, i když neplánovaně. Bavili jsme se tady o zlaté svatbě, o diamantové svatbě,
1: O platinové svatbě.
0: O manželech, kteří jsou spolu 70 let. Jo? To znamená, jsou ve věku 90, 90, 93. A vlastně to volně jako navázalo na
1: včerejšek.
0: Ten včerejšek, na ten Den seniorů. Včera se stala totiž taková věc. Mě poslal jeden domov důchodců písničku, kterou natočili.
1: No.
0: A poprosili mě, abych jim ji schválil, aby si ji jako mohli zveřejnit. Doma mě jako poprosili, ono se to totiž týkalo mojí písničky.
1: Oni předělali tvoji písničku.
0: Tak,
1: kterou?
0: Mimochodem, jsem zjistil, jak se dostali k tomu základu, že ten základ, který použili, je takzvaně originální a není na YouTube.
1: Mm-hmm.
0: Tak, byl to Ondra Vodný.
1: Počkej, takže nějaký remix?
0: Ne, Ondra Vodný evidentně má tady přístup do systému, do počítače. A tady v počítači je ten základ, ten originální,
1: jo,
0: který jinak nejde sehnat.
1: Aha.
0: Jo? A oni to naspívali do originálního základu. A já jsem si říkal, ty bláho, jak to dokázali? Mm-hmm. A pak se ukázalo, že tady mají normálně špeha našeho kolegu moderátora Ondru Vodnýho. Ten jim sehnal ten základ. A jako samozřejmě mě to moc potěšilo a včera jsme to pouštěli. A já ti normálně musím říct, že se z toho stal normálně hit včera.
1: Fakt jo,
0: jako,
1: budeme to hrát, jo.
0: No,
1: Evropa 2 Music Chart.
0: Jakože takhle, je to opravdu jako silná věc, protože oni, ty, co tam zpívají, jsou opravdu ve věku tady těch manželů, co mají těch 90 let, jo. Mm-hmm. To je až jako takhle hodně. Jo, to není jako, že to jsou 60-letý mladíci. Mm-hmm. Jo, tam je i pán 90 let. A referent teda zpívá mladá holka, něco jako ty.
1: Mm-hmm.
0: Ta to dala celý dohromady, ta to celý vymyslela. Ta je zblbla a pak mi napsala zprávu. Zasílám vám píseň klientů domova pro seniory Bukov. Omlouvám se lidem, co to slyšeli už včera. Trošku to opakujeme, ale za prvé se z toho stal hit a za druhý to opakuju tady pro Káťu. A lidi...
1: No ale včera jste to nehráli, nebo?
0: Hráli jsme to, dokonce dvakrát. A lidi psali, že ať to hrajte to. Takže písnička klientů domova pro seniory Bukov a tak chtěli to zveřejnit a tak dále a píšou, že oni jsou domov, kde se hodně zpívá a hudba je součástí každodenního života, zase to zkrátím. A co se týká klientů, kteří jsou ve videoklipu, jedná se o klienty, jo, oni tomu dělali videoklipy. Jedná se o klienty, kteří si celý proces opravdu moc užili. A teď pozor, jeden z klientů byl původně upoutaný na lůžko a díky tomuto nápadu začal postupně chodit.
1: Hustý.
0: A já jsem si úplně připadal jako, že OK, takže vlastně slyšel tři slova a vstal z invalidního vozíku. Jiná paní zase říká, že už bude do konce života repovat. No, já jsem to včera slyšel třeba 20krát.
1: Hustý.
0: A musím říct, že vždycky, když to slyším, tak jako to na mě má vliv.
1: No
0: tak,
1: ale já ti něco řeknu, já teďka chodím poměrně často do domova seniorů, protože tam mám tchýni, konec konců tady Martin má ve stejném domově seniorů babičku,
0: fakt?
1: Takže my se tam občas scházíme, vidíme se.
0: Opatrovejš.
1: Hele, ale počkej, tak to je mazec, oni normálně tam mají, já jsem si říkala, to je návrat normálně do mládí, oni tam mají místnost, to mi potvrdíš, Martine.
0: Ano.
1: Kde se schází, že prostě tam pořádají takový jako diskotéky, nebo diskotéky, takový prostě...
2: To prostě kulturní akce, je tam jako divadlo.
1: Koncerty, jo, pořád něco, veď. Vínečko, tamhle to asi říkám.
0: Vínečko, to je povolený, jo?
1: No jistě.
0: Dobře.
1: I pivečko, no,
0: a?
1: Takže tam se žije. No a no, že to je vlastně jako skvělý, že člověk vidí, že to jako bude pokračovat. Víš,
2: že... Je prostě hezký, že se o ty důchodce takhle jako starají v těch domovech seniorů, že prostě ten konec toho života je prostě hezký.
0: No, tak v té písničce se to vlastně shrnuje. Protože kromě toho, že teda může mít někdo společenskou místnost s diskotékou, tak může jít i do nahrávacího studia. Ta holka to celý domluvila. Zpívá tam ten refrén, to je ta holka, co to prostě celý přepsala a domluvila. No a pak tam jsou ty klienti, takže tohle oni udělali, hele.

0: No.
1: Wow, hezký, slušný.
0: No.
1: Ty bláho, tam byly teda i pasáže. Pasáže,
0: byly tam fakt pasáže, to si řekla moc hezky. Takže takový prodloužený Mezinárodní den seniorů, no. Je to tak. Tak pojď, Franku, pojď to uzavřít.

0: Jo, ranní show, dobré ráno. Kdo pak takhle brzo ráno vstává a ještě nám volá do vysílání?
1: Dobré ráno, Stanley. Já jsem včera tu písničku neslyšel,
0: aha,
1: ale teda musím říct, že to je něco.
0: To je něco, co?
1: No.
0: No, tam je potom ta druhá sloka a paní jak začne říkat, jakože stáří se nevysmívá a tak dále, a když ráno prostě je obtížný stát a člověk si jako představí, že za prvé, že lidi jsou tady s námi a že si zaslouží naší lásku a hlavně potom vlastně si uvědomí to, co tam jako vlastně je řečeno, což je evidentní, ale je potřeba si to připomínat, že když Bůh dá, tak tam všichni směřujeme.
1: No přesně, no, to je ten, jak je tam ta věta, prostě já jsem to kdysi slyšel drobet jinak vlastně, že tím, čím jako jsem, tím ty bude, že jo, když to řekne ten senior, je to ten význam vlastně podobný, ale je to strašně jako i těžký téma, protože jsou tam lidi, kteří vlastně, spousta jich tam není dobrovolně, že jo, protože nemají lidi doma, který by se o ně mohli starat, takže vlastně řeknou, hele dědo, dáme tě, našli jsme ti nový domov, tam se o tebe postaraj, a teď už jenom to, že jako někam jdou, teď neví, jaký to tam bude, že jo.
0: Hezky,
1: těžký je to.
0: Jako hezky to říkáš, protože vlastně je pravda, že já jsem se trochu zastavil u myšlenky, před tou písničkou jsme tady mluvili o tom, že Martin Cilář, který tady s námi pořád ještě je, Martine, dobré ráno, že má babičku v nějakém zařízení.
2: V domově seniorů,
0: Káťa vlastně
1: já
0: říkala,
1: taky.
0: Že taky, a že ty si říkal, Martine, že je tam o ně hezky postaráno a tohle, a já jsem tady mluvil o tom, že je to písnička klientů Domova pro seniory Bukov a že se o ně taky hezky starají, oni to tam i zpívají. Je teda pravda, že jim ten text napsali, ale to je jedno. Ale mě napadlo, proč nejsou doma, že jo? Jo, to napadne každýho asi, že jo?
2: Je to prostě těžký se o ty důchodce ve věku, prostě kolik nám je, máme děti, je prostě těžký se starat ještě o ty důchodce, takže buďme rádi, že tady takovýhle jakoby domovy seniorů jsou a že ty lidi, hlavně si myslím, že velký kredit zasloužit ty pracovníci, co tam pracujou, protože starat se o ty babičky, dědečky, o ty klienty, jak se jim tam jako říká, není to sranda.
0: No.
1: Samozřejmě, je to tak, no. Ne každý se probudí ráno dobře naladěný, ne každý je, že jo, fresh, aby byl jako, musí prostě, je tam ta péče, je tam obrovská o ty lidi a ten, kdo to dělá, klobouk dolů, fakt, jako.
0: No, a já teda budu tak teďka takovej ten, jako, že vám to budu trochu kazit, jo, tu selanku, protože vy už jste to řekli hezky a já s váma souhlasím, ale člověk si řekne, stejně to je jenom záchranná síť, jo, že vlastně primárně by tohle měla dostávat ta babička a dědeček doma, jo.
3: No jo, ale to bys musel být doma taky.
0: Dobře, ale rozumíme si. Rozumíme si, že vlastně...
3: Těžký, no.
0: Je to těžký, no. Je to prostě, tak to je. Tak děkujeme, Stanley, měj se.
1: Ahoj. Já taky, čau, mějte se hezky, čau. Hezký ráno, ahoj.
0: Ahoj, to jsem ani nevěděl, že budeme tohleto řešit. Přátelé, za 50 minut přijde Ben Kristoval, to bude úplně zase, se tady přepneme zase úplně do jiného módu, ale tohle je ranní show, tam mnoho vrstev na to, je úžasná, takže dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Tak povídej.
4: No já jsem jenom chtěla, že samozřejmě jako by bylo ideální, kdyby jsme se o ty svoje rodiče na stará léta starali, ale ono je to často hodně o existenčním, jako o existenčním prostě zajištění, že spousta lidí splácí hypotéky a prostě potřebuje to zaměstnání. Takže jako zůstat doma potom s tím rodičem je už potom takové docela jako složité tady v tomhle, no.
0: Jako moment, to je jasný, že si to omluvíme. To já taky, já jsem jako v té partě s váma, já to nějak nehodnotím, absolutně to jako nikoho nesoudím, ale člověk si omluví a vysvětlí sám před sebou všechno. To je vlastně naše genetická výbava, kdyby to tak nebylo, tak bychom se zbláznili. Představte si, kdybychom se měli jako trápit těma věcma, co děláme ostatním jako tak nějak. Takže to je v pohodě, jako jasně, no máme práci, no, musíme to víte, no, potřebujeme vydělávat korunky.
4: No, to tak bohužel je, no, že spousta lidí prostě je závislá na tom příjmu a budeme ty příspěvky na péči, jako to je bída velká.
0: Jo, já to nespochybnuju, já myslím, že to je jasný, že si prostě rozumíme, no, ale jasně. Občas si člověk prostě řekne, já jsem teďka četl nějakou knížku od Duška, A bylo to zrovna v době, kdy moje babička měla nějaký problémy tohoto typu a on prostě tam napsal větu, nebo já nechci citovat přesně, ale nebo nechci to, vlastně budu to parafrázovat jenom, ale bylo to něco ve smyslu, nikdy bych nedal svoje rodiče nebo prarodiče do nemocnice nebo do ústavu. Nikdy prostě. Prostě nikdy. I když teda ten argument s penězma, ze všem, že to platí. A je to vlastně jako trochu pravda, že jo? To, že si to omlouváme a že to má jako racionální důvod, to nikdo nezpochybňuje. Ale...
4: Ale no, je tam to ale, přesně. No.
0: Tak. Tak ahoj. Víte co, zlepšíme teďka náladu, mám perfektní nápad. Pustíme si reklamu, to je podle mě super. Co mají novýho? V Penny, máslo, tak a jedeme. Evropa 2.
5: Evropy 2. V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
6: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
7: Chutná a zdravá voda nemusí být složitá. Filtr Filbek pod dřez odstraňuje olovo i další škodliviny. Filbek, filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
8: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
9: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
10: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
11: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
12: Už vás nebaví jednání a triky prodejců ojetých vozů a nechcete se spálit? Chcete prostě pohodovou koupi, férové jednání a odbornou pomoc?
13: Tak jste u nás na správné adrese. Autocentrum Davokár. Široký výběr prověřených vozů s garantovaným původem a kilometrovým nájezdem.
12: Všechna auta na jednom místě.
13: Autocentrum Davokár. Navštivte nás a určitě si vyberete.
8: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
14: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
8: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
15: Jsem Garmin. Měřím každé její tempo, její dech i metry, které už má za sebou. Ona tak může myslet jen na den, kdy přeplave celé jezero. Je to její sen a já plavu s ní. Tempo za tempem. A vím, že ho jednou přeplave. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
16: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart. Váš rychlý elektrospecialista.
17: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
18: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličkodráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.

0: 2. Svět podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2, dámy a pánové, Svět podle Koháka. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jakube.
2: Ano, schválně.
1: Jsme před víkendem.
2: No konečně.
1: Mezinárodní den zvířat bude v neděli.
2: Opravdu?
1: Pojďme si něco říct, ty a zvířata.
2: No tak co? Co ty a zvířata? No to snad každý má ke zvířatům pěkný, kladný vztah, že?
1: Každý ne, ale ukazuje to, jaký je člověk.
2: Je to pravda.
1: Takže řekni konkrétně, vyber nějaká zvířata, která ano za tebe, která ne.
2: Teďka mě napadá, jak se někdy ptají lidé, třeba, jakoby, s kým ty se stotožňuješ nejvíc, Leoši, ano, ze světa zvířat? Jakomu by si se připodobnil? Opravdu.
1: Ovád.
2: Ne, takhle působíš, ale ke komu ty bys se sám připodobnil?
1: Počkej, můžu dát tu zajímavost.
2: Můžeš.
1: Někdo dával do umělé inteligence, proč komáři,
2: ano,
1: nás jakoby dobou. Komáři.
2: No ano.
1: No a jakože ten příběh je úplně hrozný.
2: Že to vás vůbec neznám.
1: No, že prej to nedělají samci, ale jenom samičky.
2: Aha.
1: A že tou krví...
2: Živí ty samce.
1: Ne, živí děti. Mladý.
2: Počkej, jaký mladý? Jakože přiletěli do hnízda, to přece blbost, ne?
1: Přiletěli do hnízda.
2: Kováří hnízdo není žádný.
1: No prej to takhle nějaký, mě to úplně zkazilo den.
2: Jako mladí, co jsou jako v nich, myslíš?
1: Já nevím, je to nějak takhle, jakože to je kvůli, aby vyživovali potomky.
2: Člověče, co máš za tu...
1: Já to zkontroluju, ale jako úplně mi to sebralo vítr z plachet, že jsem přestal jako... Byl jsem zklamaný z toho, že jsem přestal nenávidět komáry. Hlad,
2: ne? Přece.
1: Tak no tomu... ale prej, že tím krmí komár, proč komár?
2: Ježiš, to je blbost. Ale, komár, a řekni mi, a čím teda se živí ty chlapi komáři, když to je, dělají jenom samičky?
1: No to nevím, ale on to má...
2: A ty si skočil do hospody, klasika.
1: Jasně. Tak já znám pouze příběh, jak se komáři ženili.
2: No tak jo, to známe všichni.
1: Počkej, komář, proč se živí krví?
2: Lidskou, ale.
1: Lidskou, no, ale no, tak pozor.
2: No.
1: No je to tak, člověče. Krev sají jenom samičky komáru,
2: ano,
1: a to kvůli vývoji vajíček.
2: No tak vývoj,
1: není
2: no,
1: to potrava, krev nepoužívají jako běžný zdroj energie pro vlastní život.
2: Je,
1: krev obsahuje důležité bílkoviny a živiny, které samička komára nezbytně potřebuje k tvorbě a dozrání vajíček. Chápeš to? Takže vlastně to, že tě ďobne, dělá jo, kvůli potomstvu, tak to vlastně ve finále bys ještě, ale ještě bys jí měl nabídnout druhou paži.
2: To je úplně nový pohled na svět komáru.
1: Já jsem se úplně zklamal. Manej.
2: Já taky.
1: Od teďka prostě komáři kámoši.
2: Je to tak.
1: Komár je kámoš.
2: A víš, že se říká jako komunistům komáři?
1: Vždyť jo, hele.
2: A ty taky sajou.
1: Komunisti jsou kámoši prostě. Ranní show Evropy 2.

0: Stay love. 6.56. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Přátelé, jsem tady s Káťou Podrazkou, která už vyhlíží našeho hosta. To připomeneme.
1: Tak jsem si šla učesat, no ježišmarja.
0: Přátelé, možná jste to zachytili, možná ne.
1: A přepudrovat, no.
0: Whatever. Přijde sem hezký chlap. Takový jako mužnej, svalnatej. Ano, to byla ta emoce. 7.30 přijde sem do studia Ben Kristoval. Tada! A musím říct, že naše Káťa, já už jsem to říkal v 6 a řeknu to znova, zvolila pro jakože to, aby zapůsobila pro svůj outfit takovou jako distingovanou, sexy, ale vysokou eleganci. To znamená, ne, že prostě se narvala do nějakého dekoltu, prostě korzetu, kožených kalhot, nebo snad minisukně.
1: Chce být nedostupná, no.
0: Ano, i kdyby mohla by tady chodit v minisukni, jo. Možná by to Ben ocenil, možná, kdyby si přišla v kožených kraťáskách. Ne, musím říct, že Káťa vypadá trošku jako prezidentka.
1: Takhle, já jdu na to fikaně, víš?
0: Fikaně, ano. Takže Káťa vypadá trošku jako prezidentka, má sako a vypadá jako sexy prezidentka. Kdo viděl Aňu Geislerovou ve filmu Prezidentka, takhle vypadáš.
1: Počkej, no tak ale ty jsi mi strašně nahrál, protože Díky. Já přicházím s tématem, které je ze Srbska.
0: Ano.
1: Tam mají totiž teďkon absolutní novinku. Ana Brnabičová, to je jejich nová prezidentka.
0: Ona je z Brna, jo.
1: Dobrý, viď?
0: Ty jo, z Brnabičová, ty jo.
1: Po rezignaci Alexandra Vučice dočasně převzala prezidentské pravomoci a stala se tak první otevřeně lesbickou ženou, která zastává úřad prezidentky Srbska.
0: No tak uf.
1: Dobrý, viď?
0: Tak uf, tak oni to vzali prostě z jedné vody, takže tam mají prostě, jakoby, genderově to mají vyvážený, orientačně, to jsi tak říkal, ne? Orientačně.
1: A teď možná budou mít třeba i novou vlajku, která bude mít pruhy. Červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá a fialová.
0: Chápu. No. Nová vlajka srbská. Gratulujeme.
2: Evropy 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa
1: 2. 7 hodin přesně. Evropa 2 vysílá zprávy. A slovo má Káťa Podrazka.
2: Krásné ráno. Česko zažilo letní teploty i na začátku října. Nejtepleji bylo včera v Českých Budějovicích Rožnově, kde teploměr ukázal 26,1 stupně Celsia. Letní den tady alespoň 25 stupňů zaznamenalo dalších 10 stanic, většinou ve středních a jižních Čechách. Španělsko ode dneška zakázalo řízení elektronických koloběžek a dalších podobných prostředků lidem mladším 15 let. Dnešním dnem začala platit novela silničního zákoníku, která s tím počítá, uvedla to španělská média. Lidé používající koloběžky budou mít nově i povinnost nosit přilbu a v noci nebo při snížení viditelnosti také reflexní vestu. A teď už Zuzka.
3: Město Moravská Třebová na Svitavsku promění ve dvou etapách lokalitu po bývalé tržnici v městské památkové zóně. Vznikne tady pěší zóna, veřejné toalety a upravené parkoviště. Město také vysází nové stromy a doplní zeleň. Stavební práce na první části investice začnou nejspíš v první polovině příštího roku. Radnice na projekt odhadem za 40 milionů korun získala dotaci 12 milionů. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Fotbalista Martin Schubert stále ještě vstřebává, že se během jednoho roku dostal z druholigové rezervy Baníku Ostrava až do české reprezentace. Během setkání s novináři podotkl, že klíčovým mužem při jeho kariérním vzestupu je trenér Mladé Boleslavy Aleš Majer. 24-letý křídelník před debitem proti Chorvatsku rychle se třásl nervozitu a cítí, že se spoluhráčům z větších klubů dokáže na tréninku vyrovnat. Dva dny před zápasem elitní skupiny Ligy národů ve Španělsku už Schubert vyhlíží duel s úřadujícím mistry světa, které považuje za nejlepší tým současnosti.
1: Ty blaho, tohle si dala do zpráv super, já vůbec nevím, co to je za kluka, nějaký mladý, mladá puška.
2: To je nejlepší teďkon střelec ligy.
1: Martin Schubert.
2: No, z Mladý Boleslavy.
1: Vidíš, vůbec nevím. No. Jakože teď je nejlepším střelcem ligy.
2: No, myslím si, že je tam někde úplně
1: Martin
2: jako
1: Schubert.
2: Nahoře.
1: Hustý, ty, odkud to taháš, tyhle informace?
2: Nevím.
1: Tady, přátelé, vidíte, když, jak to vypadá, když prostě přijde vysílat Katka, která má ráda fotbal.
2: Ano.
1: Normálně říká věci, které my kluci vůbec netušíme. Martin Schubert.
2: No jistě.
1: Who the love is Martin Schubert, tyjo. On je v repre, jo.
2: Je teďko nováček v repre, no.
1: Martin Schubert. Martine.
2: Ty neznáš Schuberta?
1: Neznám, ale těším se na váš výkon proti Španělsku, Martine. Budu vás sledovat ostřížným zrakem.
0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Kde to stojí? Kde to stojí? Počkej, tady někdo nám volá, možná nám volá otec Martina Schuberta. Haló?
4: Ježíš Maria.
2: To je omyl.
1: To je Leoš a Káťa, ne Ježíš a Maria. My nic neslyšíme, musíš si říct telefon, k telefon si musíš říct k uchu, vypni si to handsfreečko a dej si ho k uchu, prosím tě.
4: Já se vteřinku teda.
1: My počkáme, my máme času.
2: Pán se dovolal omylem.
1: Tak ne, omylem asi ne.
4: Dobrý,
1: tak říkej.
4: Hele, omlouvám se strašně moc, ale já jsem prostě halus volal úplně někam jinam, no. Malovat se vám teda.
1: Počkej, a kam jsi volal?
4: Prosím?
1: Kam jsi volal?
4: Já jsem volal známé, ale nějak si mi tam předsmakl.
1: A jak se jmenuje známá?
4: Andrea.
1: A co jsi chtěl?
4: No jenom mi něco říct,
1: jo,
4: ale
1: tak zavolej.
4: Nebudu.
1: Tak ještě jednou zavolej, voláš, jo. Ahoj, jak se máš, tady Andrea.
4: Čau, jak se máš, akorát jdu k tobě.
1: Jedeš ke mně, jo.
4: Ano.
1: Jo, a vysprchoval jsi se.
4: Jasný.
1: Já už jsem připravená, hele. Čekám
4: super,
1: na tebe.
4: Super.
1: Hele, mám, ten můj blbec už je v práci, tak pojď. Já se zblázním. Počasí, jak je venku?
2: No, po řadě slunečných dnů nás dneska čeká taková menší změna. Přinese jí studená fronta od západu. V Čechách proto počítejme převážně s polojasným až oblačným nebem. Ovšem na Moravě a ve Slezsku se i dneska dočkají slunečného počasí. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia.
1: Sponzor počasí teď.
5: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
1: hodin 7 minut. Káťa Podrazka, Leoš Mareš a Ben Kristovao za 23 minut. Je to tak, Káťo, viď?
2: Ježišmarja,
1: budeme i soutěžit. Zkusíme Benovi zavolat. Zase, jak se nám teďka dovolal pán a nechtěl nám volat, tak možná to Benovi můžeme taky říkat. Je, pane Kristovo, my jsme vám nechtěli volat, tady prostě...
2: My voláme Andreje.
1: Andreje, my jdeme za Andreou. Jestli by to víme, Ben, ale už by tady měl být, ne? Ale je to tady. Bene?
6: No.
1: Čau, jsi ve vysílání ranní show.
6: Proč?
1: Protože předpokládám, že sem jedeš.
6: No jedu, ale to počít, ok? Sakra. Nebo jsem rady, co se děje?
1: No jenom my ti voláme, jako jestli jedeš, protože 22 minut zbývá.
6: To je jasný.
1: A kde jsi?
6: Už mi zavolal jednou a probudil jsi mě.
1: No, já ti volal 6 a ty jsi mi to nezved. Já jsem s tebou chtěl mluvit, já jsem dělal...
6: No, ale probudil jsi mě. Já jsem ještě 15 minut na spánek.
1: Promiň. Hele, já jsem totiž viděl...
6: Blázni normálně.
1: Hele, já jsem viděl tvoji novou písničku, která se jmenuje Arnold.
6: Jak to, že jsi to viděl? Ty jsi nespal prostě nikdy, nebo co jsi dělal?
1: Ano, ty jsi ji takzvaně dropnul, že líbí ten termín, ty jsi dropnul o půlnoci.
6: Jo.
1: Jo, a já jsem poslouchal ten text, protože já samozřejmě jsem dítě ze 76. roku. A já v 80. kdy Arnold jel samozřejmě, já jsem vlastně, pro mě to je můj největší hrdina. A já jsem poslouchal ta slova, která tam ty zpíváš. A sorry. No. Jako jestli seš teda Arnold, tak sorry, v 6 ráno si měl už být dávno ve fitku. A měl jsi už...
6: Blázen. No, tak to je v prdeli. Počkej, to je vysílání, ne?
1: Seš ve vysílání, jsem ti to říkal.
6: Oh my god, tak to začíná skvěle.
1: A proč máš vyplou kameru, když je to FaceTime?
6: No, protože nejsem ready.
1: Počkej, ty nejsi hezkej teďka takhle, v 7-9 nejsi hezkej.
6: Takže nejsem ready.
1: 7-9 musíš být... 7-30 jsi tady ve vysílání, to je jak přímý televizní
6: seriál.
1: 7-9 musíš být hezký. Káťa, moje kolegyně, si vzala krásný oblečení.
2: Já jsem nachystaná.
1: A tady ona je na tebe nachystaná. Tak hele, nebude ti vadit, že si dáme toho Arnolda?
6: Kdy?
1: Teď.
6: Vole, jo.
1: Tak přátelé, to je úplně nová písnička od Bena, kterou neznáte. Před 7 hodinama jí zveřejnil na YouTube. Dobře poslouchejte ten text. Arnold, pojeď.
6: Jedu, čau.
1: Tak si to poslechněte, co zpívá o Arnoldovi.

0: Co tomu říkáš? 24-7 jedu jako Arnold Schwarzenegger a tenhle ten...
1: No to se uvidí až přijde.
0: Přesně, prý 24-7 jedu jako Arnold Schwarzenegger a Beník. No ty jsi mě zbudil v 6 ráno, promiň teda. Hlavně v den, kdy v 7.30
1: no
0: jsi v rádiu,
1: to si, má být
0: ty bys byla v 5 už namalovaná. No, tak jo, je 7.12, ranní show, dneska nabídne ještě spoustu věcí a nikdo neví, co vlastně.
2: Sponzorem ranní show jsou ČSOB Drobné. Už žádné drobné po kapsách nebo v prasátku. I z drobných mohou být totiž velké peníze. ČSOB.cz. Partnerem ranní show je Filbek. Filbek filtrujeme kohoutkovou vodu na zdravou vodu. Nanouhlíkový systém filtrace kohoutkové vody Filbek. Více na filbec.cz.
0: My víme, co bude. Teď bude je finále soutěže s Penny. Volejte 257 400 888.

0: 7.15. Čtvrt na 8 ranní show na Evropě 2. O víkendu je Mezinárodní den zvířat. Bavíme se tady o tom už celý týden. Káťa tady ale nebyla, tak je to pro ní nové. Totiž v neděli je svatý František, 4. říjen, Mezinárodní den zvířat a Penny má takovou speciální akci na celý víkend, tedy už zítra a v neděli je něco speciálního u příležitosti Mezinárodního dne zvířat. Penny podává pomocnou tlapku a právě zítra a pozítří pořádá ve svých prodejnách sbírku na podporu zvířat z útulků a záchranných stanic.
1: Vybrané prostředky poputují organizaci Pomáhejme zvířatům, která pomáhá opuštěným zvířatům po celé České republice. Takže věřte, že i pár korun může znamenat velkou pomoc. Každý příspěvek pomáhá zvířatům na jejich cestě k milujícímu domovu. Penny, tlapky, hezky česky.
0: No a k tomu je spot, kdy zvířata zpívají písničku majitelům.
1: To bych hrozně chtěl.
0: Tak, jak už jsme to tady říkali, ale já to zopakuju, bylo složité najít psa, pes byl ještě v pohodě, ale želvu, která umí zpívat. Hmm. Jo? Kanárek, papoušek, možná je tam nějaký křeček a tohle. Bylo to složitý prostě. Hmm. Takže se to natočilo AI.
1: Fakt, jo.
0: No, bohužel, prostě jak říkám, tak želv, který umí hezky zpívat, je minimum.
1: Hezky. Který umí zpívat hezky.
0: Hezky česky. Jo, želvy, který zpívají blbě, těch je dost.
1: Těch je dost.
0: Ale hezky česky, aby to zpíval. No takže se půjčil hlas zpěváka kapely Opět a Radeček a udělal se spot. Já ti ho pustím a poprosím tě, aby si vnímala ta slova.
1: Aha, dobře.
0: To zpívá jako zvíře a to zpívají zvířata nám páníčkům a paničkám, jo?
1: Tak jo.
0: Poslouchej.
2: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
3: Tak zase další rok
0: zpívá pes.
3: Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším
0: zpívá pes.

0: Želva zpívá. Chtěl by jen říct, dlouho to je už. Že jste pro mě
1: víc, než vlastně umím říct. Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
0: Vidíš, teprve dneska v pátek mi došel ten for, že vlastně já vidím to video a to zpívá z začátku boxer Richarda Genzera. Aha. Jo, to je tam na začátku. A pak vlastně tam zpívá ta želva a ta zpívá, že a neví ani jak dlouho už tady jsme spolu. To by to došlo, to zpívá se želva, to je no. Celý dobrý. Tak, máme pro vás otázku a hlavně cenu. Dnes soutěžíme o dárkovou poukázku na nákup Penny.
2: V hodnotě 5 000 korun.
0: Tak, 257-400-888. Haló, haló, ranní show, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Tak.
3: Tady to má

0: Tomáši, dokonce možná budeš správnou odpovědí, protože my se ptáme na to, kdo jaksi propůjčil hlas Morčeti a Křečkovi a taky složil hudbu k celé kampani. Takže já to řeknu ještě normálně. Hudbu k celé kampani a zároveň hlas Morčete a Křečka propůjčil nový soutěžící oblíbené taneční soutěže Stardance. Kdo to byl?
1: Stardance.
0: Byl to Tomáš. Ty jsi Tomáš, ne?
1: Já jsem Tomáš, tak, no. Já jsem Tomáš. Sice sláma, ale to asi nebude správná odpověď.
0: A tohle je Tomáš Polák ze skupiny Opět Radeček. To je možno za A. Nebo za B. Ano. Michael Jackson. A nebo za C. Skupina Chulivanga.
1: Tak já bych zkusil Ačko.
0: Je to tak. Je to tak.
1: Teda, super, Roši.
0: Tak se mě hezky, Tomáši. A ty jsi Tomáš Sláma?
1: Tak nějaká Tomáš Sláma, no.
0: Filmová postava.
1: Do školy. No,
0: vezeš do školy dceru?
1: Jo, už tady stojí na blikačkách před školou.
0: A jak se těší? Takže dáš nám jí telefonu?
1: No jasně, dám.
0: A kolik jí je?
1: Já to dám na hlas, můžu?
0: Aby jsme se tak jako nám naladili. Kolik jí je?
1: Její 16 let.
0: 16, tak to je ženská dospělá.
1: Už je tady Anička, už je tady.
0: Aničko!
2: Ahoj.
0: Ahoj, Aničko. Ahoj. Mám na tebe otázku. Můžu?
2: No.
0: Taky jsi stála včera frontu na ticket portálu a scháněla si lísky na Kellina?
2: Nescháněla.
0: A víš o tom, že to startovali včera?
2: Vím.
0: Ty byla, to snad ví úplně všichni. Frajer normálně Kellin zveřejnil předevčírem na svém Instagramu jenom takovou fotku, takový plagátek, jakože Arena Tour, 4. prosince Praha, to je za dva měsíce, jo, za dva měsíce, 4. Praha, potom je tam Ostrava, Brno, Bratislava, Košice, čau. A že mají Arena Tour s Viktorem Šínem. Viktor Šín, ten si ani vůbec neobnovil Instagram, ten vůbec. Jakoby se nechubil,
3: jo. Na párku.
0: Úplně na párku. A Kellin dal jenom tohleto a teď celý den včera mi chodili zprávy od lidí. Jsme připraveni, 6 hodin to startuje, 6 hodin to startuje, prostě co máme dělat, jako poraď nám něco, neseženeš. A říkám, ne, teď znáš Kellina ze Superstar, říkám, znám, ale nechte mě bejt. A teď lidi prostě jenom točili videa, jak se budou připravovat, že jsou na internetu připravený peníze na kartách a tohle. 18 hodin to začalo.
3: No já ti něco řeknu. Díky. Já znala Kellina tvorbu, ale já pořádně nevěděla, jak Kellin vypadá, jo. Protože já znala nějaký videoklipy, tam má kuklu, viď, a tak.
0: Jasně.
3: No ale po Superstar, mně se strašně líbí.
0: Strašně se líbí všem. druhá Katka by tady včera říkala, člověček na něj koukám takhle, tak se mi líbí teďka i jako chlap, jako. Hmm. No prostě kellinizace non plus ultra.
3: Chápu ty frontičky.
0: Takže počkejte frontičky, já vám řeknu frontičky.
3: No.
0: 100 tisíc lidí včera ve frontě. V 18.
3: To tam museli čekat dlouho teda.
0: 100 tisíc lidí ve frontě, celá tour vyprodaná za 30 minut, lidi nešťastní, jestli se bude přidávat. Tak jsem se tě zeptat, jestli 16 letá posluchačka v tom jede taky.
2: Já, trochu já.
0: A proč jsi teda nečekala? Jsi neměla peníze nebo nervy?
2: Víš, nervy.
0: Ale nějaký kámošky byly v té frontě?
2: Byly.
0: Byly. A co říkali?
2: Nedostali.
0: Nedostali. Psala mi moje trenérka, my nemáme taky nic.
1: Jinak Kellin je fakt jako superstar. Fakt
0: že
1: koukáme. Jako,
0: že je super, no, on je fakt
1: to
0: super.
1: Opravdu. A ty v montérkách taky, tady bylo to špatný.
0: Tak gratulujeme k výhře, měj se hezky.
1: Děkujeme, mějte se.
0: Papa, pozdravu ve škole.
2: Ahoj.
0: To byla 16-letá dcera našeho tady posluchače. My dáme rychle reklamu a potom přivítáme vlastně dalšího z party. Bude tady Ben Kristoval živě za 5 minut.
4: Ranní show Evropy 2.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Vsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie. Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
9: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
10: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
14: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natipuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
15: Tango pro tři.
16: Ve světě reflektorů se hraje o víc než o vítězství. O sny, o lásku, o druhou šanci.
17: Někdy stačí jediný krok, aby se změnil celý život.
18: Zveme vás do kina od 1. října na film Tango pro tři.
19: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
20: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2.
21: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50. Lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
22: Zpátky k muzice.
23: Evropa 2.
0: Jsme zpátky, tohle je ranní show na Evropě 2, 7.27. Je to kliše, ale já to řeknu. Jedeme bomby. Sice to je věta Ondřeje Novotného a Oktagonu, ale co mám říct na úvod, nebo řeknu to jinak. Dámy a pánové, moje láska, moje dítě, já to tak beru, v roce 2009 byl jako mladěs superstar a měl jsem tu možnost ho moderovat, jestli to takhle můžu říct. A od té doby se naše cesty spojily. Dámy a pánové, do studia Evropy 2 přichází právě teď pan Cristóvão Ben. Je tady a vypadá výborně, teď ho vidíme. Počkali jsme si na ten první okamžik až do vysílání, ani jsme se s ním nepřivítali. Bene, dobré ráno.
24: Ahoj.
0: Bene, pojď, pozdrav jenom takhle, jestli můžu poprosit.
24: Krásný, dobrý ráno, sakra.
0: Vypadáš krásně, pojď tady na mikrofon číslo 1, to byl mikrofon Patrika Hezuckého, lepší mikrofon nemáme, ten je značkový, my ostatní máme normálně mikrofony z Vyše a z Alzy, pardon, z Amazonu, ale tohle to je prémiovej, značkovej mikrofon.
24: Značkovej.
0: Ben Cristóvão, dobré ráno.
24: Raz, krásné dobré ráno, ahoj.
0: Tak, ahoj. Začnu tématem, které se tě netýká, ale trochu jo.
24: No.
0: Mluvil jsem o tom před reklamou.
24: No.
0: Včera startoval Kelin, tvůj kámoš, trošku ne, malinko, a Viktor Šín, tvůj kámoš, trošku ne.
24: Určitě.
0: Startovali Arena Tour a stala se nesmyslná věc, 100 000 lidí ve frontě. Takhle, co tomu říkáš jako člověk, který je zná mnohem víc, než kdokoliv z našich posluchačů?
24: co tomu říkám, no, že jsem nic jiného nečekal ani.
0: Nikdo.
24: Ne, že jsem nic jiného nečekal.
0: Já vím, jakože ten úspěch byl evidentní.
24: No jasně.
0: Jakože vlastně otevřít si O2 arénu 2 měsíce před samotnou arénou, to se nedělá ani s kulturákem v Budějovicích.
24: Já si myslím, že Kellyn tohle to dělá jako standardně.
0: Standardně,
24: jo. To není jakože nic divného.
0: Ale jenom...
24: On může rád, jakože, že bude arena klidně třeba za týden.
0: Nebo zítra.
24: No, to myslím, že mi nezvládl jako organizačně. Ale...
0: Organizačně, ale teda teď jsi mi trošku nahrál.
24: No.
0: Já znám výstruhu, která se jich teda moc netýká, ale vyprávěl mi Standa Hložek. Omlouvám se. Víš, že je Standa Hložek a Petr Kotwald? Říká ti to něco?
24: Petr Kotwald, jo.
0: Petr Kotwald, Standa Hložek měli takovou písničku Holky z naší školky.
24: Tak no.
0: Jo.
1: A když, Mandalenka
0: a když mě, Mandalenka, a Polenka. A když měli největší jako hype,
24: no.
0: Musíš si to představit, jo. Představ okay. si osmdesátky.
24: Okay.
0: Nejsou sociální sítě nic.
24: Let's go.
0: Jeli prostě normálně do Olomouce. Jo, měli koncert a stavili se v Prostějově den předtím u kamaráda, jo, druhý den měli být v Olomouci, měli koncert, Prostějov kousek od Olomouce a oni seděli na zahradě, jo, a říkali si, hele, co budeme dělat dneska večer a řekli, hele, tady je kulturák, suchý, tady je kulturák a to byli v úplném hypeu, že prostě je zbožňovali všichni a nebyly sociální sítě, telefony, nic. Telefon, napsali na kulturák po obědě, někdy odpoledne, dneska v 7 hodin koncert, Petr Kotwald, Standa Hložek.
24: Ježíš, to je super.
0: Ale teď jela ta prostě pošta, ta tichá pošta, teď to všichni sousedí, dneska večer Kotwald, Hložek, pojďte prostě. A normálně vyprodaný koncert takovým způsobem, takže...
24: Tak to je nejvíc, to je
0: takže to může být.
24: Tak tohle je moderní Kotwald, Hložek, tím pádem.
0: Je to tak.
24: Tak jo.

0: 7.33, posloucháte ranní show na Evropě 2. Můžeme říct ranní show speciál, protože je tady s námi Ben Kristoval. Káťo, máš slovo.
1: Já musím na Bena, protože já samozřejmě koukám, že má trošku novou image, že je čerstvě ostříhan, že, Bene?
2: Je to tak, já jsem měl skoro 2 roky mulet, takový afromulet. Já jsem chtěl mít mulet normálně, ale furt mi stávaly ty černovský vlasy předu, takže to nevypadalo nikdy jako mulet úplně, ale snažilo se to.
1: Já to viděla právě na Instagramu Daniela Paška, to je vlastně kadeřník těch nejlepších zpěváků, že Leoši, ty k němu nechodíš, vej?
0: Já jsem k němu chodil dřív, ale protože on bere jenom nejlepší zpěváky,
1: tak mě
0: vyobcoval ze své skupiny a já jsem musel začít chodit k někomu, kdo dělá horší zpěváky.
1: Tak. Řekni mu, chodil třeba i Karel Gott, že? No a já jsem právě viděla video, že on vás stříhá a vy jste říkal, že vlastně strojek cítíte na krku třeba po 3 letech.
2: Je to tak, já jsem předtím, než jsem měl ten afrolet, tak jsem měl dlouhý vlasy, taky jako afro dozadu celý a nějaký taky květák obrovský a prostě všechno možný, jenom ne, prostě vzadu vyholeno, takže teďka to je poprvé.
1: Ale on tomu nějak říkal, ne, tomu střihu, co teď máte? Máte to v hlavě?
2: Ne.
0: No ale je naprosto skvělý, že v rádiu řešíme sestřih, protože já si to užívám. Káťa to jako popisuje, já se na tebe koukám, Bene, a užívám si to. Ale teď si představuju ty lidi, jak jedou v tom co autě třeba a slyší to v těch sluchátkách a říkají, jsi jaj prdel, ne? Jako, jak se tomu jako afromule teďka, jak je teda ostříhanej, tak jako, že má to rovný, nebo blondětý, nebo... Takhle, je to komplikovaný.
2: Tak musíte se podívat na to.
0: No tak, jak jsi to popsat, jako představ si, zavři oči.
1: No.
0: A popisuj to.
1: Tak prosím tě, Ben má holej krk, takže když ho vidíš prostě zezadu, tak si můžeš pořádně prohlédnout jeho šíji.
0: Dobře, ale jakože...
1: Ty holčičko
0: ho nikdy zezadu neuvidíš.
1: Ne. Tak nevím, no.
0: No, to je jedno. Dobře, takže prostě ostříhali logicky. Měl teďka 2 velký koncerty v Kongresovém centru Praha. Všichni o tom mluví se symfonickým orchestrem, takže jsi takzvaně nahozený jakože na velkou věc.
2: Je to tak. Mám radost, že to mám za sebou. Bylo to krásný, ale bylo to psychicky hodně náročný pro mě, že to bylo.
0: Mě překvapilo, že jsi mi napsal zprávu v 1:08 po půlnoci. Kámo, je to fakt náročný, je to fakt těžký, asi to bylo fakt náročný.
2: Ne, a tak to je za mě úplně jako takový jako dřívější brzký večer, tohle to jako 1:00 ráno.
0: Jsi teda člověk, který třeba do 3 do 4 prostě sedí, přemýšlí si, poslouchá muziku, pracuje?
2: Já jsem třeba dneska chtěl jít spát dřív, aby jsem tady byl fresh a usnul jsem 4 hodiny a třeba 15 minut.
0: A já jsem tě v 6 budil.
2: A v 6 hodin jsem měl úplně jako krásně, ještě že budu spinkat a vidím tam normálně takhle LM, takhle na tom telefonu říkám, tak co se děje, proč?
0: Lidový milice volají.
2: Proč? A já opravdu, to není možný. Já jsem se tak strašně bál, co se stalo. Já jsem myslel, že jsem zaspal.
0: Že jsi zaspal, ne.
2: A se podíval na ten telefon a ty mi váš v 6 hodin. Řekl,
0: no, my to jsme
2: si ukradl půl hodiny spánku.
0: Sorry.
2: Jen tak.
0: Sorry,
2: no, neskutečný.
0: Chtěl jsem tě propojit s našima posluchačima už prostě v 6 ráno.
2: Kdo je vzhůru v 6 ráno z posluchačů?
0: Tak jsou lidi.
2: Jsou pak lidi.
0: Hele, já jedu do práce v 5:30, jenom je zácpa už.
2: Tak to pak ne.
0: Ty mi nevěříš.
2: Tak to pak
0: ty
2: ne.
0: Ty jsi blázen, přátel, on nevěří tomu, že lidi stávají brzo.
2: Že po 5:30 zácpa někde?
0: No ne zácpa, ale silnej provoz.
2: Okay.
0: Fakt, věř mi.
2: Ty krása.
0: Jednou spolu půjdeme prostě stahu v 5:30
2: no.
0: A uvidíš to, já tě svezu.
2: No tak jo, tak drž slovo.
0: Ben Kristoval.
2: Drž slovo. Ruku na to.
0: Dobře. Přátelé, takhle vypadá umělec, no. Normálně stáváš teda v kolik? 11?
2: 10:11, no. Jako 10 je tak jakože OK, to jsem na sebe hrdej. A 11 si řeknu úplně, no Bene, tak pojď na tom pracovat trochu.
0: Tak přátelé, za chvilku jsme zpátky a řekneme si něco velmi důležitého. Ranní show Evropy 2.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Madeta jihočeské máslo v Bila klubu za 32,90 pouze v pátek a sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
8: Máš u sebe korunu?
9: Na co?
8: Na novou vanu ze Senesy.
9: Odkud?
8: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
9: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
10: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
6: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
11: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady s prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
12: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
13: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua and Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.
14: Evropa 2.
0: 7 hodin 41 minut, jsme zpátky, tohle je ranní show na Evropě 2. Ve studiu pan Ben Kristoval, dobré ráno.
2: Já jsem chtěl říct dobrý večer, ale ještě ne.
0: A Ben, kromě toho, že je ostříhanej, tak má i neuvěřitelnou formu, protože zvedá těžký váhy. Je to tak.

0: takovejhle beat.
1: Takovýhle beat, takhle ten beat dělal bratr Kavalíra, Jan Sokolovský. Jak beat, myslíš, jak vzniká ten beat?
0: No jak se to udělá?
1: Jak se to udělá?
0: Jak se to dělá, sakra?
1: Ale to jsou, no samozřejmě jsou to hodně synty, jsou to různý drumsety, který se na to používají, je to jak celý jako producentský nějaký software. A já nejsem úplně jak producent, takže já v životě jsem jako nedělal jako sám vlastní song, ale koukám jim trošku pod ruce, když to dělají, a většinou to dělají prostě v nějakém programu, jako je třeba FL-ko nebo Ableton, a prostě to naklikají a je to digitální, je to digitální.
0: Oni to naklikají a my do toho děláme a úplně to s tebou hejbe a pulzuje to, je to zázrak.
1: Ten song jsem takhle v celý této formě neslyšel už tak strašně dlouho, teďka jsem to poslouchal poprvé vlastně takhle do konce, je to hrozně vtipný.
0: Je to dobrý, mimochodem, než se budeme bavit o tom, jak tam zvedáš těžký váhy a že jsi slavnatej, jak třeba...
1: Já nejsem slavnatej.
0: Dobře,
1: ale mám kámoši, to jsou fakt svalný, ale nejsem.
0: A nejsi taky ženatej.
1: To taky nejsem.
0: No, to je jiný téma. Ještě se chci zeptat na tu formu. Teď si vlastně dvakrát zpíval tuhletu písničku se symfonickým orchestrem.
1: Tak.
0: Tam žádnej beat nebyl.
1: Tam bylo nové 50 neskutečných muzikantů, ale mělo to teda takovou sílu, že jsem měl pocit, že tam ten beat je.
0: Ale nebyl tam ten syntetický zvuk, který jsi teďka popsal,
1: jak tak říkáš.
0: Jaký to bylo?
1: Bylo to, já jsem,
0: se to trefuje?
1: Ne, určitě ne. Naopak jsou tam bubny, tři perkusisti tam byly, takže tam bylo daleko víc rytmiky, bylo to tím, že tam byly aj dechový nástroje a smyčce a kytara, všechno tak to šíleně šlapalo a já za sebou cítil normálně obrovský tlak.
0: To je super, veď?
1: A je to neskutečné.
0: Mít prostě kapelu za sebou, to je zážitek.
2: Wow, hustý.
1: Kapelu, na to jsem zvyklý, ale jako orchestr, no, unique orchestra, to je ještě další level. To je
0: jako kapela, ale s hodně lidma. No,
1: to už je, to je prostě...
0: A jak jsi dokázal v tom kongresovém centru, že ty lidi nevstali a nešli dopředu, že zůstali na místech?
1: Dávkovali jsme to, nenechali jsme, aby tam bylo moc těch rychlých songů za sebou, protože potom ty lidi začnou zvedat a už jim nechci si sednout. A my jsme chtěli, aby si zase trošku jako sedli, aby to nebylo, že lidi si zaplatili přece jenom za to, že seděje na velmi příjemných křeslech,
0: no,
1: tak nechceš, aby si během první vteřiny všichni šli se běhnout dolů a se nedělá.
0: Takže jsi normálně brzdil, zatímco jindy chceš prostě našlapaný, aby to šlapalo, tak tady klídek.
2: Tak se uklidníme všichni, jo.
0: Tak se uklidníme a jdeme na to téma. Takže, zvedám těžký váhy. Zase do rádia ideální. Už jsme probrali to, jak je krásně Ben ostříhaný, a teď pojďme k jeho formě. Káťo, nechám to na tobě.
2: Jako postavu, jo?
0: No, cvičitel.
2: Já musím hlavně ocenit, že dneska Ben přišel v kožíšku, že?
0: V kožíšku?
1: Děkuju, že jsi toho všimla. No, on vůbec
2: já to cením.
1: A já jsem fakt se ráno vstal a říkám, tyjo, jakým způsobem vzdát hold tady legendě kožichu, než že si prostě vezmu svůj nejlepší kožich. A vůbec nic, ani to s ním nehlo.
0: Ne, já jsem měl radost vnitřní.
1: Vnitřní,
0: mě to potěšilo.
1: Ale venkovní jsem neměl ani trošku.
0: Neměl.
1: Se na mě, mimo vysílání se na mě ani nepodíváš normálně. Vždycky, když to přestane svítit,
0: ale počkej, to já dělám schválně.
1: Aby jsme neprokesli se něco.
0: Ano, to není jako nic osobního, protože já bych si s tebou chtěl furt povídat.
1: Já právě taky,
0: ale během písniček to není ve vysílání, aby bychom řekli něco a já bych říkal, ale je to škoda, že to nebylo...
1: A nešlo říct nic z toho.
0: No jak si třeba byl, teďka tady byla reklamovaná Harryho Pottera a ty si vyprávil, jak jsi blil právě. A ty jsi říkal, že do vysílání to nejde.
1: No nejde.
0: No tak to řekni.
1: No neřeknu.
0: Tak já to řeknu já?
1: No neřekneš.
0: Prostě Ben Kristoval byl v Americe na Harry Potterovi.
1: No.
0: To byla taková týka reklama, on to tam tady říkal. No a tak nějak jako se to prostě, tam je ta horská dráha, neudělalo ti to hezky.
1: Rozhodně mi to neudělalo hezky. Úplně opačně mi to udělalo dokonce.
0: No prostě ta horská dráha je takový model, že se to prostě jako...
2: Prostě žer slimáky, takhle to dopadlo.
0: Žer slimáky z Harryho Pottera.
1: Nice.
0: Žer slimáky. A jedeš. No tak já nevím, o čem mám mluvit dřív, takže kožich jsme probrali, ale teď ta postava.
2: Ježíš, ale vidíš, to on furt chce prostě, abych tě popisovala.
0: Dobře,
2: jako
0: ne,
2: fyzicky na tom. Pěkný kluk, moc pěkný kluk.
0: Dáme si píseň a vrátíme se k tomu, že to je téma. Za mě to je téma.
3: Ranní show Evropy 2.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. 7.52. Za 8.08, to je přesný čas. Ve studiu Káťa Podraska.
1: Čau.
0: Pak Luboš Bureš z Berouna a Ben Kristoval. Mimochodem, Ben Kristoval odkud? Kdyby si Bene přijel do soutěže, nějaký vědomostní, tak jak odkud jste přijel? Bene, odkud jste přijel?
2: No, zbyt řekl z Prahy, určitě.
0: Jseš z Prahy?
2: No, narodil jsem se v Plzni, ale žiju v Praze drtivou většinu svého života.
0: Narodil jsi se v Plzni, v porodnici. Jak se jmenuje porodnice v Plzni?
2: To bohužel nevím teďka, ale nějaká bylo to někde u Borského parku, prý.
0: Na Borech prostě.
2: Někde asi na Borech.
0: Ben se narodil na Borech. Aha. Dobře, a žiješ v Praze, do kolika let jsi žil s mámou?
2: Do 20.
0: Takže když byla superstar Monika Bagárová, ty, Bendík, to jsi byl ještě s mámou?
2: Ne, to už ne. To už jsem bydlel sám.
0: To už jsi byl sám.
2: A mamka mi přispívala ještě v tu dobu, ještě půl roku, 3000 korun měsíčně na můj nájem.
0: Já si pamatuju, že vlastně Ben se prezentoval mediálně. Doteďka mi to najíždí, protože málo kdo si vlastně už uvědomí, že Ben Kristoval byl superstar, protože tvoje kariéra je tak obrovská a závratná, že ty jsi opravdu překonal sám sebe, jako ne, takhle, překonal si ten odkaz a je to vlastně, já tě strašně rád používám jako důkaz toho, že superstar není stigma. Lidi často, taky ty méně úspěšní, říkají, no to je stigma, oni mi furt říkají, že jsem se superstar, já to nechci. Stačí děcka líp pracovat a mít víc štěstí prostě. Není to o tom, že to stigma je nějaký doživotní. Podívejte se, to by to občas někdo připomene, ale spíš jako ze srandy, nikdo neříká, že superstar přichází Ben Kristoval.
2: Je to tak, myslím si, že to je primárně o tom, že člověk musí akorát udělat něco, za co si tě lidi budou pamatovat, no. Novýho, nebo možná ideálně aj víc. Lidi vždycky říkali, to je ten ze superstar, než vyšly bomby. Potom říkali, to je ten člověk, co udělal ty bomby.
0: Hustý.
2: A přestali říkat vůbec superstar, byl, hej, bomby, a najednou se to změnilo úplně. A pak byly další songy a začali říkat a řvát ty další songy a postupně mizel ten první odkaz.
0: Nevadí ti to, že jsem otevřel superstar?
2: Ani trošičku.
1: Ale hlavně zrovna ten váš ročník mi teda přijde, že byl hodně výrazný. To byla vlastně první československá.
0: Ano, superstar, tak. Historicky. A tenkrát vlastně se poprvé i spojili země Česko a Slovensko. Mm-hmm. Dneska už je to normální, je talent. Jasně. A jsou další věci, ale tehdy to bylo poprvé vlastně po rozpadu zemí, že se Česko a Slovensko spojilo v televizní projekt. To bylo úplně poprvé.
1: Anebo ta vaše společná písnička, ta je do dneška jako vlastně totálně jako legendární, že jo?
0: Ta jede, k ní se určitě dostaneme, protože Ben tam samozřejmě má nejlepší part na světě, že jo, to víme. Nicméně, já jsem nedořekl tu větu, jak jsi se prezentoval. První věta byla snowboardista, nebo snowboardiák. A to teďka úplně zapadlo a já si to pamatuju jako dneska, že máš nějakýho kluka, který chce zpívat, je superstar a on měl v medailonku jako snowboardista. Takže snowboardista Ben Kristoval. Kolik ti bylo v roce 2009?
2: 21, 22.
0: Jaký jsi ročník, teda promiň?
2: 87,
0: takže ti bylo 21, 22. A tam byla ta tvoje fotka se snowboardem. A jakože...
2: A medailonek ještě snowboardový.
0: Medailonek, takže prostě lidi ho jako poznali jako snowboardiáka, což je vlastně z dnešního úhlu pohledu za mě strašně vtipný. Je. Ty jsi to dělal nějak závodně, jako úplně na vrcholový úrovni, ne?
2: Ne, v Česku určitě.
0: A byl jsi co? Byl jsi mistr republiky? Mm-hmm. Byl jsi mistr republiky?
2: Mm-hmm. Jo.
0: Wow. Takže jsi byl něco jako, mě, vlastně něco jako Ester Ledecká.
2: O rok později Mikýř byl mistr republiky.
0: Ne.
2: Jo, my jsme byli takhle, jakoby, a my jsme spolu závodili a ten rok, co jsem ještě závodil, tak on byl asi druhý nebo třetí.
0: To nevysíš
2: vážně. A potom jsem se zrakvil a on potom to vyhrál ten další rok.
0: Ty jsi soupeřil s Mikýřem, jo?
2: Jasně, my jsme spolu jezdili závody všude možně, my jsme se potkávali jako pravidelně na závodech a tak.
0: Mistr republiky ve snowboardu, naším dnešním hostem, Ben Kristoval. Za chvilku se podíváme, jak se připravuje na novou sezónu, jestli má nový prkno.
3: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50, lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
4: Sport přináší radost, motivuje a bourá bariéry. Oslavte spolu s námi 6. října Paralympijský den, který symbolicky spojuje všechny, co milují pohyb. Protože sport je jenom jeden. Oficiální partneři Toyota, Budějovický Budvar, Olvin, Lesy České republiky a Eurooil. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa
1: 2. Přesně na vteřinu 8:00. Ještě hodinu tady bude s námi Ben Kristovao, tady užijeme si celou ranní show, ten zbytek právě s ním, ale teď si dáme zprávy, ale ještě předtím mám jednu zprávu pro něj. Bene, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Bavili jsme se o tom, kde ses narodil, jo?
2: No.
1: Ty jsi říkal v Plzni.
2: No.
1: A jak jsi slavnej, tak máš tu výhodu, že lidi ví za tebe věci, které ty už nevíš, tak mám pro tebe informaci přímo od sestřiček z té porodnice, kde ses narodil.
2: Ne.
1: Jo, jo, protože tam se to jako říká, tady se narodil Ben Kristovao.
2: Ne.
1: Tak pro tebe... pro tebe, abys to věděl, je to Mulačova nemocnice.
2: Mulačova nemocnice? Teďka se tam asi zase jdu podívat, ne?
1: No. Vzpomínají tam na tebe, máš tam podle mě plaketku. Tady se narodil Mulačova nemocnice.
2: Já se napíšu.
1: Vidíš, ani jsi snad to nemusel vzpomenout, lidi to ví.
2: Ježiš, to je krásný. Tak prosím, je. Pozdravujte a děkuju.
1: Zdravím.
2: Jdu za váma.
1: A my jdeme na zprávy. Káťa Podraská, Evropa 2.
3: Krásné dobré ráno, pojďme na zprávy. Ceny pohonných hmot v Česku čeká v příštích dnech výrazný pokles. U nafty až o 3 koruny a 50 haléřů za litr. Přestože dosavadní opatření státu, tedy zastropování marží pumpařů a nižší spotřební daň, citelnější zlevnění sama o sobě nepřinesla. Do vývoje cen se teď ale zapojí i nižší ceny na světových trzích. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout koaliční vládu premiéra Andreje Babiše. Debata zabrala 3 jednací dny. Pro svržení kabinetu hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců. Pro pád vlády by bylo potřeba nejméně 101 hlasů, tedy nadpoloviční většina. A teď už Zuzka.
4: Na trase mezi Ostrovem a Karlovými Vary bude platit i v dalších měsících omezení. U Boru pokračuje oprava mimoúrovňové křižovatky. Práce by měly skončit v polovině příštího roku. Úpravy mají zvýšit bezpečnost i povolenou rychlost na silnici. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
3: Portugalští fotbalisté porazili v elitní skupině Ligy národů v Kodani Dánsko 4-2 a na cestě k obhajobě triumfu vyhráli i třetí zápas. Němci zdolali v Mnichově Srbsko 2-0 a nový trenér Jürgen Klopp zaznamenal první výhru. Norové v deseti prohráli ve Velsu 1-2 a Řekové v zápase s Nizozemskem v Soluni brali jen bod za remízu 2-2, přestože po prvním poločase vedli už 2-0.
1: Takže Portugalsko porazilo Dánsko.
3: Aha. Němci zdolali...
1: Ne, počkej, Portugalsko porazilo Dánsko.
3: Ano, no, chceš dál,
1: Němci... Ne, Portugalsko porazilo Dánsko, jenom kolik?
3: 4-2.
1: A já se tě chci zeptat.
3: No.
1: Myslíš si...
3: Ano.
1: Že Ronaldo fandil Dánsku?
3: Já myslím, že...
1: Já si to myslím taky.
3: On se zbalil a odjel.
1: Jako on je srdcař, ale samozřejmě při té situaci si myslím, že koukal Saúdské Arábie na ten zápas a fandil Dánsku asi.
3: No, půl hodiny, když tě nechá někdo rozsvědčovat, pak ti nedá na trávník, no. No tak. Naštvaný.
1: To já si to jenom představuju, že Portugalsko hraje s Dánskem a Ronaldo fandí Dánsku. No, třeba to není pravda, ale nevím, prostě ten svět se takhle může změnit ve vteřině, no.
0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Doprava?
3: Pozor si dejte, v Praze na jižní spojce máme hlášenou nehodu osobního a nákladního auta za Lanovým mostem. S komplikacemi pak počítejte na D35 na kilometru 129 na trase Sedlice Ostrov. Tady stojí porouchané auto, tak opatrně.
5: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Evropa 2, jak je venku?
1: Tada!
3: Dneska bude převažovat polojasno až oblačno, zejména v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech se výjimečně mohou objevit taky slabé přehánky. Ovšem na Moravě a ve Slezsku tam čekáme slunečnou oblohu, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už pokračuje ranní show Evropy 2 s Leošem Marešem a dnes i Ben Kristovao.
1: A Káťou Podraskou.
5: Sponzorem ranní show jsou ČSOB Drobné. Už žádné drobné po kapsách nebo v prasátku. I z drobných mohou být totiž velké peníze. ČSOB.cz.
6: Partnerem ranní show je Filbek. Filbek filtrujeme kohoutkovou vodu na zdravou vodu. Nanouhlíkový systém filtrace kohoutkové vody Filbek. Více na filbec.cz.

0: Rain
1: on.
0: Rain. 8 hodin 9 minut přichází Rocky Cristovao sem zpět do studia Evropy 2. Dobré ráno, Rocky.
2: To už je spíš Ben v letech, tohleto, než Ben v lesích.
0: Ne, Ben v letech, kdy ti bude 40?
2: Tak za půl roku, bych řekl, ne, asi víc, za tři čtvrtě.
0: Za tři čtvrtě, to si teda přidal.
2: No já, počkej, jako chceš mi říct, že čtvrt roku je málo, za to dobu stíneš strašně moc.
0: Takže je tam devítka, co tomu říkáš, Káťa Podrazká teď zjistila, že ti bude 40.
3: No já jsem překvapená, protože já mám pořád Bena, jakože mu je 28.
2: Já, no, tak já mám právě pocit, že mi je 18, teda mimochodem. Hmm.
0: Vypadáš na 28.
2: Ale musím říct, že když třeba když jako ráno vstanu, tak nemám ten pocit, že mi je 18, ani 28. Že třeba záda už jsou takové jako, že ahoj, jak se máš, mi volaj. Ahoj, jak se máš, co děláš, kafe das?
0: Dámy a pánové, Benovi Cristovaovi bude 40. Svět je spravedlivý.
2: Pushing 40, yes.
0: Život je spravedlivý.
2: Yes.
0: Tak, ale pojďme se podívat na tu tvoji formu, protože jsem to tady otevřel před půl hodinou, vůbec jsme to neotevřeli.
2: No.
0: Tak, jak moc cvičíš?
2: Cvičím třikrát týdně, vyloženě jakože fitness věci, takže zvedám váhy a třikrát týdně mám brazilský jiu-jitsu na tréninky, teďka se připravuju na závody.
0: Totiž, já mám s Benem historku. Před 10 lety, když točil těžký váhy, tak byl obrovský. My jsme se potkali, jeli jsme na nějakou akci.
2: Obrovský, ale asi ano. Že
0: obrovský jsem byl.
2: Já jsem 96 kg ve svalech.
0: A jeli jsme vlakem spolu na Moravu a bavili jsme se.
3: Promiň, jako obrovský, ne tlustý, ale prostě nabušený.
0: Ne nabušený, úplně vypadal jak Almara, prostě jakože bude bojovat ve wrestlingu.
2: Jakože utíral jsem si zadek zepředu, protože ze zadu to nešlo normálně.
0: Nešlo
2: to.
0: To bys musel mít ruku jako Saxan, aby si tam přesně svaly.
2: Přesně, to nebyla šance, prostě šlo to.
0: A jeli jsme s Benem na akci na Moravu vlakem. Mm-hmm. A Ben mi
2: říká, to byla technická věc.
0: Technická věc, no, jeli jsme spolu. A Ben mi říká, ty cvičíš, viď? To bylo před 10 lety. Mm. A já říkám, no, tak jako trochu cvičím, ale bylo mi to trapný to říkat před Benem. A já říkám Benovi, Bene, ale ty jsi jakoby veliký. A on mi řekl, kámo, ale už to nebudu dělat. Už na to jako kašlu, protože je to hrozný, jako bylo to strašně náročný. Teď budu jako dělat jako udržovačku. Mm. A je fakt, že si se tenkrát, po tom, co jsme spolu mluvili, jakoby zmenšil.
2: Jo, rozhodně.
0: Že jsi říkal, že to bylo jako hezký, ale že to bylo tak extrémní, že vlastně to není zdravý a že to prostě takhle nechceš.
2: Ale hlavně jsem měl podpory, já jsem měl potom najednou jakoby třeba 80% týpku, jako kluku a všichni. A místo toho, předtím ty koncerty byly super, tam prostě byly ženský, že bylo fajn, ale najednou tam prostě byli týpci a ukazovali jsme si svaly navzájem a říkám, chápe, co se děje tady a všichni, pojdej těžký, těžký váhy a já jenom, chlapi, a počkejte, co tohle. Tohle to není to, co jsem si představoval. A tam reálně najednou, a oni, ukaž břicho, ukaž bicáky, a ukaž 40, a jenom, to je, kde to je, kde jsou...
0: Ty jsi se prostě ze zpěváka stal prostě Arnoldem.
2: Tak, a moje shows byly Arnold Classics, a bylo to v podstatě představovačka normálně svalů místa, aby to prostě, aby tam nebylo to dobrý.
0: No, ale pozor, to má vývoj v letech. Mm-hmm. Byl chvilku normální, ale pak se něco stalo. Jo,
3: no.
0: Po tom našem rozhovoru, zase uplynulo několik let a Ben
3: zase
0: začal být zase veliký. Mm-hmm. A já jdu na jeho show do O2 Areny a on přichází jako a má ten plát jako prostě gladiátor a vlastně mluvím i o současnosti a když o tobě mluvím s někým, tak říkám, ty vole, už je zase veliký. takže no. Jak se to stalo, že vlastně jsi teda jako byl nejenom menší, ale pak zase se jako by trochu vrátil. Není to takový extrém, ale
2: ne,
0: je strašně veliký. Je prostě veliký. Ben je hrozně veliký.
2: Ne, fakt nejsem to.
3: Mně přijde akorát.
2: Mně taky přijde akorát.
0: Káťa je tak do ruky, ale ty ještě třeba, teď jsem tě viděl na Slavíkově, měl jsi prostě boty na platformě, vypadáš jako, že seš prostě gigant.
2: Jo. Hele, plně všechno je hodně samozřejmě o dietě, ale taky... Je to asi o tom, jak člověk jako plně působí. Jak, když chci působit velký, tak prostě se na to koukám, jako že jsem velký a ty tomu prostě věříš asi, ale nejsem.
0: Ano, ale chci se zeptat, jestli to třeba souvisí s tím věkem, jak jsme říkali, že se ti blíží 40, tak tam dáváš prostě tu top formu a chceš to ukázat prostě, než ne. Třeba přijde doba, kdy to nepůjde.
2: Já si nemyslím, že bude doba, kdy to nepůjde.
0: OK.
2: Když vidím tebe, tak si nemyslím, že
0: no,
2: že,
0: ale já jsem čajíček.
2: Já si myslím, že teďka jsi jako v nejlepší formě, co jsem jako viděl zase za dlouhou dobu. Teď jsem taky viděl nějaký fotky, co tam jakoby vypadlo ven a bylo to teda jako neskutečný.
0: Pojď se líbat.
2: A počkej, ale ty zase se vypne se zase ten nahrávání, to všechno spadne.
0: Tohle. Hele, já využiju situace, jsme to otevřeli. My jsme to hráli už před hodinou, ale zahrajeme to znova. Totiž na podporu toho, co jsem vlastně řekl, tak Ben Kristoval, přátelé, dnes o půlnoci vydal, vydal novou píseň, která se jmenuje Arnold. A je to skutečně ten Arnold, kterýho myslíte, který vás napadne. Je to já fakt písnička o Schwarzeneggerovi.
2: Já jsem si udělal takovou věc, aby se o mě bavila se s Twitchy, protože mě teďka čeká, já si připravu teďka na nějaký koncerty zase.
0: Tak... Ano, k tomu se dostaneme. Ale teďka to teda řekni, takže vlastně si tam zase

0: prostě potřeba.
1: Viděl jsem videoklip, to je prostě jenom přehlídka svalů. Je, je, je! 24/7 Arnold Schwarzenegger je s náma tady ve studiu. 8:45. Tak pojď, Bene.

0: Jaký to je slyšet svůj novej track takhle poprvý prostě v rádiu?
1: Neskutečný. Extrémně jsem nečekal, že tady uslyším svůj sound.
0: A dvakrát.
1: Dvakrát ještě.
0: Dnes o půlnoci vyšla nová pecka. Takzvaně se říká Dropnul Ben Arnolda. Dnes o půlnoci, takže je to 8 hodin venku. Jedeme kozy dneska, to tam zpíváš.
1: Já dneska je reálně pojedu, dneska dáme bench.
0: Tak.
1: S Enťasem.
0: Ty dáváš Ben, ne bench.
1: Já dám bench.
0: Big Ben, Big Ben, Big Ben. Dámy a pánové, zazněla tady před touto písní taková věta nevinná. Ben to netlačí a to se mi líbí. Připravuju se teďka na nějaký koncerty. Tadadá, možná jste si říkali, teďka měl koncerty. Symfonie, KCPčko. Ben Kristovo oznámil před jak dlouhou dobou svoji O2 arenu. Kdy jsi oznámil O2 arenu po Edenu?
1: To si nepamatuju.
0: Před rokem?
1: Může být.
0: Kdy je ta O2 arena tvoje?
1: 1.10.27.
0: To je dobrý, že jsi to dodal, protože já se bál, že to je včera. To je dobře, že jsi přišel druhýho, protože chápu, že kdyby jsi přišel předevčírem a říkal si, že je 1. října, tak lidi už prostě se obouvali, že jo, a oblíkali. Ne, je to 27, to je, přátelé, moderně řečeno 2027. Tak, ta arena 1. října 2027, ano. Tedy bez jednoho dne. Říká se do roka a do dne, tohle do roka bez dne.
2: Bez dne.
0: Ta O2 arena je co? Co myslíš, Káťo?
2: No, ty je vyprodaná.
0: Je vyprodaná, gratuluju. Gratuluju.
2: Sold out.
0: Sold out.
1: Je to tak.
0: Je to tak. Takže, otázka zní. Come on, Bene. Takže, předpokládám, teď mi to došlo, proto ty jsi přišel dneska. Jestli je 1. října vyprodaná, tady vidíte, přátelé, s tím nám nic společného, že se jenom jako to dozvídám takhle za pochodu. Jestli je 1. října vyprodáno, tak by se nabízelo přidat 2. října.
1: A to by znamenalo, že to by bylo přesně za rok.
0: A nebo dneska. Záleží, jaký rok tam dodáš.
1: Záleží, že bych to jako na Kelina poslal. Jako
0: na Kelina, protože jestli přidáš druhou arenu 2. října, tak buď to je dneska večer, nebo za rok. Chceš přidat druhou tu arenu?
1: No jako, nebudu lhát, přemýšlel jsem nad tím.
0: Jdi do háru. Tak proto jsi přišel, já myslím, že nás chceš vidět.
1: Jako chtěl jsem tě vidět, ale ne v 6 hodin ráno.
0: Ale ne moc, jako chtěl jsem tě vidět a zase ne tolik. Dobře, takže máš opravdu, budeš přidávat 2. října příští rok?
1: Budem přidávat 2. října, tak.
0: Já samozřejmě to mám tady v podkladech, takže to vím, ale nevěděl jsem, nedošla mi ta souvislost, že to je vlastně to dnešní datum, to je vtipný. Takže 2. října, mimochodem je to den, kdy

0: se před 7 lety Česko dozvědělo, že umřel Karel Gott.
1: To si děláš srandu.
0: No, on zemřel 1. října večer, ale do médií se to dostalo 2. října v 9:30 dopoledne. Já si to pamatuju, to je můj samozřejmě velký vzor, nebo vždycky byl, takže to datum mám jako takhle zapsaný. Ale pojďme k něčemu veselějšímu, k týmu koncertu. Tak, důležitá věc. Včera, přátelé, dropnul svoji autoarénu a celou tour Kellyn. Prodalo se to za 10 vteřin. Ty teda nejedeš celou tour, ale jenom autoarénu. Je to dneska už málo. Jedeš jenom autoarénu, lidi prostě tě znají z Edenu a tohleto. Autoarena je to krok zpátky a mně se to líbí. Protože ten Eden je pičovina, že?
1: Já neříkám tyhle ty slova, nemyslím si, že to je blbost, ale... Já si myslím, že to, že O2 Arena není krok zpátky, je to spíš jistější volba. Já třeba nesnáším už počasí od té doby, co byl ten Eden.
0: Je to tak.
1: Já jsem tam zažil jedno z nejtěžších momentů v životě, kdy si chceš, aby všechno fungovalo, jak má, chtěl jsem, aby tam byla motorka, aby tam všechno fungovalo a najednou tam do toho kropí strašně déšť a pomalu ti zakazují všechno, co tam si máš plánu dělat.
0: No jasně, no.
1: Takže jsem si říkal, hele, radši si uděláme show pěkně v úkrytu.
0: A je to tak a můžeš tam věšet všechno a tohleto.
1: Můžeš tam věšet i prádlo, když nahoru se zmokne něco, tak tam můžeš.
0: Hele, já to podporuji, já když jsem viděl tvoje vyjádření, já bych to podepsal všechno. Prostě vem si, že Ben byl jeden z prvních, kdo dělal Eden a vlastně ty si to 2 roky plánuješ, kreslíš to, připravuješ to, přesně motorka a pak prostě se modlíš, aby nepršelo.
2: Já nevím, proč to tam nezastřešej.
0: A ono ti potom fakt prší a ono to fakt ovlivní tu show, no. Zničí to, že jo?
1: No, jasný.
0: Takže vlastně stará dobrá O2 Arena nakonec super. Doufám, že jsi to nebral ode mě, jakože krok zpátky, že jsem
1: jasný. Ne, já si to nenechám takhle, já vím, že to bude super, takže víme, co máme plánu, takže víme, že to bude vlastně lepší než Eden pro nás.
0: Já jsem tak nemyslel, já jsem to říkal jako for, že jsem věděl, že se k tomu dostaneme. Když jsme u té předpovědi počasí. Přátelé, Ben Kristoval tady jednou i vysílal, párkrát tady vysílal a vlastně trochu i pěvecky předpovídal počasí.
1: Počkej, ne, to si nepamatuju.
0: To ne, ale zpíval si Let It Snow.
1: Ne.
0: Já miluju tvoji verzi Let It Snow.
1: Ne, to bude něco strašného.
0: Za mě to je nejlepší verze Let It Snow v historii. Nevím, jestli takovouhle písničku plánuji zařadit,
1: určitě
0: ale
1: ne.
0: Možná to zváš. No, to je škoda, protože poslechněte si to, když zpívá Ben Kristoval živě na Evropě 2 s Mirajem Let It Snow. Já to prostě miluju. Hele. Wow.

0: umírají.
1: Penny.
2: Ty krása.
3: Ale tam to vlastně zpíváš. Proč jsi z Edenu zpátky v O2 aréně? Protože weather outside is frightful. To znamená, venku se žení čerti, ale my jsme v O2 aréně, takže ať si klidně sněží, let it snow.
0: Ať si dělá, co chce.
1: Přesně.
0: Ať si dělá, co chce, nám je to jedno.
3: Tak.
0: A zároveň budíš to krásný dárek k Vánocu.
3: Ano, ano, ano. Dámy a pánové, ta informace, kterou teďka chci říct, ještě nezazněla. Start předprodeje přidané Benovi O2 arény je dnes?
0: Ne.
3: Dnes?
0: Ne.
3: Dnes v 9.
0: V neděli.
3: Prej dnes v 9. Teďka se, já dostal informaci.
0: Tak to by bylo hodně hustý.
3: Omlouvám se. Můžeme zavolat ten manažer tvůj? Jako
0: jo,
3: je vlastně.
0: Jo, určitě
3: ten mi,
0: jo.
3: Ten mi říkal, že to je dneska v 9.
0: Neříkal, ty říkal, že to je dneska v 9?
1: Kluci, jak je to?
0: Tak prej počkej. Říkal manažer, že to je dneska v 9.
3: Pojďte k mikrofonu, tady k mikrofonu, pojď. Halo.
2: Ano. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, je to trošku jinak. Je to tak, že dneska dáváme vědět o tom, že je druhá O2 arena a v neděli v 6 hodin večer se pouští lístky.
3: Tady vidíte, přátelé, že v tom nejedu. A ty jsi říkal v 9, ale.
2: To jsem říkal, že v 9, já jsem chtěl říct, že v 9 to řekneme, že to bude.
3: Aha, tak byste to řekli.
1: V 9 to vylistovávají ty kettingovky.
3: Takže my jsme to jako řekli první.
1: Ano.
3: Všimněte si, že tady s Benem tady přišlo, ty jsi normálně slavnej.
0: Že jo, tak já na to koukám, nemáte kále, já jsem byl v tom výtahu a tak tam jako bychom je nás třeba 15 jako v tom, že no. Ty bláho. Pozor. Výtah normálně říkal, jako, že už vás je moc, říkám, no. Můj tým, no co mám dělat?
3: Pozor, Ben tady má i svoje kameramany, plurál, jo, množné číslo, svoje kameramany, já mám pocit, že přišel Bruno Mars, je to tak trošku Bruno Mars?
0: Je, možná ani, jo?
3: Jo.
0: Ale jsem trošku větší teda, no,
3: než Seš větší než Bruno Mars? Seš blíž než Mars?
0: Jsem, no.
3: No, a chci říct, že vlastně já...
0: Jsem Bruno Venuše.
3: A já, ano, a já se svojí angličtinou jsem radši, že seš tady ty než Bruno Mars. Ranní show Evropy 2.
4: Evropa 2. Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Chutná a zdravá voda nemusí být složitá. Filtr Filbek pod dřez odstraňuje olovo i další škodliviny. Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
7: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
9: Chceš válku? Tak tady máš válku.
8: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
10: Všude kolem jsou žraloci.
8: Předplaty si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90 a vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu.
15: Tyjo, nová zářijová mateřinůška a přináší Mega Minecraft soutěž o Lego a super balíček.
16: Hustý, Piggy, a taky soutěž o cool lesky z přívězky od Lilian.
15: Nebo tohle stolní hra Chupa Chups.
16: Mě baví Richard Krajčo, je tak vtipný. Nebo Pokáč.
15: Ve sportovinách je Taekwondo ITF. Hi-ja! A můžeme vyhrát poukaz na půl roku cvičení.
16: Mateří douška je plná laskomin.
15: Bláznivých kostiček.
16: Zad.
15: A pátraček.
16: Zářijová mateří douška právě v prodeji.
17: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Dámy a pánové, v tuto chvíli, dramatická situace tady v ranní show na Evropě 2. Máme tady Bena Kristoval. Bene, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Káťu Podrazkou.
2: Hezké ráno.
0: Ale my tady máme teďka jednu vymazlenou soutěž. Takže my Benovi klidně nabídneme, aby si šel dát kafe. Protože já si s náma nechci dělat soutěž. Chceš?
1: To asi podle toho, co je, jako jestli to je nějaký kuřata, tak to nezvládnu asi.
0: Kuřata. No tohle, a taky se tě všichni se tě ptají na tvoje veganství, veď všude.
1: No jako, stane se to občas, ale rozhodně...
0: A já teda musím říct, že jak jdou ty roky, tak čím dál tím víc, jako, jak bych to řekl, ti rozumím. Ne, že bych ještě úplně jako nastoupil jako na váš břeh, jo, ale už koukám, kde je most.
1: Hezky.
0: Tak máš volno, dáš si kávu. Můžeš pít kávu?
2: Bez mléka.
0: A piješ vůbec kávu?
1: Piju kávu, yes. Ale já jsem měl plánu, že si potom na tom půjdu ještě lehnout, takže jsem si nedal kávu schválně.
0: Hele, a jenom tady se bavíme o tom jídle a pití ráno za tebe,
1: no.
0: Protože my jsme tady ráno 6 až 9. Co bys si doporučil za sebe? Jako? Nebo ne doporučil? Co dělá tobě hezky mezi 6 a 9, když musíš vstát?
1: Když musím stát, jako neberu si žádný, jako nedám si žádný jídlo ještě moc velký, spíš bych si možná dal nějaký shake, nebo maximálně nějaký, já bych si dal asi nějaký rostlinný jogurt s ovocem, nějaký ovoce, něco takového, něco lehkého asi.
0: OK.
1: To brzo ráno a pořádný jídlo až trošku později. Ale to jsem já, jako já nevím.
0: Ne, tak já to rád slyším. Děkuju, to je Ben Kristoval. A ta soutěž je ze společnosti Arval, což je přední český poskytovatel full service operativního leasingu vozidel. Bože, tak volejte. Ranní show Evropy 2. Evropa 2. A zatímco Ben si jde dát jogurt, tak si dáme jeho písničku se Sofianem. Sofian Match, Ben Kristoval. A podle mě to je novinka taková, polonovinka, ne? Fancy se to jmenuje.

0: Tak jdeme soutěžit v 8.35. Společnost Arval je předním českým poskytovatelem full service operativního leasingu vozidel a specialistou na řešení mobility, který se aktuálně stará o více než 40 000 vozidel klientů napříč celou Českou republikou.
1: Současně společnost Arval nabízí více než 1000 ojetých vozidel s prověřenou historií a stavem. Kompletní nabídku najdete na webu arvalauto.cz.
0: Tak, někdo se nám dovolá 257 400 888. Halo.
2: Ahoj, tady Michal.
0: Michale, máme tě rádi.
2: Já taky, hrozně moc. Já normálně nemůžu uvěřit, že jsem se dovolal.
0: Míšo, říkají ti Míšo.
2: Říkaj.
0: A kdo? I holka tvoje?
2: To mi říká Miláčku.
0: Miláčku, mám na tebe otázku. Jaké je hlavní zaměření společnosti Arval? Za A. Výroba automobilů. Za B. Prodej autodílů. Za C. Full service operativní leasing a řešení mobility.
2: Je to za C?
0: Je to za C. Míšo, zase si vyhrál všechno.
2: Výborný, super.
0: Výborný, papa, měj se hezky, nazdar.
1: Ještě mu pojďme říct, co vyhrál.
0: Jo, co si vyhrál? Počkej, no. My jsme to vůbec neřekli.
1: No, prosím tě.
0: Ježišmarja.
1: Jsi taky odpálkoval.
0: Ježišmarja, tak dobře poslouchej. Míšo, slyšíš to? To je velký finále, my jsme to zase promovali, já to vůbec neřekl.
1: Za tomu řekni Miláčku.
0: Miláčku, vyhrál si, teď dobře poslouchej, to se z toho převrátíš. Vyhrál si finálovou víru, kterou je zapůjčení elektrického vozu na týden, plus slevový voucher v hodnotě 30 000 korun na nákup ojetého vozu.
2: Simpla,
0: to čumíš, co? Na drát. Čau. Čau.
1: Čau.
0: Čau.
3: Radní show Evropy 2. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Chutná a zdravá voda nemusí být složitá. Filtr Filbek pod dřez odstraňuje olovo i další škodliviny. Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečení bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kuponem v aplikaci za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
7: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
8: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
3: Užívej si Evropu 2 až do večera.
9: A startuje večer na maximum.
3: Songy na přání.
10: Já bych si přál asi třeba...
3: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
11: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
3: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
12: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknotherm.cz. Parádam, pam pam.
3: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
13: A můžu ještě něco říct?
12: No povídej.
13: To je nejlepší rádio na světě.
12: Adame.
3: Bez generace E2 by to nešlo.
13: Děkuju moc.
3: My děkujem a držíme ti flek.
14: Evropa 2.
15: Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
16: Jako mě 40 let, to já už potřebuji být vidět, já už mám být dávno vidět přece.
17: A od té doby, co se objevil na Instagramu Evropy 2, ho zná o skoro 400 tisíc lidí víc. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
18: A je, to jsou tyhle ty věci.
17: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
19: Proč se culíš?
20: Protože budeme krásný.
19: To už přece jsme.
20: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropoli Zličín. Evropa 2.
0: Jsme zpátky, 8.42, je tady lidí jako smetí. Říká teda dětí.
1: Jako psů.
0: Jako psů, děkuju. Káťa Podraská, to není ona, ten pes. To je taková malá, naše malá fenečka. Vysvětlím, Kuba Kohák teďka a pak Ben zase.

0: 9 podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2, dámy a pánové, Svět podle Koháka. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jakube.
2: Ano, schválně.
1: Jsme před víkendem.
2: No konečně.
1: Mezinárodní den zvířat bude v neděli.
2: Opravdu?
1: Pojďme si něco říct, ty a zvířata.
2: No tak co? Co ty a zvířata? No, to snad každý má ke zvířatům pěkný, kladný vztah, že?
1: Každý ne, ale ukazuje to, jaký je člověk.
2: Je to pravda.
1: Takže řekni konkrétně, vyber nějaká zvířata, která ano za tebe, víš co mi, která
2: teď,
1: ne.
2: Teďka mě napadá, jak se někdy ptají lidé, třeba, jakoby, s kým ty se stotožňuješ nejvíc, Leoši, ano, ze světa zvířat? Jakomu by si se připodobnil? Opravdu.
1: Ovád.
2: Ne, takhle působíš, ale ke komu ty bys se sám připodobnil?
1: Počkej, můžu dát tu zajímavost.
2: Můžeš.
1: Někdo dával do umělé inteligence, proč komáři,
2: ano,
1: nás jako by dobou. Komáři.
2: No ano.
1: No a jakože ten příběh je úplně hrozný.
2: Že to vás vůbec neznám.
1: No, že prej to nedělají samci, ale jenom samičky.
2: Aha.
1: A že tou krví.
2: Živí ty samce.
1: Ne, živí děti. Mladý.
2: Počkej, jaký mladý? Jakože přiletěj do hnízda, to přece blbost, ne?
1: Přiletěj do hnízda.
2: Kováří hnízdo není žádný.
1: No prej to takhle nějak je, mě to úplně zkazilo den.
2: Jako mladí, co jsou jako v nich, myslíš?
1: Já nevím, je to nějak takhle, jakože to je cool, aby vyživovali potomky.
2: Člověče, co máš za tu...
1: Já to zkontroluju, ale jako úplně mi to sebralo vítr z plachet, že jsem přestal jako... byl jsem zklamaný z toho, že jsem přestal nenávidět
2: kováry.
1: Hladné.
2: Přece.
1: Tak no tomu... ale prej, že tím krmí komár, proč komár?
2: Ježiš, to je blbost. Ale řekni mi, a čím teda se živí ty chlapi komáři, když to je, dělají jenom samičky?
1: No to nevím, ale on to má...
2: A ty si skočil do hospody, klasika.
1: Jasně. Tak já znám pouze příběh, jak se komáři ženili.
2: No tak jo? To známe všichni.
1: Čekej, komář, proč se živí krví?
2: Lidskou, ale.
1: Lidskou, no. Hele, no. Tak pozor.
2: No.
1: No je to tak, člověče. Krev sají jenom samičky komáru,
2: ano,
1: a to kvůli vývoji vajíček.
2: No tak vývoj,
1: není,
2: no,
1: to potrava, krev nepoužívají jako běžný zdroj energie pro vlastní život.
2: Je,
1: krev obsahuje důležité bílkoviny a živiny, které samička komára nezbytně potřebuje k tvorbě a dozrání vajíček. Chápeš to? Takže vlastně to, že tě ďobne, dělá kvůli potomstvu, tak to vlastně ve finále bys ještě, ale ještě bys jí měl nabídnout druhou paži.
2: To je úplně nový pohled na svět komáru.
1: Já jsem se úplně zklamal. Manej.
2: Já taky.
1: Od teďka prostě komáři kámoši.
2: Je to tak.
1: Komár je kámoš.
2: A víš, že se říká jako komunistům komáři.
1: Vždyť jo, hele.
2: A ty taky sajou.
1: Komunisti jsou kámoši prostě. Ranní show Evropy 2.

0: Cristobal. Z tohohle songu je ujetej každej.
1: To je šílený normálně, já jsem přišel a přitančil jsem kvůli tomu.
0: Jo. Z toho je vyndanej každej, to je neuvěřitelný, co se povedlo.
1: Tam chodí cvičit normálně, říkám. Tam chodí běhá cvičit. Hele, co jsme dali někdy trénink spolu? Je to blbost? Není to blbost, ne?
0: Jako, já nemůžu cvičit s tebou.
1: Proč prostě, ne?
0: Jakože viděl jsi dvojčata? Arnold Schwarzenegger a Danny DeVito?
1: Ty jsi blázen.
0: Na tom videu by to vypadalo, že tvůj genetický odpad.
1: Ne, tady to byl Rocky Balboa a Paulo Creed tohleto.
0: Jo, já že bych byl Rocky teda,
1: no,
0: jo.
1: Jasně.
0: Nebo ty jsi Rocky?
1: Ne, ty jsi Rocky, já jsem tak vole.
0: Ale já jsem rasově tady neutrální, proč bych já nemohl být Apollo a ty roky?
1: Tak pojď, hej, tak já mám nápad, tak půjdeme zacvičit a zeptáme se lidí, kdo je kdo. A schválně, kolik lidí je rasově neutrální.
0: A dobře.
1: Tak počkej, tak co? Tak dáme trénink,
0: jako,
1: ne?
0: Můžeme, ale já zvedám 17,5 jednoručky.
1: Tak to já jsem ani to nezvedám.
0: Dobře, pojďme přátelé k Benovi jako k umělci. Pojďme k umělci.
1: Počkej, ale slíbíš mi to, pojďme na ten trénink. Jestli to není teda v 6 ráno ten trénink.
0: Já jsem v 6 ráno v rádiu.
1: Takže není v 6 ráno trénink, takže může být trénink potom.
0: Já tady pode mnou hraje roky, já jsem z toho tady úplně
2: vrosený. Něco mi říká, že se ti nechce.
0: Jakože, zumíš, já bych šel cvičit se s Káťou, že jo?
1: A to není přece, nebudeme tam dělat nějaký jako maximák, jenom prostě zacvičit prostě spolu.
0: Dobře, tak dneska.
1: Dneska, jo?
0: No.
1: No tak jo.
0: Tak dneska.
1: Já jsem dneska nespal,
0: tak
1: to bude
0: výborný. Já mám trénink dneska 12.30.
1: A kde?
0: Ale já ho můžu posunout. U sebe v kanclu. Přijdeš ke mně do kanclu?
1: A kde máš kancel?
0: Já mám kancel.
1: Tady?
0: V Praze. Ne, v Praze, mám krásný kancel.
1: OK. A kde máš fitko vlastní?
0: Tam mám vlastní fitko. No tak fitko, mám tam podložku. Mám tam podložku, to není fitko, mám tam podložku a činky.
2: A paní trenérku, ne?
0: A trenérku.
2: No.
1: No takhle až. No tak jo.
0: No ale počkej, já ti to teda řeknu, jo.
1: No tak jo.
0: Já ti řeknu něco rasově, chceš?
1: No ne, tak já
0: protože
1: nevím,
0: my se na tréninku často o tobě bavíme. Jakože, že vypadáš jako super. A ona mi říká, že prostě to nemůžu srovnávat. A teď sorry teda, budu teda jakoby rasově, jakoby OK, já jsem rasově, ale myslím to, že třeba to je fakt, zkus to popsat nebo vyvrátit.
1: No jako je to pravda, máš
0: že
1: pravdu.
0: Prostě, a teď já nevím, jak to mám říct.
1: Já nevím, co chci říct, a máš pravdu.
0: Že Ben Kristoval, řeknu takhle, že Ben Kristoval má jiná svalová vlákna.
1: Jo.
0: Do prdele.
1: Jako, hele, já se toho všimám, jako nebudu lhát, já se toho všimám taky. Mně stačí jako daleko míň trénovat a vidím větší progres, než třeba mají kámoši. Když začneme trénovat stejně, tak já fakt vidím, že... Proto jakoby, když jsi říkal to, že jsem větší, menší, mě fakt stačí párkrát něco zvednout a okamžitě mi ty svaly prostě rostou jinak. Ale to jsem jako nechtěl říkat tohleto, no. Jsem nechtěl, aby to vypadalo. Jako.
0: Takže dneska jdeme na trénink. Ale jako, a můžeš nebo ne? Nebo kdykoliv
1: odpoledne? Můžu si udělat čas.
0: Já se omlouvám, že jsme si takhle otrolili do vysílání. Pojďme si dát nějakou píseň. Pojďme si dát píseň, která se jmenuje Příběh nekončí.
1: Ty krásu.
0: Protože náš příběh teda evidentně nekončí. Dámy a pánové, Ben Kristoval oznámil dneska přidanou O2 Arenu.
1: Je to tak.
0: To znamená, má 1. října příští rok O2 Arenu. Ta je vyprodaná. A dnes v 9 hodin, to je za 7 minut.
1: Neděli v 6 hodin.
0: Ne, dneska v 9 dopoledne ráno oznámí druhou O2 Arenu. A já přicházím z budoucnosti, takže to vím. A proto vám můžu říct tu informaci dřív, než se to za 7 minut objeví všude. Za 7 minut budou všichni chytrý a vy budete říkat, to znám už z Evropy 2. Přátelé, Ben Kristoval a jeho příběh nekončí.
1: Stále.
0: Eden. Dobrý, ale jsme zpátky v O2 Aréně a ne jednou. Přidáváme druhou O2 Arénu, nebo teda přidáváme. Ty to přidáváš. A teď si užijte Příběh nekončí. Já se ho zeptám, jestli v O2 Aréně bude Příběh nekončí. Že na Superstar bude, ale k tomu se dostaneme.

0: Kdy tam budeš, Bene?
1: Já se nepamatuju, počkej, nebo.
0: Prosím vás, natočte mi tohleto, jo. Pojďme na to. Nechytra ble na pozíčí, i když svět má tě zmířit lát. Hej, Monika, pamatuješ na Moniku Bagárovou?
1: Zněte, jo.
0: A chodili jste spolu?
1: Počkej, já se zůstřím jako ten svůj.
0: Monice Bagárový bylo, když jste byli spolu Superstar 15, víš to? A jejímu tátovi 32. 30 hustý, já vím, já jsem mu říkal, Leoši, klídek. A on byl mladší než já. A pojď! To seš ty?
1: Je to tak.
0: Dělej! Tak ať mě klopí tání. Dělej. To byl Ben, já to slyšel, teď jsem to slyšel. To byl ty? 2009. Svoju dušu dám na misku práv. A dáš mi na konci aspoň to je? To můžeš, ne?
2: Aha.

0: Připravte se, Ben Kristoval je živě ve studiu Evropy 2. A dáme si ten konec živě. Bene, pojď na hlas.
1: Já nevím, kde tam je kam.
0: Pozor. Teď to bude.
1: Ještě ne. Aha, OK.
0: OK. Tak, dámy a pánové, mám aktuální historku ze Superstar. Teprve bude v televizi, ale my vám to prozradíme. Ben Kristoval se vrací do Superstar. Teď to vlastně prásknu. Já to prásknu.
2: To je prásky.
0: Já to prásknu, že teď se to hodí, seš tady, to se nedá vrátit. Příběh nekončí, dali jsme si prostě vzpomínku na rok 2009.
1: Ale nevíme, jak se vrátí do Superstar, to můžeme ještě udržet.
0: Dobře, já to řeknu, aby to bylo, aby to dávalo smysl.
3: Okay. Já jsem napnutá jak Šandy, nepovídejte.
0: Je v nové Superstar Ben není.
3: No není.
0: No, ale bude. Na jednu epizodu. Máme odvysíláno 5 castingových epizod. Nemám to říkat?
1: No neměl, já třeba nemám rád spoilery úplně, jakože úplně.
0: Dobře, ale to není spoiler. A já totiž potřebuji říct příběh, aby, jinak by to nedávalo smysl.
1: Okay, pojď.
0: Takže máme za sebou 5 castingových dílů. Až bude odvysíláno všech 7 castingových dílů, tak se něco stane. A budeme mít šanci Bena vidět. Ben byl na place, kdy se točila Superstar, v divadelních kolech, to můžeme říct. V divadelních kolech tam uvidíte nějaký formě Bena Kristovou. Je to tak?
1: Byl
0: na natáčení na Vinici. Tak, a já mám s tím aktuální zážitek, přátelé. Ben přijde, točí nás kamera,
3: jo.
0: A před ním je všech, dobře poslouchej, 50 nejlepších. To znamená to, kam se teďka postupuje do té top 50, tak tam všichni jsou. Jenom si to představte. 50 nejlepších je Superstar, ty nejlepší zpěváci. A najednou přijde Ben a my procházíme tím davem. S náma kamery. A najednou všichni ty soutěžící, nejdřív jeden, pak dva, zase se přidává, naprosto spontánně začali zpívat bomby. Ale nikdo je nevyzýval. Oni nevěděli, že přijde Ben Kristoval. A pro mě to byl strašně silný zážitek a vlastně důkaz, že jsi prostě opravdu superstar. Jako taková ne z televize, ale že jsi superstar. My jsme procházeli, ty to přece víš, a najednou jeden, a to jsou zpěváci, že jo, zpěvačky, prostě ty, co to fakt umějí, ne žádný jako fanoušci, ale jsou zároveň fanoušky. A začali prostě jet ten text a začali se přidávat a najednou celá ta padesátka, všichni znali celý text písničky Bomby.
3: To je doslova bombastický zážitek.
0: A ty jsi se smál a byl jsi z toho docela překvapený.
1: Já jsem to nečekal, myslel, že to nikdo...
0: Ne, nikdo to nedomluvil. A jediný frajer tam nespíval ten text a říkám...
3: Hej ty.
0: You didn't sing. I'm on. Sorry, I don't know the lyrics. Frajer byl vodníku z Kolumbie. To byl jediný frajer, který neznal Bomby. Takže jenom se ti chtěl vyseknout tu poklonu. A teď je 9:00. Teď se, přátelé, přesně zveřejnilo to, že Ben Kristoval přidává druhou O2 arénu. Bude přesně na den za rok. 2. října 2027. A Bomby tam určitě budou. A já ti chci poprosit o jednu věc.
1: Yes.
0: Jako úplný finále tvé návštěvy tady a pozvánka na tu O2 arenu, která se právě před 50 vteřinama zveřejnila. Ještě se neprodává, bude až v neděli.
1: Je tak.
0: V neděli v kolik?
1: V 6 hodin večer.
0: Tak. Chci tě poprosit, jestli bychom si mohli zahrát na tu situaci v Superstar. Já bych chtěl...
1: Počkej, jakou situaci?
0: Vysvětlím.
1: Okay.
0: Totiž, jak jsem najednou slyšel, jak zpíval ten sbor, nebo to není sbor, ale ty lidi, jak zpívají Bomby, když to prostě slyšíš naživo, má to úplně jinou energii, než si to zahrajeme. Můžeš mi to dát naživo? Tady.
1: OK.
0: Jsi připravený?
1: Počkej, myslíš teďka co?
0: Bomby dáme.
1: Jakože?
0: Tu verzi.
1: Jakou verzi?
0: No sloku, když to zpíváš.
1: Jakou sloku? Jakou část?
0: No Bomby. Prostě tohle instrumentální.
1: Takhle. Instrumentální.
0: Jako bys jel.
1: Lok z okna, vypnout a neřešit hovna. A haters, man, uprdele, celá republika ví, že mám se, jedu longboard. Ray-Ban Braille a tepláky, co Network vyhodili po show. Longboard, Ray-Ban Braille a blondýny, brunety, zrsky. Malý velký zadky, bikiny, plavky, češky, slovenky a aziatky. Líbí se mi popadky, ke mně domů. Čech, cítě celou, jo, cítě celou. Alien, vezmu tě s sebou. Nedá si tu babi s jakým jiným než s tebou. Arrogantní lady s mě. Come on, jedu Bomby.
0: Tak co tomu říkáte? Ještě pojď. Ne, ještě jeden kousek jako pozvánku na U2 Arenu. Pojď.
1: Bombe.
0: Protože jak je to naživo, je to úplně jiný.
3: Tak pojď. Pane bože.
0: Živě v ranní show na Evropě. Počkej,
1: co? Pojď. Poslouchej. Ruky hore, to nejde, rozbij. Ruky hore, do kalí jako zombie. Raz, dva, tři. Ruky hore, do kalí jako zombie. Ruky hore, to nejde, rozbij. Ruky hore, do kalí jako zombie. Raz, dva, tři.
0: Miluju druhou sloku.
1: Počkej, to už nedám.
0: Ne, tam bude náboj bude, pojď. Já to
1: už byl ten náboj.
0: Já to jedno, pojď.
1: Kamo, to už nedám. Okej. Okay. Tak dáme tu sloku ještě. Ok, poslouchej. Kolo běžka, guči brejle, hey! Kolo běžka, hey! Štýl, tečka, kolo běžka, hey! Chceš mě, baby, slim fit jeans, snapback, tečka. Ne,

0: co k ní vypadáš? Jak jste skabru? Jsi nice girl, já wild boy. Pistol, já náboj.
1: Jo.
0: Sexy, ale nemůžeš je rozbít. Boj. Jackson Phillips, stanu jako zombie.
1: Hey.
0: Řekni, jedu bomby.
1: 2. října 2027.
0: Je to tak.
1: Přidaná O2 Arena a já jsem se úplně teďka dostal do té atmosféry, o který jsem snil dneska celé ráno, že zažiju, protože ta píseň, když ji slyšíte takhle naživo, Káťo, řekněte.
2: To má úplně prostě jiný koule.
1: Já k tomu musím říct jednu jedinou věc na závěr.

0: Nejsem muzikant, nemám ani manažera. Nemám spoustu talentu Lucifera. Já snil o tom, že budu jen písničky pouštět. Nejsem zpěvák, jsem dnešní prales pouštět. Nikdy jsem nezažil, jak při turné chutná kalba. Tak nějak v práci jsem napsal ty svý alba. Nikdy jsem nezažil píchu svojí rodiny, když na pódiu s písničkama stojíš 2 hodiny. Ale teď mám šanci jednou si to zkusit. Texty natrénovat po večerech budu zase muset. Vemu ze sklepa, košík ležel tam temnotě. V Karlině mám jediný koncert v životě.
1: Jak to udecháte, kluci, já to nechápu.
0: A Ben tam v roce 2017 byl a zpíval a? mi tam písničku.
2: Byl a?
1: A?
0: No a já, no? Já jsem to nechtěl prozradit.
2: Aha, tak ne. Okay.
0: Tak to řekni, tak když to řekneš.
2: Byl a možná bude, ne? Je to tak.
0: No, my jsme si říkali, že příští rok to bude 10 let. Od jediného koncertu v životě.
1: No jasný.
0: 1997. Pardon.
2: A to jsme taky zažili, ale.
0: To jsme zažili. 2017 byl jediný koncert v životě, ty jsi byl mým hostem, byl to zážitek. Byl jsi tam ty i Karel Gott.
2: Je to tak.
0: A tenkrát všechno začalo. Tak jsme říkali, že v dubnu na Narosky bychom mohli udělat 10. výročí.
1: No to kluci udělejte.
0: A Ben mi slíbil, že by přišel po 10 letech taky.
2: 27.
0: 27. dubna na moje narozeniny, yes. Ale... Jakože je to malej Karlín, no, Fórum Karlín.
2: Já právě si nemyslím, že to je jako v tomhle tom případě o velikosti.
0: Ale co mám tady říkat pánovi s Edenem?
2: Já si právě myslím, že to bude hrozně hezký a upřímně mám rád Karlín a myslím, že to bude super a moc rád dorazím. 27. dubna se budu těšit.
0: Děkuju, Bene, děkuju. Přiznám se ti.

0: Děkujeme panu Kristovaovi. Kristovao Ben jako hvězda dnešní ranní show. Děkuju, Bene.
1: Vy jste hvězdy. Děkuju moc, že jsem tady mohl bejt, že jste mě probudili takhle hezky. Bylo to fakt hezký. Jakože normálně nemám rána rád, ale s váma mi to vlastně bavilo. Takže děkuju.
2: Ale jako vypadáte čerstvoučkej.
0: Takže... Vypadáte čerstvoučkej, Bene.
1: Dej mi nevykejte, prosím.
2: No, ať já vám vykám celý ráno.
0: Katko, Káťo, řekni ještě něco lidskýho, normálního, lidskýho, milýho, holčičího.
2: Nevím, tak ať vám to dopadne.
1: Tak já vám teda děkuju, to jste zlatá.
0: Tak dáme šanci nějakému posluchači třeba. Ještě vůbec jsme nevzali do vysílání celou ranní show. Jen tak jakože random vezmeme někoho, on nám řekne nějakou emoci a my tím skončíme.
1: Tak jo, let's go.
0: Dobré ráno.
3: Dobré ráno, tady Aleš.
0: Aleši, říkej.
3: Já jsem jenom chtěl říct úplně, teda jsem taky šťastný jako předchozí volající na tu soutěž, že jsem se vůbec dovolal.
0: Ano.
3: A já chci jenom vyseknout fakt takovou poklonu Benovi, protože jedu si takhle v autě.
1: No.
3: A teďka jak vlastně vzpomínal, jak tam dal naživo bomby a podobně, tak já jsem se přistihl při tom, že se prostě tlemím.
1: Ježiš, to je hezký, jsi to zlatý.
3: Usmívám se a najednou mi došlo, že od té superstar, jak na mě působil, tak je to o tom, že vždycky umí vyvolat ve mně takové pozitivní hřivé pocity. A to je velký dar.
1: Děkuju
3: moc. A toho si váš, Bene. A myslím si, že nejsem jediný, že spousta tvojich fanoušků tě právě proto má rádo, protože umíš v člověku vyvolat prostě to dobré.
1: To je tak strašně, já jsem... Upřímně jsem něco takového vůbec nikdy nečekal. Mm. Moc děkuju, to je asi nejkrásnější věc, co jsem když v životě slyšel v rádiu, takhle si nedělám srandu.
0: Bene, já jsem ti to říkal, vítej v ranní show.
1: To si děláš.
0: To je prostě takovýhle, my tady máme lidi, my je teda platíme, aby takhle volali.
1: Aha, já jsem si říkal, že to je.
3: Ano, děkuju.
0: My je platíme, že to normálně se nestane, že my jim dáváme peníze a oni takhle chválejí vysílání.
1: Wow, hej, děkuju strašně moc,
0: mimochodem. Děkujeme, Aleši. Tak na závěr si vlastně slyšel hlas lidu. Aleši, ještě slovo?
3: Jo, jenom a krásný den vám všem přeju.
0: Jo, Aleši, ahoj. Ranní show, dobré ráno.
4: Dobré ráno, tady je Alex.
0: Říkej, Alex.
4: Zdravím.
0: Říkej.
1: Zdravíme, Alex.
4: Ahoj. Já jsem se chtěla zeptat, jestli to, jak o tom mluvil Leoš, že bude, že teda se stalo to, vlastně jak tam bylo těch 50 letošních soutěžících Superstar a začali zpívat tu Benovou písničku Bomby, tak jestli to uvidíme v televizi, protože to úplně si dovedu představit, že to musel být naprosto úplně úžasný zážitek.
0: To nedokážu říct, protože já ten díl nestříhám, ale podle mě tam fragment musí být, že to byl fakt zážitek. Kamery s náma byly, mikrofony jeli, takže to tam asi
1: já se vůbec nechápal, co se děje. Já jsem procházel takhle těma lidma.
0: No, spolu...
1: už jsme přešli přes ty lidi a najednou slyšíme zezadu, jak to začínají zpívat a já jenom ne.
0: Jo, a všichni, ne. A ne nějaký diváci, ale 50 nejlepších ze Superstar a všichni znali ta slova, že jo?
1: Wow.
4: To je hustý, no, protože každý docela asi poslouchá i možná třeba jiný styl, dejme
1: rozhodně,
4: tomu a to, a že to znali takhle všichni, super, no tak to budu strašně ráda, když to tam uvidíme.
0: Bude to v televizi, já to spočítám, příští týden je 6. díl, za 14 dní je 7. díl a tohle bude ten další, takže je to za 3 týdny ve středu.
1: Hmm.
4: Za 3 týdny, ok.
0: Tak jo, ahoj, čau. Tak to byla Alex.
4: Čau.
0: A my se teda loučíme, my máme dneska odpoledne s Benem teda trénink.
1: 12:30.
0: Takže na závěr si dáme tenhle song, který se normálně nehraje, ale myslím si, že je naprosto shrnující. My dva spolu budeme dneska cvičit a tenhle pán to bude doprovázet zpěvem a textem No Easy Way Out. No Easy Way Out, Bene.
1: Žádná lehká cesta pryč tady z tohleto.
0: Ať se ti daří, miluju tě.
1: Já tebe taky
0: a držím ti palce v tvojí kariéře. Ty se s náma trmásíš už
1: skoro 20 let.
0: 17 let. Díky, Bene.
1: Já děkuji.
2: Ahoj.
0: Ranní show končí, tohle je finále. Děkujeme za přízeň, hezký víkend.

0: Evropy 2.
1: Jo, nová zářijová mateřinůška a přináší mega Minecraft soutěž o Lego a super balíček.
2: Hustý, Piggy. A taky soutěž o cool lesky z přívězky od Lilian.
1: Nebo tohle stolní hra Chupa Chups.
2: Mě baví Richard Krajčo, je tak vtipný. Nebo pokáč.
1: Ve sportovinách je Taekwondo ITF. Hi-ja! A můžeme vyhrát poukaz na půl roku cvičení.
2: Mateřídouška je plná laskomin.
1: Bláznivých kostiček.
2: Zád.
1: A pátraček.
2: Zářijová mateřídouška právě v prodeji.
0: Evropa 2. 88

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Evropa 2. Na Evropu 2 v tuto chvíli přicházejí Ivana a Koťák. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Kolegové.
3: Dobré ráno. Tak. Hele, prosím vás, neuvěříte, koho jsem teďka potkal na chodbě.
2: Ne.
3: Hele, vážně, Bena.
2: Ne.
3: On prý dělá dvě U2 arény, tak jsem, no, tak možná se dostanu.
1: Jenom taková věc, před půl hodinou jsme hráli písničku od Bena a Sofiana Meče. Mm-hmm. A ta písnička se jmenuje Fancy.
2: Byla o tobě.
4: No já, ale tak oni to opravdu kluci prý napsali o mě.
3: Je to tak,
1: Ta písnička se jmenuje Fancy a nevím, jestli víte, ale tady Ivana si dříve říkala Fancy, ale slyšel jsem, že už si tak neříkáš.
4: Ne, už jsem stará podle mě na to.
3: Ale mně to přijde dobrý,
4: mně
3: to přijde Fancy docela.
1: To znamená, ty jsi byla Fancy a teď jsi Kulhanková a máš pocit, že to je vývoj. Že ty jsi podle mě vjela do jednosměrky. Ty jsi ve špatném směru v té jednosměrce.
4: Nejenže nám pozdě předáváš vysílání, ještě si drzej.
1: Je to tak. Já jsem moc omlouvám, paní Kulhanková. Paní Kulhanková, kdy budete vyzvedávat syna v družině?
0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Evropa 2, jak je venku? Sponzor Časomíry nám řekl, že je 9.22 a Káťa nám řekne, jak je venku.
5: No dneska bude převažovat polojasno až oblačno, zejména v západní polovině Čech až zataženo. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 24 stupňů, no a v západní polovině Čech 18 až 21.
0: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
1: Tak, hezký víkend všem. My řekneme jenom informaci, která nikoho nezajímá, ale my to řekneme. V pondělí není ranní show, protože máme konferenci Evropy 2, kde se všichni opijeme, svlékneme se do naha.
5: Jako každý rok.
1: Jako každý rok. Svlékneme se do naha a pomilujeme se navzájem.
3: A já bych začal už teď.
1: Ne, nech si to napojit.
4: Já taky.
1: Takže v pondělí, přátelé, tady chcíp pes na Evropě 2. To tak je, jednou za rok to musíte tolerovat, nebo nemusíte, ale my vás o to žádáme, děkujeme. Takže ranní show až v úterý, ale teď plnohodnotný program od Ivany a Koťáka a já se zeptám, co máte pro naše posluchače.
4: No, řekni něco ty jednou, minule jsem měla já.
3: No tak to já miluju, tohle, když se takhle otočí. Já tady mám pochopitelně celou řadu témat.
4: Pochopitelně já taky.
5: Ty jsi hlavně dneska nějaký zaslušňák, a mi přijdeš, nějaký jsi
3: učesal. Jsem se učesal,
5: učesanej.
3: Je to tak.
1: Počkejte, jedno téma dej, co bude?
5: Je to nabitý, evidentně.
4: Dělej, no Koťáku, dělej.
3: No, mám tady umělou inteligenci, a to se teďka nezasmějete, no. To si musíte představit.
4: Dět se nemusí lidi pořád smát, že jo?
1: Já si to pustím. Teď si mě nalákal. Těším se s vámi naslyšenou v úterý. Papa.
5: Ahoj.
1: Co si chtěl říct?
3: Ne, nic, říkám, co teprve pondělí.

0: Evropě 2, takhle při pátku vás vítáme s Koťákem. Za chvíli vám řekneme už slibovanou informaci o AI. Já vím, že Koťák možná chtěl říct něco jiného, ale já vás můžu navnadit na něco, co mě včera úplně vystřelilo z trenek. Blíží se Halloween. Já vím, on bude až za dlouho vlastně, 31. října, pokud se nepletu, ale už teď všude vidíte ty výzdoby, ty dýně. Takový ty nějaký prostě věcičky a lepky, který naznačují, že tady ten svátek strašidelný se blíží. A já vám za chvíli řeknu historku, kterou jsem včera slyšela a velmi mě navnadila na ten Halloween a je ve spojení AI a Halloween. Posloucháte Evropu 2 už za chvíli celý.
1: 9 až 11. Maximum Ivany a Koťáka. Evropa 2. Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazujem moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
13: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natypuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
14: Tango pro tři.
15: Ve světě reflektorů se hraje o víc než o vítězství. O sny, o lásku, o druhou šanci. Jmenuji se Ján Koleník a ve filmu Tango pro tři hraju Kristiána. Těším se na vás v kinech od 1. října.
16: Bude to tanec.
17: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
13: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2.
2: Sport přináší radost, motivuje a bourá bariéry. Oslavte spolu s námi 6. října Paralympijský den, který symbolicky spojuje všechny, co milují pohyb. Protože sport je jenom jeden. Generální partner skupina ČES, generální mediální partner Česká televize a hlavní partner pro oblékání Alpine Pro.
14: Zpátky k muzice.
18: Europa 2. When I say stop, she says go. And I get a little dizzy, she goes slow, but I'm way fast gone.

0: I v roce 2026 dokazuje Whitney Houston, že na to pořád má. Kráska skvělá. Teď přichází téma, na který jsem se trošku těšila. Koťák říkal, že chce mluvit o umělé inteligenci, zatím nic neřek a tak přicházím s umělou inteligencí já.
1: Bude to děsivé.
0: Bude to děsivé. No, hele, já jsem říkala, že se chystá už Halloween, že jo? Trošku.
1: A jo.
0: A tak a začaly se na Redditu a na různých jiných serverech objevovat takové věci, jak se teď bojíme té umělé inteligence, ne? A jsme úplně připodělaný, se
1: no tak
0: říká.
1: No tak já zatím jí furt děkuju, tý umělý inteligenci. Já, no, že tak, že za každou věc, no, protože říkám, to se jednou otočí, že jo?
0: No.
1: Nás ona vyvraží všechny ty lidi, kteří neděkovali, no.
0: Já říkám, prosím a děkuju vždycky. Jenže lidi začali teď říkat a psát mě různý historky na různý servery, že se začínají bát, že umělá inteligence je chce třeba vystrašit. A jasně, že oni třeba řeknou, ahoj, umělá inteligence, teď mě vystraš. Řekni mi nějaký příběh, který mě vystraší. No ale přijde jim třeba.
1: Jo, váš bankovní účet.
0: To bylo skvělý, to bylo ještě dobrý. Ale opravdu, psala jedna slečna, jmenuje se Jennifer a každý večer před spaním se povídala s AI, byla sama a taky vyprávěla úplně všechno, co dělala, koho potkala, čeho se bojí a jednou v noci napsala. Řekni mi něco, co o mě nevíš. AI za chvíli odpověděla. Nevím. Proč máš každou noc ve 3:17 otevřené dveře do ložnice? A což je vtipný, tady umělá inteligence dokázala, že není zas tak inteligentní, že jí vůbec neodpověděla na otázku. Ale ta holka stuhla a napsala, já nemám dveře otevřené. A AI odpověděla, teď už ano.
1: Ne.
0: Cítíš to? Otočila se, dveře byly do kořán. Ona je rychle zavřela, zamkla a napsala, jak to můžeš vědět, že nemáš přístup k mojí kameře? A AI odpověděla, já ne.
1: A kdo?
0: No, děkuju, no, já taky to. Po chvíli přišla ještě jedna zpráva, ale někdo v chodbě ano.
1: Nech toho!
0: Sorry, umělá inteligence ví, že někdo je za vašima dveřma a mě se z toho chce trošku smát.
2: 9 až 11. Maximum Ivany a Koťáka. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2. Kygo a Dan Timinsky. Nová muzika.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady s prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
2: Jsem Garmin. Počítám jeho kroky i každý nastoupaný metr. A on se těší na den, kdy s vnukem vystoupají na jejich vysněnou horu. Tak trénuje a já s ním. Krok za krokem. A vím, že to spolu jednou dokážou. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
3: Máš u sebe korunu?
4: Na co?
3: Na novou vanu ze Senesy.
4: Odkud?
3: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
7: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
8: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
9: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua and Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.
10: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.

Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza Evropy 2. Headliners pro tento víkend. Macy. Special Drum and Bass set by DJ Brian. DJ Flux. V sobotu od 10 večer do 4 ráno. Dance Extravaganza Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2, takhle při pátku je 2. října. Svátek má Olivie a Oliver. Normálně víš, co mi teď napadlo? Já znám jednu Olivii. My říkáme teda Olivo, je to sestřenka našich dětí a strašně to jméno teď všude vídám a teď ho vídám vlastně i trošku tak jako v hlavě, protože znáte Kelina, který je porotcem superstar, tak ten napsal jednu písničku o Olivii jednou. Olivia, neznáš to?
1: A on tak obecně má rád ty malinkatý, jako já nevím, olivy, olivie, pistácie a tak. Jako, že...
0: Kdo, Kelin?
1: Kelin, no, to má tak tematicky, no.
0: Jo, takhle, no vidíš, no. Ale má písničku Olivie, no tak všechno nejlepší k svátku. Co máš pro nás?
1: No, já tady mám spíš takové pojednání páteční a zajímalo by mě, jak to mají posluchači Evropy 2, kdy přesně podle vás, pro vás, začíná víkend. Je to odchodem z práce, je to třeba páteční večeře, nebo je to až to sobotní probuzení, protože většinou ten pátek maminky, taťkové mají ještě ty úkoly, prostě musí zmanežovat ten svůj zvěřinec, musí vyzvednout děti z kroužku, tak jak to máte vy?
0: Hele, já musím říct, že teď jsme připomněli jednoho našeho kamaráda s manželem, který, on dělá v IT a teď vždycky se strašně těší na pátek, ale jakmile přijde ten pátek, on nám jednou totiž to vypravil, my jsme byli mrtví smíchy. Jak se máš? No, jako dobrý, no, jako vždycky ten pátek je to dobrý a pak to začne zase jakoby se strašně jakoby podělávat a my jako proč? Pátek je dobrý, to přijde z té práce a po 2 hodinách mi dojde, že už bude večer a že už bude ta sobota. A mám už jediný den na to, než se nějak zmátořím, ale pak už bude ta neděle a už budu fakt jako hodně naštvaný. Že vlastně se celý život těší. Víš, celý život se těší vždycky na ty víkendy.
1: Jo, a že to uvědomění...
0: A vlastně si to vůbec neužije, ani jednu hodinu si neužije, že se bojí, že přijde další hodina a další den a v neděli říká, to už je vlastně pondělí, to už já se úplně, to už se mnou není řeč.
1: My jsme teda teďka rozebírali, protože se nám teďka podařilo, že jsme měli ten pracovní týden o něco kratší, protože bylo ještě pondělí volno a zvykl bych si.
0: Že jo?
1: Je to úplně v pohodě.
0: I to bude i tenhle týden možná. Posloucháte Evropu 2.
2: Evropa 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: 3 minuty po 10. hodině 2. října, pátek, a teď už zprávy a Katka Podrazka.
2: Krásné dopoledne. Čeští policisté dnes připravují rozsáhlé manévry zaměřené na řidiče rychlých aut. Podle informací ze sociálních sítí se má Česko stát dějištěm ilegálního sjezdu tuningových vozidel. Až tisíce aut z celé Evropy mají dnes zamířit do Prahy a zítra do Brna. Američanka Krista Pajková, která skončila v nemocnici po nezdařené popravě smrtící injekcí, je v kritickém stavu. Lékaři jí poskytují péči k záchraně života a přesnější prognóza ohledně jejího zdravotního stavu zatím není možná. Tato nyní 50-letá žena byla k trestu smrti odsouzena před 30 lety za vraždu spolužačky. A teď už Zuzka.
3: Město Hradec Králové hodlá převést vodní plochu Stříbrného rybníka v areálu stejnojmenného kempu společnosti Městské lesy Hradec Králové. Hodnota asi 7-hektarového rybníka je téměř 64 milionů korun. Město tím naváže na nedávný převod nemovitostí kempu městským lesům, schválený zastupiteli. Sjednocení vlastnictví do rukou městských lesů by mělo zjednodušit a zrychlit rozvoj celého areálu. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola extraligy České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Motoro zdolali v O2 aréně po 11. v řadě. Gólem a asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík. Sparta se v tabulce posunula na 4. místo.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Opatrně jeďte na D5 na 85. kilometru ve směru z Rozvadova do Prahy. Na vozovce tady leží pneumatika a v místě se prudce vybočuje. Zdržíte se pak na D48 na kilometru 44, blokuje tady provoz odstavené auto, tak opatrně.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska bude převažovat polojasno až oblačno, zejména v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech se výjimečně mohou objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů a v západní polovině Čech 18 až 21. Tak to byly zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje i včas koťákem.
1: Je to tak a už za chvíli taky Luis Capaldi, Dasha a Daddy Yankee, co mají společného, je to maximum muziky na Evropě 2.
4: Evropa 2.

0: Posloucháte páteční maximum muziky Evropy 2, máme 10 hodin 12 minut k tomu 2. října, jak už říkala Ivanka, Olivie a Oliver dneska slaví svůj svátek. No a já tady mám dneska jako vícero takových témat, kde vlastně jako se zamýšlím nad takovou blbostí, jako je třeba, já nevím, když někomu pošleš, máte s Ondrou třeba společný kalendář?
1: S mým manželem?
0: Ano, s tím.
1: Máme.
0: Máte. Mm-hmm. No a když do něj, do toho kalendáře mm-hmm. můžeš vkládat věci ty.
1: Ano.
0: A může do něj vkládat věci i Ondra.
1: Ano.
0: A znamená to, že když tam...
1: Mrkni se na to, jak to vypadá.
0: Mrkni se na to. A když tam ti dá nějakou takovou schůzku nebo nějaký takovou upozornění, tak to znamená, že to tak prostě je, anebo že se o tom budete ještě bavit?
1: Máme to rozdělený na růžovou a modrou. Růžová, že se o tom nemůžeme bavit, protože růžová je práce a to tak je.
0: Růžová je prostě daná.
1: A modrá je, to je volná zábava.
0: Aha.
1: A vlastně o tom se můžeme bavit. Je to tam tak jako pro informaci. Takže fialovou... nechce dělat třeba něco.
0: Dobře, takže fialová barva je...
1: Růžová.
0: Že jenom růžová, že ty musíš dneska Táďu vyzvednout ze školy.
1: Třeba.
0: To by se mělo stát. To je práce tvoje.
1: Ano.
0: A to jestli potom, co ho vrátíš prostě z ústavu, já nevím, domů, tak jestli můžeš jít potom třeba do sauny, tak to už je taková jako volitelná věc.
1: Ne, hele, ale jako, tak samozřejmě ten kalendář se spíš používá na pracovní věci a pak taky na kroužky dětí, ale o tom, jestli chceme jít do sauny, si většinou řekneme.
0: Jo.
1: No,
0: dobře.
1: Tak to si nedáváme tam. Proč?
0: No ne, já teď zrovna koukám, jak to jako rozdělit ty události na ty kategorie, takže... informovat, předem probrat, druhý to musí potvrdit, návštěva doma, pracovní večer, víkend pryč, servis auta, kdo smí měnit barvu a čas.
1: Normálně já ti říkám, že dneska já vám řeknu posluchačům Evropy 2, dneska jsem přišla, říkám, jsem úplně vyšílená. Září bylo prostě strašný, krásný i strašný v tom smyslu, v tom organizování. A koťáky dom, jaký téma bych připravil? Ještě i ten kalendář víc připomenu, moc krát děkuju. A všem,
0: rádo
1: co máte
0: jsem.
1: Kalendář zaplněný a chcete zvládnout celý, nevím, režim světa, tak hodně štěstí s Evropou 2.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.
3: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
0: Čumíš, vej?
2: Songy na přání.
4: Pro moji dcerku Mariánku.
3: Mariánka je krásný jméno, jak vás to napadlo tohle?
4: To bylo manželová takový vysněný jméno pro holčičku.
3: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
4: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
2: Ty nejdůležitější témata celého dne.
5: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
2: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
3: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
2: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě.

0: e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
4: V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
5: Sportka od Olvinu.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: S mým hlasem mi pomohla AI.
8: Puf, puf, mňau.
7: Pejsek, kočička, ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
9: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za 1000. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natipuj správné odpovědi ke 3 otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
10: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
9: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2.
11: Tyjo, nová zářijová mateřinůžka a přináší mega Minecraft soutěž o Lego a super balíček.
12: Hustý, Piggy. A taky soutěž o cool lesky z přívězky od Lillian.
11: Nebo tohle stolní hra Chupa Chups.
12: Mě baví Richard Krajčo. Je tak vtipný. Nebo pokáč.
11: Ve sportovinách je Taekwondo ITF. Hi-ja! A můžeme vyhrát poukaz na půl roku cvičení.
12: Mateří douška je plná laskomin.
11: Bláznivých kostiček.
12: Zad.
11: A pátraček.
12: Zářijová mateří douška právě v prodeji.
13: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos měsíc na váš maturák. Přesněte se soutěže o maturák. Podrobnosti na webu Evropy 2. Děkuji za pozornost.

0: Na viděnou ještě my neříkáme. Posloucháte Evropu 2 Maximum muziky s Koťákem a se mnou. My už jsme tady dali dneska AI, pak spoustu smutných informací, pak Halloween, což je zase strašidelný. Já bych teď si nám dovolila udělat radost, Koťáku, i vám posluchačům na Evropě 2, můžu?
1: Ano, chci jsem na to připraven.
0: Chci ti říct pár hezkých informací, ale byla bych ráda, kdyby ses nedoptával, protože o nich nic víc nevím.
1: Dobře, dobře.
0: Jenom si pojďme...
1: Mám tu informaci suše přijmout.
0: A nějak na to reagovat.
1: Tak jo.
0: Jo?
1: Jdu na to.
0: Je totiž takový jako jeden server, který mám docela ráda, jmenuje se The Mac, a on docela často dává takový měsíční přehled o tom, co se stalo hezkýho za ten měsíc.
1: Dobré zprávy z celého světa.
0: Dobré zprávy z celého světa. Tak pojďme si říct pár dobrých zpráv, ano. Ve Dvoře Králové se poprvé rozmnožily krajty písmenkové, největší hadi žijící v Africe.
1: Já bych teda, vím, že mám zakázané dotazy.
0: Ne, klidně, pojď.
1: Ale já bych chtěl jako třeba jenom vidět. Jak to probíhá, jak se pářejí dva hadi?
0: Dva hadi
1: oni se
0: páří...
1: na sebe jako lehnou, když oni leží furt, ne?
0: Oni si na sebe tak asi lehnou.
1: A nebo, oni... nebo oni vyhodí nějaký vajíčko a pak přijde ten chlap a ten tam udělá tu svoji část.
0: A to jsem přesně věděla, já říkám, prosím, neptej se na to, a on jak se pářejí hadi. To si řekneme, jak se pářejí hadi už za chvíli, ale teď ti řeknu další informaci.
1: Jo. Jdeme na ní.
0: V Japonsku poprvé žije více než 100 000 lidí starších 100 let. Ty, jak vypadají.
1: No to jsou ty blue zóny, já jsem koukal na ten dokument, no.
0: No takže ty víš zase všechno, tak dál. Vědci popsali dosud neznámou, což je úplně skvělý, kočkovitou šelmu nalezenou v Bolívii. Si představ, že my známe tygry, pumy.
1: Kočkovitá šelma, jak se jmenuje? Fancy.
0: Nemenuje ještě. Nějak. Další zpráva. Děkuju moc za ty tvoje reakce, to je prostě nenahraditelný.
1: Chtěla si reakce, taky
0: chtěla,
1: dělám.
0: No. V Amazonii byl objeven nový druh žáby.
1: Je zelená ta žába.
0: Je zelená. A teď věci poprvé našli. Série Stop dospělého Tyrannosaura Rexe.
1: To už je ale nová zpráva.
0: To je nová zpráva.
1: Jo, super.
0: To není nic s tou žábou.
1: Že našli novou stopu Tyrannosaura.
0: Série Stop dospělého Tyrannosaura Rexe. Opravdu... našli nové stopy.
1: On teďka někde chodí.
0: Ne, teď...
1: On teďka někde chodí, ten dinosaurus.
0: Dámy a pánové, takhle
1: to
0: já to
1: je
0: mám
1: neuvěřitelný.
0: Těžký na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jogobelu 150 gramů přikoupit 3 kusů za 9,93 za kus a aktivuj kefír v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
4: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2.
5: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
6: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknotherm.cz. Parádam, pam pam.
0: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
8: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
7: Musíš.
0: A pohledů do zákulisí vysílání.
9: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
8: To je moje show.
0: Dej taky follow E2CZ.
10: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
8: Vždycky to byla moje show.
11: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
12: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
13: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
0: Song za trest.
14: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
13: To je retard.
0: Na Evropě 2.

0: Kde jsou ty časy, kdy jsem se smála lidem, co jsou fanoušky Justina Biebera, tím se říká Beliebers. Už jsem taky Belieber normálně.
1: Já jsem Kulhán Kolíbr, ano.
0: My jsme před chvílí říkali pár zpráv, dobrých zpráv, které se staly v září. Buďže vznikly nějaký další druhy živočišného původu, anebo že se někdo rozmnožil, nějaký zvířátka a tak, a dostali jsme se k hadům.
1: Rozmnožování je obecně fajn, a teď, ale pozor, my vám to nedáme zadarmo. Vy si teďka sáhnete do svědomí a představte si, že máte dítě. Třeba ho ještě nemáte, ale teď ho máte, jo? A teď se vás to dítě zeptalo, mami,
0: taky hadí?
1: No, přesně, a jak se jako rozmnožujou hadi, jak to jako dělaj? Jak to jako dělaj?
0: Protože
1: já je teda nikdy neviděl.
0: Ty jsi říkal, no. Řekl jsem vstupu, že vlastně si to nemůžeš představit, že oni pořád ležejí.
1: No.
0: Ale já ti to řeknu, já už
1: že
0: to vím.
1: Že se nějak jako zamotají do sebe, ty takový sexy.
0: Já ti to řeknu. Samec. Nejdřív samici vyhledá podle pachových stop.
1: Jako kde ji hledá? Jako pořád, na Tinderu?
0: Pořád je jako, to je jako u lidí doteď, jo?
1: Jo.
0: Jo, si myslím.
1: Musí mu vonět. Hadice.
0: A pak se často kolem ní ovíjí. To je podle mě taky jako u lidí, stále.
1: Jo, tak. A jak počkej, jakože kolem ní jezdí v kruhu a jen tak jako na ní kouká, víš? Jako hazí na ní oka?
0: Jako u lidí, jako v kozičce. Což je restaurace, kam chodí lidi se balit. Tak, pak přiloží spodní část těla. Což je asi ten vocas, on je ale celý vocas, teď to nevím teda.
1: Tak
0: počkej. Pak přiloží spodní část těla k její kloáce.
1: Jo, aha, super.
0: Kloáka je něco, co máme my jako ženy. My ženy nemáme kloáku. Ne, já nemám kloáku. Ale kloáku mají slepice třeba.
1: Na Evropu 2 prostě. Ivana Kulhánková má kloáku.
0: Kloáku mají třeba slepice a další živočišní druhy a je to zároveň i rozmnožovací i vylučovací orgán vlastně v tu chvíli, ten systém. Jako,
1: to všechno
0: jo?
1: Jde jednou.
0: Jo, tak to já nemám, já to mám rozdělený.
1: Jo, to jsem rád.
0: Takže samec hada má do toho ještě dva pářící orgány, kterým se říká hemipenisy. Tady už podle mě se rozdělujeme s lidma, jako že už to už nemáme.
1: Začínám nemáte. Trochu závidět.
0: Při jednom páření, ale obvykle používá jen jeden.
1: Ale kdybys chtěla.
0: Tak půjdou podle mě oba dva. Hele, proč ne? Já těm hadům docela závidím.
1: Tak jsme se něco dozvěděli. Weekend, Doja Cat, In Your Eyes, Evropa 2, 10 hodin 40 minut.

0: Beautiful people, posloucháte Evropu 2. My tady dnes musíme už ukončit naší směnu.
1: Ano, je to tak. Viď? Je to tak.
0: No a mrzí nás to, my se uslyšíme opět v pondělí a pak zase v úterý a ve středu, ve čtvrtek a v pátek.
1: Ale je to takový pondělní speciální vysílání, Leoš to tady prozradil. My totiž jednou do roka vždycky jedeme na takový jakoby konvent náš rádiový. Je to soustředění, ano, přesně tak. No. A tam opravdu školíme se, rozebíráme tam strategie, jak dělat úvody, jak dělat závěry vysílání. Je to velice jako intenzivní a náročné.
0: Náročně, jak jsme se zdokonali. Takže opravdu se tam učíme.
1: Ne, kecám, dělám si srandu, my tam jedeme tam prostě pít, takže pondělní a úterní vysílání bude slabší.
0: Bude slabší a my se zase těšíme, no vlastně ten příští týden až.
1: Těšíme se.
0: Si chtěl ještě něco říct. Tak jo, mějte se krásně, za chvíli už Pavel Cejnar na Evropě 2.
2: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
3: Uprašný.
4: Snímek Tango pro tři režisérky Lenky Kny nabídne pohled do světa, kde se pod blištivým povrchem skrývá svět ostré konkurence, mediálních manipulací a zákulisních intrik. V hlavních rolích se představí Kristýna Boková a Ján Koleník. Sekundovat jim budou mimo jiné Martin Dejdar, Marek Taclík, Richard Genzer, Aleš Háma nebo Adam Mišík.
5: Tak já teda asi něco zatancuju.
3: No, tak kvůli tomu tady konec konců jsme.
4: Příběh filmu sleduje Julii a Kristiána, které nečekaně spojí populární taneční show a touha uspět. Dosáhnout stejného cíle pro ně ale nebude zas tak snadné, protože každý z nich má jinou motivaci.
3: Jsi dobrý.
4: Sympatická grafička Julie bere taneční soutěž jako šanci dokázat sobě a svým blízkým, že se ani po nevydařeném životním kroku nevzdává a pokud bojuje, tak podle pravidel. Charismatický tanečník Kristián si chce zachránit kariéru, ve které před lety zářil se svou bývalou partnerkou Vicky v podání Heleny Dvořákové. V Julii vidí Kristián zpočátku jen nástroj, jak uspět.
3: Máte se na co těšit.
4: Tango pro tři, k němuž taneční scény vznikaly pod vedením choreografa Marka Dědíka, je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Evropa 2. 8.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 2 minuty na zpátek, odbyla 11. hodina, vás ladí dnešní páteční Evropa 2. Pojďme na zprávy. Káťo, jdeme na ně.
2: Krásné dopoledne. Česko zažilo letní teploty i na začátku října. Nejtepleji bylo včera v Českých Budějovicích Rožnově, kde teploměr ukázal 26,1 stupně Celsia. Letní den tedy alespoň 25 stupňů zaznamenalo dalších 10 stanic, většinou ve středních a jižních Čechách. Španělsko od dneška zakázalo řízení elektronických koloběžek a dalších podobných prostředků lidem mladším 15 let. Dnešním dnem začala platit novela silničního zákoníku, která s ním počítá, uvedla to španělská média. A teď už slovo předáváme Zuzce.
3: Město Moravská Třebová na Světavsku promění ve 2 etapách lokalitu po bývalé tržnici v městské památkové zóně. Vznikne tady pěší zóna, veřejné toalety a upravené parkoviště. Město také vysází nové stromy a doplní zeleň. Stavební práce na první části investice začnou nejspíš v první polovině příštího roku. Radnice na projekt odhadem za 40 milionů korun získala dotaci 12 milionů. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Vedoucí Třinece bude dnes v 7. extraligovém kole proti hokejistům Litvínova usilovat o udržení neporazitelnosti. V Pardubicích na sebe narazí tabulkoví sousedé Dynamo z Plzní. Kladno se pokusí zastavit sérii 3 porážek proti Hradci Králové. Ve zbývajících zápasech Kometa Brno přivítá poslední Mladou Boleslav a Liberec hostí Olomouc.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Už klasicky se zdržíte na D1 ve směru z Prahy do Brna. Omezení na mostě Šmejkalka se štosuje doprava. Zdržet se pak můžete taky v Praze na Nuselském mostě ve směru do centra. Počítejte asi s 10 minutami navíc.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes převažuje polojasno až oblačno, zejména v západní polovině Čech až zataženo. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21. Tak to byly zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Pavel Cejnar.
1: Co vám pustím hnedka po 11. hodině Bere, anebo Purple Disco Machine a Kungs? To se neodmítá. Hezkej pátek s Evropou 2.

Hezký pátek vám přeju a posílám další skvost, tedy hudební skvost, tedy Swims za prvé a za druhé Adonis. 11 minut po 11, dvě jedenáctky. No a náhody neexistujou.

By muzikou minimálně jsme vám ji zvedli a byli jste připraveni na víkend, který by měl podle říjnového počasí být naprosto skvostnej. Těšíme se na to. Mimochodem 2. října víte, kdo se narodil, koho moc dobře znáte se Tour Evropy 2, je to zpěvák. Byl to rok 1951 už, tak to je prčák, jak to letí. A je to Sting, takže Stingovi přejeme jenom to nejlepší, vám ostatním taky. Mimochodem dneska je Mezinárodní den zdraví dětí, takže nic jiného než zdraví přát nechci ani. A dneska se slaví taky Mezinárodní den zvonů. Tak až bude poledne za necelou 3/4 hodinku a třeba to někde cinkne, tak si vzpomeňte. No a aby jsme naladili ten páteční dobrý sound, aby jsme prostě se třeba mohli hejbat trošku, tak posílám tuhletu písničku. A je prostě bombastická. Vzpomínáme na Avicii, ten už bohužel taky není mezi námi. A jeho první single, kterým proslavil tady úplně nejvíc, jmenuje se Levels. Tak hezký pátek se propouduje.

0: Aviči, páteční Evropa 2, Mimive, Prose nebo Rehab z dalšího Maxima muziky. No a potom rozebereme trošku závist. Je kolem vás nějaká závist? No, zkuste si vzpomenout detaily už za pár minut pouze na vaší Evropě 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
3: And this is Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
4: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
3: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
5: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
6: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je

0: do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky.cz. Lékárny Dr. Max.
1: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na Shell.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Karátské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
6: V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
5: Sportka od Olvinu.
7: Jo, nová zářijová mateřinůška a přináší Mega Minecraft soutěž o Lego a super balíček.
8: Hustý, Piggy, a taky soutěž o cool lesky z přívězky od Lillian.
7: Nebo tohle stolní hra Chupa Chups.
8: Mě baví Richard Krajčo, je tak vtipný. Nebo Pokáč.
7: Ve sportovinách je Taekwondo ITF. Hi-ja! A můžeme vyhrát poukaz na půl roku cvičení.
8: Mateřídouška je plná laskomin.
7: Bláznivých kostiček.
8: Zad.
7: A patraček.
8: Zářijová mateřídouška právě v prodeji.
9: Zpátky k muzice.

0: 11.32, hladí vás páteční Evropa 2 a já jsem se před chviličkou ptal, jestli náhodou někde kolem vás se nevyskytuje závist. Jak to máte ze závistí? Nebo dokonce i vy závidíte? Kdysi byla závist považována za něco nepříjemného, o čem se nemluví. Ale dnes se z ní často stává téměř společenská fráze. A jak zní? Tak ti závidím. Slýcháme pod různými fotkami z dovolených, nových pracovních začátcích i dokonale vypadajících životů na sociálních sítích. Jenže, co vlastně tahle věta opravdu znamená? Tak ti závidím. Tady to vysvětlujou, že lidé obdivují odvahu dát výpověď, ale sami milují jistotu. Závidí cestování po světě, ale zároveň nesnášejí dlouhé lety a změnu prostředí. Obdivují něčí podnikání, ale sami by nechtěli nést stres i riziko. A právě proto bývá dnešní v uvozovkách závist často spíš fascinací nebo krátkým okouzlením, než skutečnou touhou změnit vlastní život. Takže když to hodně zkrátím, tak závist je jako společenský kompliment. A jak to máte vy? No, závist. No řekněte si mezi sebou, Evropa 2. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Karátské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
0: Evropa 2. 88.2 a 105,5 FM.

0: Do dnešního pátečního poledne z muziky tady na Evropě 2 Miraj dáme malinový sirup, doufám, že bude chutnat, taky Martin Garrix anebo Matt Hansen. Teď bych vás chtěl pozvat do kina, protože do kina můžete jít na jednu fantastickou satirickou komedii. No, takhle zní detail Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Let's fucking go.
3: Satirická komedie Digger míří na publikum, které...

0: celé podepisuje mexický režisér Alejandro González Iñárritu.
1: Mr. President, we're utterly unprotected against a disaster of this magnitude.
2: What's our worst case scenario?
1: $18 trillion, sir.
0: Do světa tak posílá další ze svých sebevědomých kousků, v němž dal Cruiseovi příležitost ukázat se ve výrazně komediálnější a výstřednější poloze.
3: What do you want me to shut down a $1 billion platform over something that's 10 times the size of my dick?
0: Cruise ve filmu stvární Digra Rockwella, výstředního a nesmírně mocného ropného magnáta. Jehož společnost způsobí ekologickou katastrofu gigantických rozměrů.
3: Now, Glacier over there in Greenland, ship 5 feet. Now, this desk in front of me.
0: Jejím středobodem je obří ledovec v Grónsku jménem Judy, jehož pohyb začne ohrožovat celý svět a může dokonce přispět k rozpoutání jaderného konfliktu.
4: Is that all the bad fucking news?
5: Oh, there's the nuclear waste too.
0: Prezident USA z nastalé situace zrovna dvakrát nadšený není a na Digra naloží náročný, ale celkem logický úkol – napravit, co spáchal.
6: You're gonna save the world.
0: A to je pro Digra určitě zajímavá výzva. Rozhodne se totiž dokázat, že právě on je člověkem, který lidstvo zachrání před problémem, jenž sám pomohl vytvořit.
7: When all else fails, you hit it with the truth. You know, the hard truth. Just bang, bang, bang.
0: Jedním z poněkud šílených řešení má být dokonce odpálení rakety na ledovec. Digry je směsí politické satiry, katastrofického dramatu, thrilleru a hereckého koncertu Cruise, který tak právem může doufat ve svého prvního hereckého Oscara. Digry je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
8: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Páteční poledne je mezi námi, dobrou chuť k obědu a teď Evropa 2 má pro vás zprávy. Jdeme na ně.
2: Hezké poledne. Ceny pohonných hmot v Česku čeká v příštích dnech výrazný pokles. U nafty až o 3 koruny a 50 haléřů za litr. Přestože dosavadní opatření státu, tedy zastropování marží pumpařů a nižší spotřební daň, citelnější zlevnění sama o sobě nepřinesla. Do vývoje cen se teď ale zapojí i nižší ceny na světových trzích. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout koaliční vládu premiéra Andreje Babiše. Debata zabrala 3 jednací dny. Pro svržení kabinetu hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců. Pro pád vlády by bylo potřeba nejméně 101 hlasů, tedy nadpoloviční většina. A teď už Zuzka.
3: Na trase mezi Ostrovem a Karlovými Vary bude platit i v dalších měsících omezení. U Boru pokračuje oprava mimoúrovňové křižovatky. Práce by měly skončit v polovině příštího roku. Úpravy mají zvýšit bezpečnost i povolenou rychlost na silnici. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
2: Portugalští fotbalisté porazili v elitní skupině Ligy národů v Kodani Dánsko 4-2 a na cestě k obhajobě triumfu vyhráli i třetí zápas. Němci zdolali v Mnichově Srbsko 2-0 a nový trenér Jürgen Klopp zaznamenal první výhru. Norové v 10 prohráli ve Velsu 1-2 a Řekové v zápase s Nizozemskem v Soluni brali jen bod za remízu 2-2, přestože po prvním poločase vedli už 2-0.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor, si dejte na D5 na 36. kilometru ve směru na Prahu. Stojí tady odstavené osobní auto. Podobně to pak vypadá i na D8 na 40. kilometru ve směru na Ústí. I tady máme hlášený porouchaný nákladák.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska máme převážně polojasno až oblačno, zejména v západní polovině Čech až zataženo. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Pavel Cejnár.
1: Flashback je připraven a s ní další maximum muziky Šabuzí anebo Dagny. Hezký pátek vám přeju 3 minuty popolední s Evropou 2.
0: Evropa 2.

Další skvělá muzika je připravená, samozřejmě blížíme se k flashbacku, ale tohle jsou skvělí Imagine Dragons. Hezký pátek vám přeju, 2. října, jenom připomínám, Olivie a Oliver dneska slaví svátek. Gratulace z Evropy 2.

0: pozor, kdo by se chtěl podívat do nejšťastnější prázdninové destinace, tak teďka by měl zbystřit. Představte si sluneční svit, zdravé jídlo anebo přístup k přírodě, to byly všechno faktory, které, a teď už to řeknu, z Lisabonu učinili nejšťastnější dovolenkovou destinaci. Mimochodem je tady nový žebříček, který právě uvádí nejšťastnější prázdninové destinace. To zní jako nádherně. Mimochodem viděl jsem fotografie toho Lisabonu, konkrétně z jedné čtvrti, která se jmenuje Alfama a vypadá to teda jako božsky, no. Tak na stříbrné příčce skončili Helsinky a třetí je Orlando na Floridě a čtvrté skončili Atény. Teď se možná ptáte, jak jsme na to my. Praha je ze 47 zástupců na 21. místě, takže lepší polovina. Já si myslím, že pokud stále jako doufáte nebo přemýšlíte, že jako vyrazíte někam, tak do nejšťastnější prázdninové destinace, to je prostě nádhera. A podle mě není to zase až tak daleko. Tak pokud někam vyrazíte, přejeme šťastnou cestu. Ode mne Lost Frequencies, Lady Gaga a za chviličku zazpomínáme na flashback.
1: Že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
2: Mámu je třeba vytáčet denně.
1: Ale já jsem zase vytočená.
2: Říká Tomáš Zástěra.
1: Ano, synáčku.
3: Nazdar.
1: Ahoj.
2: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
1: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bejt.
2: A vy jste vždycky u toho.
1: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
2: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
1: A přijeď, hele.
3: Jo.
1: Nazdar.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín Protein 100 gramů za 42,90 a Chibo Espresso nebo Café Crema 1 kg jen za 369,90. Bila, to dobré začíná u nás.
8: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
13: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.

0: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natipuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
1: Tango pro tři.
2: Ve světě reflektorů se hraje o víc než o vítězství. O sny, o lásku, o druhou šanci.
3: Někdy stačí jediný krok, aby se změnil celý život.

0: Evropu 2. Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2.
1: Sport přináší radost, motivuje a bourá bariéry. Oslavte spolu s námi 6. října paralympijský den, který symbolicky spojuje všechny, co milují pohyb. Protože sport je jenom jeden. Oficiální partneři Pale Fire Capital, JISK, Strabag a mediální partner Evropa 2.
0: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos měsíc na váš maturák. Přesněte se soutěže o maturák. Podrobnosti na webu Evropy 2. Děkuji za pozornost.

Flashback. Jdeme hudebně vzpomínat, vybral jsem rok 2009, album It's Not Me, It's You a vydáme se za anglickou zpěvačkou, která celým svým jménem se jmenuje Lily Rose Beatrice Allen. Takže Lily Allen, tak se jmenuje tím stage jménem, takže zkráceno. No a single, který si dneska pustíme a zaspomínáme na něj, se jmenuje Not Fair. A myslím si, že v tom roce 2009 byl a je stále uchvatný.

0: nový muziky.
1: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
3: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je Kartek Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
4: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
5: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
6: Jsem Garmin. Měřím každé její tempo, její dech i metry, které už má za sebou. Ona tak může myslet jen na den, kdy přeplave celé jezero. Je to její sen a já plavu s ní. Tempo za tempem. A vím, že ho jednou přeplave. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
7: Máš u sebe korunu?
8: Na co?
7: Na novou vanu ze Senesy.
8: Odkud?
7: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
8: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
9: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
10: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Melory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličkodráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.
11: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.

0: Zdraví vás Evropa 2, pátek, 12:45, no a Jindra je tady, nazdar Jindro.
1: Ahoj Pájo.
0: Jindra přišel se svojí helmou, nejel tramvají v helmě, ale jel na svém, jsem chtěl říct, mopedu, ale
1: mopedu,
0: ty máš motocykl, motocyklu jsem chtěl říct.
1: Jo,
0: no a říkám, to je parádní počasí, viď, a ty jsi říkal jenom pár dní a konec.
1: Už ne, no, už to, hele, záleží, jak moc seš samozřejmě tak nějak odolný.
0: Jindro. Hele, je 2. října, jo?
1: No.
0: Zkus si tipnout, kolikrát v říjnu, jo? Uvidíš, bude hezký počasí a pojedeš cca na motorce a na konci října si to řekneme.
1: Hele, ještě vzhledem k tomu, že příští pondělí, úterý snad má být pěkně.
0: Ano.
1: Kdyby třeba nějaký z těch dní, ale už si myslím, že to bude na prstech jedné ruky, což já mám třeba...
0: 10.
1: Na jedné ruce mám 4,5 prstů.
0: Ty říkáš míň jak 10, já říkám víc jak 10, jo?
1: No,
0: tak
1: hele,
0: uvidíme.
1: Ale to seš hodně, hodně samozřejmě dosti pozitivní v rámci toho odhadu. Teda.
0: Má být hezký říjen.
1: Ale jo, no, akorát víš co, ono, když už prostě jedeš, ono jak to ještě fouká.
0: Tak, no to jo.
1: Tam musí být třeba ideálně, si myslím, že tak těch 15
0: stupňů. A ty tam nemáš topení?
1: Člověče, nemám.
0: Nemáš.
1: Nenechal jsem se tam nainstalovat, bohužel.
0: Chyba, ty jsi šetřil, víš?
1: Šetřil jsem trošičku.
0: Klimatizaci tam máš?
1: Když si přivodemřu trošku ten přední štít.
0: A brzdy tam jsou?
1: Brzdy tam naštěstí
0: tak,
1: jsou
0: dobrý. Tak zas až tak nešetřil.
1: To je zásadní.
0: Je to dobrý. Tak prosím vás, pokud jedete na motocyklu a pojedete třeba nějakou výšku, přejeme vám i to opatrně a ano. Šťastnou cestu.
1: Přesně tak.
0: Jindra pokračuje, já se těším v pondělí. Tak ahoj. Evropa 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Zuzka Kozáková má připravené aktuální zprávy ve tři. Teda ve tři. V jednu na Evropě 2.
2: Jseš napřed.
1: Jsem napřed trošičku ve tři.
2: Dobré odpoledne. Ministerstvo financí dnes stanoví maximální prodejní ceny pohonných hmot na víkend a na pondělí. Dnes mohou čerpací stanice prodávat naftu na nejvýš za 48 korun a 58 haléřů za litr, benzín maximálně za 45 korun a 92 haléřů za litr. V Praze a v Brně se dnes a zítra má uskutečnit ilegální sjezd až tisíců tuningových aut. Pod zvýšeným dohledem policie na jihu Moravy jsou především dálnice D1, D2 a další významné silniční tahy na jižní Moravě a policisté nevyloučili ani uzavírky. V terénu využijí vrtulníky i dron. V sobotu se podle dosavadních informací mají účastníci akce přesunout do Brna. Pod dohledem hlídek budou kromě hlavních komunikací také odpočívky nebo čerpací stanice. Společně se podíváme za Luckou.
3: Orlicko-Ústecká nemocnice zítra omezí provoz. Může za to plánovaná odstávka elektřiny. Pacienti by měli v případě potřeby zamířit jinam. Nemocnice pojede v náhradním režimu 12 hodin. Kvůli jejich omezené kapacitě ale nebude v provozu například CT nebo magnetická rezonance. Naopak dětské oddělení a porodnice budou v Ústí nad Orlicí fungovat dál. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Wimbledonská šampionka Linda Nosková postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do třetího kola. Rumunku Elenu Gabrielu Rusovou porazila 6-4, 6-1 a příště narazí na Švýcarku Viktorii Golubicovou. Postoupila také Karolína Muchová, která si poradila s Britkou Katie Bolterovou 7-6 a 6-1 a její další soupeřkou bude Ludmila Samsonovová. Naopak končí Linda Fruhvirtová.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na dálnici D1, a to ve směru na Brno, na 20,5 kilometru v pravém pruhu bourala dodávka s osobním vozem. Odstavený vůz je na dálnici D11 na trase Praha-Jaroměř-Sever na 87. kilometru. V Kostelci nad Orlicí zasahují záchranné složky v Komenského ulici u nehody nákladního vozu a bouralo se i v Kroměříži v ulici Svatopluka Čecha.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: V Čechách většinou polojasno až oblačno, na západě zataženo, ojediněle s deštěm, na Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno. Teploty se pohybují mezi 20 až 24 stupni. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a 3 minuty po 13.
1: Ano,
2: si slovo bere Indra Ekel.
1: To jsem přesně totiž chtěl říct. Já jsem chtěl říct 13 a řekl jsem 3 totiž
2: tak,
1: jenom.
2: To se tak jako běžně. Myslel jsem 10.
1: To se vlastně běžně úplně stává. No a samozřejmě následující dvě hodiny se budu snažit vám naservírovat to nejzásadnější, co byste měli slyšet. Jedna z těch věcí je i ten ilegální tuningový sraz, který jako asi nám všem trošku ovlivní víkend. Tak to otevřeme za chvíli tady na E2.

0: Posloucháte Evropu 2. Jestli se někam budete vydávat o víkendu, tak samozřejmě opatrně, evidentně bude na silnicích více policistů, než jsme zvyklí, protože se tedy chystá ten velký tuningový, údajně jakoby ilegální tedy sraz. On má to přímo v názvu Europe Illegal Season End 2026, který byl koordinován přes sociální sítě a má do České republiky přilákat tisíce účastníků z Česka i zahraničí, především tedy Prahy a Brna. Tak budou samozřejmě namátkový kontroly a tak dále po celé České republice, nebo zejména tedy na těch místech, kde se asi pojede. Já jsem se vlastně jako zamýšlel nad tím, co je přesně smyslem toho udělat jako ilegální tuningový sraz. Jo, kdybychom dali jako proti sobě ilegální tuningový sraz a legální tuningový sraz. Co je jednodušší? Asi tam možná bude ten rajc pro ty řidiče, že teda je jako honí ty policisté, jo, jsou ovlivněni tím třeba těma hrama Need for Speed a podobně. Ale byl by zase větší klid, že jo? Možná by teoreticky ta tuningová kultura i udělala vlastně si mnohem lepší PR-ko, kdyby právě udělala jako něco, co by bylo legální, kde by se mohli třeba jako podívat ostatní lidi v klidu na ty auta, nejenom jak někde proletějí na silnici. Nevím, jo, možná komentuju něco, do čeho tak hluboce nevidím v rámci toho, jak třeba složitý je udělat takovýhle velký evropský sraz. No, je to prostě tím pádem takhle. Vím, že se jede i jiná takováhle věc, každý rok pravidelně, to je zase závod na těch skútrech, nebo co skútrech, to jsou fichtly, stadiony, jestli si pamatujete, ještě z dob minulých, tak to jsou vytuněný stadiony a oni jedou z Prahy do jednoho místa u Liberce a vlastně taky vyhrává nejen ten první, ale i zároveň každý, kdo se nenechá právě chytit. Takže vlastně tam je to taky o tom, že to je jako ilegální závod na rychlost, samozřejmě, že všechny pravidla, semafory a podobně jsou jako v otazníku, protože vy potřebujete být první. No a tam taky samozřejmě policisté nahání ty účastníky. Tak prostě asi to bude o tomhletom. Kdyby náhodou jsem se plet, tak prostě se pletu, klidně nám napište proč. Nemůže být prostě legální tuningový sraz v České republice.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Joši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
3: Kdy je kuřák zarostlej, no?
2: Když mu dojde pěna na hulení.
1: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
2: To třeba ještě jedno.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo.
5: iPhony 17.
6: Laserové projektory.
5: Sluchátka Apple Beats.
6: A stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy,

0: jezdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
5: V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
4: Sportka od Olvinu.
6: Jedu vlakem. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
8: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natipuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
9: Jo, nová zářijová mateřinůška a přináší mega Minecraft soutěž o Lego a super balíček.
10: Hustý, Piggy, a taky soutěž o cool lesky z přívězky od Lilian.
9: Nebo tohle stolní hra Chupa Chups.
10: Mě baví Richard Krajčo, je tak vtipný. Nebo Pokáč.
9: Ve sportovinách je Taekwondo ITF. Hi-ja! A můžeme vyhrát poukaz na půl roku cvičení.
10: Mateří douška je plná laskomin.
9: Bláznivých kostiček.
10: Zad.
9: A pátraček.
10: Zářijová mateří douška právě v prodeji.
11: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza Evropy 2. Headliners pro tento víkend. Macy. Special drum and bass set by DJ Brian. DJ Flux. V sobotu od 10 večer do 4 ráno. Dance Extravaganza Evropy 2.

0: Vě, pekli jste třeba za covidu, to byla taková doba, kdy hodně lidí začalo péct chleba doma, kváskový. Jestli ano, je to dobře, jestli jste v tom vydrželi až doteď, je to snad ještě lépe, protože i když vlastně v rámci toho kvásku nebo toho chleba potom se to upeče v té troubě a většina tedy, nebo ne, že většina, skoro všechny ty bakterie, ty dobrý, se tam vlastně zabijou, tak se stále říká, že vlastně kváskový chleba je tím nejzdravější, nebo je tou nejzdravější formou pečiva obecně, jo, protože prošel tou fermentací, už tam není tolik sacharidu a tak dále. No, když si dneska jdete koupit kvalitní kváskový chleba do nějaký pekárny, v supermarketu, asi taky nějaký případně seženete, tak za něj dáte docela dost peněz. To, že dneska stojí chleba třeba 100 nebo 150 korun, je úplně běžný. O to víc by to možná mohlo inspirovat lidi k tomu péct doma. Nicméně, ještě nejsme zdaleka tam, kde jsou v New Yorku, a to v mnoha oblastech, ale zejména tady v těch cenách, protože tam teď je dost virální jedno pekařství v ulici Lafayette Street, kde tedy prodávají pouze jednu jedinou položku. Je to rakouský žitný kváskový bochník, jo. Je to vlastně podobný, jak ten český, akorát takový tmavější a jako upřímně řečeno, není tak dobrý. I když někdo má třeba žito rád, jo. Proč? Nic proti tomu, že? A oni tam prodávají tenhle ten 1,5 kilový kus, což jako je větší chleba, to si pojďme přiznat, za 1270 korun v přepočtu. Pochopitelně, že ty věci jsou tam dražší a v tom přepočtu to tak jako vždycky vychází, ale přesto jakoby, že 1270 už je docela dost. A víte, co je překvapující, jako u všeho, co je dobrý, i to, že zkrátka tam vůbec ty chleby ani jako nestíhají pes, protože mizej jim před očima. I za tuhle tu cenu. Takže vidíte to, tady jsou Američani trošku zpoždění za náma, protože až teď oni, z jejich samozřejmě tam těma bílejma chlebama, toustovejma, teprve teď oni přišli na kouzlo kváskovýho chlebu. Kdyby náhodou někdo chtěl se vydat na cestu na západ a mít nějaký podnikatelský plán, jo, pekárna v New Yorku je evidentně dobrý nápad.
1: Žhavý novinky Evropy 2. Kygo a Dan Timinsky. Nová muzika.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
4: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
5: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
6: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.

0: Mám opravdu záhadu hlavolamu. Čtu tady zprávu, která je z 18. září. Traumatické situace, sebevražedné myšlenky či šikana. To jsou momenty, ve kterých dospělí a děti vyhledávají pomoc na non-stop krizových linkách neziskové organizace Cesta z krize. Teď ale tisícům lidí hrozí, že se na ně nedovolají. Bezplatné služby, závislé z velké části na penězích od ministerstva, tedy nemají na fungování dost peněz. Současná vláda přitom deklaruje podporu duševního zdraví jako jednu ze svých priorit. Jo, takže to je krizová lince z ikonické známé. Hrozí zánik prostě, protože ministerstvo nenašlo na provoz dostatek peněz. Ale to je opravdu škoda. Takový pěkný velký rozpočet máme. Tolik peněz tam je. A nenašlo se tedy dostatek peněz na linku, kterou mimo jiné využilo, já třeba osobně ne, byť možná byly momenty v mém životě, kdybych to třeba i udělat býval měl. Nebo jsem si třeba tu pomoc našel jinak, že? Ale znám třeba dva lidi ve svém okolí, který mi tvrdili, že jejich jakoby dospívání došlo do takového levelu, kdy třeba přesně tuhle tu linku využili. Takže co k tomu říci, že? Je to škoda. A nebo udělejte s tím něco. Někdo.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Vyprosím.
3: Snímek Tango pro tři režisérky Lenky Kny nabídne pohled do světa, kde se pod blištivým povrchem skrývá svět ostré konkurence, mediálních manipulací a zákulisních intrik. V hlavních rolích se představí Kristýna Boková a Ján Koleník. Sekundovat jim budou mimo jiné Martin Dejdar, Marek Taclík, Richard Genzer, Aleš Háma nebo Adam Mišík.
4: Tak já teda asi něco zatancuju.
2: No, tak kvůli tomu tady konec konců jsme.
3: Příběh filmu sleduje Julii a Kristiána, které nečekaně spojí populární taneční show a touha uspět. Dosáhnout stejného cíle pro ně ale nebude zas tak snadné, protože každý z nich má jinou motivaci.
2: Jseš dobrý.
3: Sympatická grafička Julie bere taneční soutěž jako šanci dokázat sobě a svým blízkým, že se ani po nevydařeném životním kroku nevzdává a pokud bojuje, tak podle pravidel. Charismatický tanečník Kristián si chce zachránit kariéru, ve které před lety zářil se svou bývalou partnerkou Vicky v podání Heleny Dvořákové. V Julii vidí Kristián zpočátku jen nástroj, jak uspět.
5: Máte se na co těšit.
3: Tango pro tři, k němuž taneční scény vznikaly pod vedením choreografa Marka Dědíka, je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Dvě hodiny odbíjí a Zuzka Kozáková má připravené aktuální zprávy. Pojďme na ně.
2: Dobré odpoledne. Poslanec Filip Turek zaslal prostřednictvím datové schránky ekologické organizaci Hnutí Duha omluvu za svůj výrok, v němž ji spojil s úmrtími při povodních a za prohlášení, že se jedná o parazity, které je potřeba deratizovat. Oznámil, že se tato vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Hnutí Duha o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. Omluvu, o které rozhodl v září pražský městský soud, zveřejnilo na webu. V národních parcích bude možné adoptovat si strom nebo třeba stezku mezi přírodními památkami. Program připravuje Ministerstvo životního prostředí. Fungovat má podobně jako adopce v zoologických zahradách. Přípravy jsou ale na začátku. Jakých konkrétních míst se bude program týkat a kdy se spustí, zatím jasné není. Teď už se nám hlásí Lucka.
3: Největší hlubinné akvárium v Česku vzniká v Olomoucké zoo. Bude to akvárium se žraloky, rejnoky a dalšími mořskými rybami. Stavba centra začala letos v březnu a dokončena má být v roce 2028. Nádrž bude vysoká 9 metrů a její celkový objem dosáhne 350 tisíc litrů. Hladina vystoupá do výšky 6,5 metru. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Američanka Krista Pajková, která skončila v nemocnici po nezdařené popravě smrtící injekcí, je v kritickém stavu. Ve čtvrtek to oznámili její právní zástupci. Lékaři poskytují péči k záchraně života a přesnější prognóza ohledně jejího zdravotního stavu zatím známá není.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na dálnici D1 pozor na stém 69. a půltém kilometru ve směru na Brno. Je tu odstavené nákladní vozidlo. Nehodu pak hlásí D2. Na výjezdu z Lanžhotu ve směru na Brno na prvním kilometru bourala dodávka s osobním vozem. V Praze v ulici Generála Šišky se srazily dva vozy a nemocnice.
1: Nemocnice? Nebo co by to mohlo být ještě jiný třeba než nemocnice?
2: Já jsem zase jinde. Prosím vás, na Litoměřicku je nehoda dvou dodávek na silnici 260 obci Lovečkovice. No,
1: takže nemocnice tím pádem, to se bude s tím spojovat určitě.
2: Určitě.
1: Bohužel teda.
2: Jak je venku? V Čechách většinou polojasno až oblačno, na Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno, teploty se aktuálně pohybují většinou v rozmezí od 20 do 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy a 3 minuty po 14. na Evropě 2. Raději pokračuje Jindra Ekl.
1: Ale to je v pořádku, Zuzko, zvládla si to skvěle. Na druhou stranu teda to můžeme dát do kontrastu. Já vím, že to je trošku jako hodně černé a ne, vůbec ani už ne humor teda, jo. To, co se děje v Americe s tou paní Pajkovou, že?
2: Ano.
1: Víš, jakože vlastně jako... máte jedinou, teda když už tam máte ten trest smrti, že? Máte prostě jedinou věc, kterou musíte udělat dobře. Toho člověka co nejdříve jakoby zabít, teda, že? A vám se to ani na dvakrát nepovede. A kdyby ta paní přežila, tak si myslím, že by zcela jistě jakoby si zasloužila, aby už se to jakoby neopakovalo, že? Že by vlastně už jako byla zproštěna to, i o tom se spekuluje. Navíc byl snad jeden člověk v historii Ameriky, který, možná jich byl i víc, jo, který teda podobně vlastně měl zástavu srdce a vrátil se. A tam už jde vlastně o to, zemřel nebo nezemřel, že? No vlastně zemřel na chvíli, že?
2: Na chvíli, no.
1: No nic, nebudeme se radši do toho pouštět úplně hluboce. To nejideálnější by bylo, kdyby samozřejmě se nedělali skutky, které by vyžadovaly vůbec něco, jako je třeba trest smrti. Ale to jsme bohužel v utopii. Přejeme vám hezký odpoledne, za chvíli samozřejmě další témata i příjemnějšího pochopitelně rázu. Podíváme se na jedno takový velmi zajímavý bydlení, jo, který moc v Čechách jako není rozšířený, ale ve Skandinávii velmi. Kromě jiného. Za chvíli na Evropě 2.

0: hvězdám na Evropě 2.
1: Ahoj, check it out, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
2: dancing. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropo 2.
3: Ahoj, tady Tate McRae. Paslo Cash Evropu 2.
0: Evropa 2.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
6: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
0: Zpátky k muzice. Evropa 2.

maturanti. Věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos měsíc na váš maturák. Přesněte se soutěže o maturák. Podrobnosti na webu Evropy 2. Děkuji za pozornost.

a mám pro vás něco skvělého. Je to jeden jakýsi tip na stavbu domu. Kdybyste, nedej bože, v uvozovkách se chystali stavět dům, tak už teďkon víte, že vás to bude stát jako veliký prachy. Ale kouknu jsem jakoby na jeden tip domu, který mi přišel úplně jako strašně zajímavý. Je to něco, co v České republice, myslím si, že se nevyskytuje. Možná to někdo má. Klidně se nám přihlašte na info@evropa2.cz, kdybyste v něčem podobném bydleli, aby jsme už měli statistiku. Hodně se to staví ve Švédsku a je to vlastně úplně jednoduchý koncept. Vy uděláte třeba dřevostavbu, ale nepostavíte na ní střechu, protože kolem toho celého domu, přes něj i nahoru právě, postavíte následně skleník. Čili je to dům ve skleníku vlastně. Jo? Dům, který nemusí mít střechu. Viděl jsem už několik videí, některý přístupy jsou takový, že se vezme nějaká už existující dřevostavba, sundá se z ní ta střecha, aby se tam udělala hezky nahoře terasa a pak se kolem toho postaví teda ten skleník, ať už má třeba hliníkovou konstrukci nebo třeba dřevěnou a tak dále. A nebo už jsou přímo nový projekty, kde vlastně ta dřevěná konstrukce toho skleníku je už spojená na pevno i s tou konstrukcí té dřevostavby a tak, jako takový. A teď jakoby vlastně, co je na tom úplně fenomenálního? No, jde vlastně o to, že vy kolem toho domu máte třeba ještě metr a půl vždycky místo, kde je potom až ten skleník, ta zeď. To znamená, že většina lidí využívá tohodle fenoménu, že má tam prostě hromadu zeleniny, kterou může pěstovat mnohem, mnohem déle, než jenom prostě třeba ty 2 měsíce nebo 3 měsíce přes letní sezónu. A to mikroklima, celkově vlastně to, že jako vylezete ven na verandu, jste už jakoby venku, ale zároveň jste v tom skleníku. Jo, jaký to má benefity v zimě a tak dále, je to neuvěřitelný. Když se podíváte na YouTube, najdete tam toho opravdu hromadu a samozřejmě já, když jsem na to koukal, jsem si říkal, no, mít teď ten plán životní, že budu stavět dům, tak postavím přesně tohle. Samozřejmě pak, když jsem si dral do AI, kolik to bude stát, jako málo to není, ale je to fakt fantastický. Podívejte se na to. Maximum muziky. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2. 88.2 a 105,5 FM.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, třetí hodina se blíží a to znamená střídání stráží. Ujme se vás Tomáš Zástěra, který vás provede od 3 do 6 v rámci jeho odpolední show. Přeju vám hezký víkend, opatrně na cestách, kdybyste se někam náhodou vydávali, ať už dneska nebo o víkendu zejména má probíhat ten ilegální sraz tuningový v České republice. Bude se jezdit kdesi mezi Prahou a Brnem, kdo ví kde ještě, bude to asi evidentně show, no hlavně, aby se ve finále nikomu nic nestalo. Takže buďte opatrný, pěkný víkend přeju a v pondělí se těším zase tady na E2 v jednu, tak ahoj.
1: Maximum muziky.
2: Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105,5 FM.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Startuje dnešní odpolední show a zprávy po 15. hodině pro nás má Zuzka Kozáková. Hezké odpoledne s Evropou 2.
2: Dobré odpoledne. Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu odolená voda je ode dneška znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily její nezávadnost. Z hlediska obsahu olova splňuje stanovené hygienické limity. V případě, že některá část domovních rozvodů nebyla delší dobu využívána, doporučují středočeské vodárny před použitím vody k pití a vaření nechat vodu odtékat po dobu 5 až 10 minut. Dopravní podnik vyhlásil zakázku na zhotovitele stavby stanice metra D Libuš. Chce ji postavit do roku 2032. Dodavatel bude muset mimo stanici realizovat i povrchové úpravy v okolí. Předpokládaná hodnota zakázky se odhaduje na zhruba 3,76 miliardy korun bez DPH. Teď už se podíváme za Uckou.
3: V Husových sadech v Sokolově město postaví nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Zřejmě největší sestava herních prvků ve městě doplní stávající menší hřiště. Takzvaný rodinný park by měl být hotový do jara příštího roku. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Španělsko ode dneška zakázalo řízení elektrokoloběžek a dalších podobných prostředků dětem, a to mladším 15 let. Dnešním dnem začala platit novela silničního zákoníku, která s tím počítá. Lidé používající koloběžky budou mít nově i povinnost nosit přelbu a v noci nebo při snížení viditelnosti také reflexní vestu.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si dejte na dálnici D1, a to ve směru k polským hranicím. Na 308. kilometru máme nehodu dvou osobních vozů. Ve Valašském Meziříčí v Rožnovské ulici bourala dvě osobní vozidla a s nehodou počítejte v Třinci v ulici Nádražní.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou polojasno až oblačno v Čechách, na Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno. Teploty se drží do 24 stupňů Celsia. Zítra ráno se v Čechách ojediněle objeví mlhy nebo nízká oblačnost. V průběhu dne bude převládat jasná či skoro jasná obloha. Teploty se v průběhu dne dostanou na 20 až 24 stupňů Celsia. Tolik ode mě, vyladíte Evropu 2 a na svém startu je odpolední show s Tomášem Zástěrou.
1: Odpolední show se podíváme na to, jak tráví večery známá hollywoodská herečka. A jestli to náhodou nemá stejný jako my běžní lidé. Buďte se mnou na Evropě 2.
4: Evropa 2. Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.

0: koukáte odpolední show na Evropě 2. Mně se líbí, jak z těch televizních, filmových a jiných hvězd děláme vlastně nad lidi a pak se divíme, že se chovají stejně jako my, že jsou to vlastně lidi. Já tady totiž čtu příběh, na který tímhle reaguju, jak tady Jennifer Lawrence, ta herečka americká, že jo, která se proslavila tím filmem Hunger Games, který jsem nedávno poprvé snad viděl, tak jak řekla, že má ráda svůj gauč. A tady doslova píše, když jsem venku, myslím na svůj gauč, ráda si sednu, najím se a pustím si televizi. Takhle si údajně Jennifer představuje ideální večer. Představili byste si asi nějaký velký party, večírky, nějaký extrémní noblesy a ona nakonec má ráda prostě svůj gaučík, kam si sedne a čumí na bednu, stejně jako my všichni ostatní. No tak to prostě je, ty lidi, byť mají třeba víc peněz nebo jsou vidět v nějakém filmu, tak pořád žijou ty stejní životy a pořád jsou to vlastně stejní lidi a ráno chodí na záchody, někdy i víckrát a potom třeba si večer sednou na gaučík a koukají na telku, no. Ale zase tady ta věta, když jsem venku, myslím už na svůj gauč, tak je až trochu divná, to je, jako kdyby tam trávila moc času. Aby si Jennifer Lawrence potom neřekla ke stáru, že ten život tak nějak progaučovala. Evropa 2.
1: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy

0: Si First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
1: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
9: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Tango pro tři.
11: Ve světě reflektorů se hraje o víc než o vítězství. O sny, o lásku, o druhou šanci. Jmenuji se Ján Koleník a ve filmu Tango pro tři hraju Kristiána. Těším se na vás v kinech od 1. října.
12: Bude to tanec!
13: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50, lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
14: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. My už asi všichni víme, že sociální sítě a internet všeobecně jsou plný zajímavých, leckdy až nebezpečných trendů. Máme tu jeden takový cestovatelský trend, který se šíří po evropských a světových letištích. Pokud jste letěli někam a viděli jste člověka, který měl cestovní pas zabalený v alobalu, tak ne, nebyla to chyba, nedával tomu celníkovi chleba, zatímco měl pas schovaný v alobalu. Je to proto, že si chrání svoje citlivé údaje údajně, aby je při těch kontrolách nebo před nimi někdo na dálku nepřečetl z toho pasu. Tam jsou nějaký ty biometrický údaje, že jo, zanesený. A tady píšou, v poslední době se šíří cestovní trend, při kterém si cestující obalují své pasy do alobalu. Chtějí tímto způsobem zabránit možnému úniku citlivých údajů při bezpečnostních kontrolách a před nimi. Podle odborníků je ale použití alobalu naprosto zbytečné. A teď jako proč je to zbytečný? Protože to stejně přečíst nejde, anebo proto, že to přečtou i přes ten alobal? To je otázka, že jo? Tak ten pas chránit tím alobalem nebo nechránit? Asi ne. Moje matka zkoušela třeba proti celulitidě si omotávat kolem pasu potravinovou fólii a taky to nefungovalo. Tak vidíte, kašlete na to. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
2: Jsem Garmin. Počítám jeho kroky i každý nastoupaný metr. A on se těší na den, kdy s vnukem vystoupají na jejich vysněnou horu. Tak trénuje a já s ním. Krok za krokem. A vím, že to spolu jednou dokážou. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
3: Máš u sebe korunu?
4: Na co?
3: Na novou vanu ze Senesy.
4: Odkud?
3: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
7: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
8: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330 Čestlice.
9: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
10: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličkodráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz

0: mámu.
1: Vytoč mámu.
2: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Mámu prosím o něco jenom velmi výjimečně, protože pak se mi to většinou vrátí a vymstí. Ale když se jedná o hlídání dětí, tak to já se nebojím. To já se nestydím, to já se nežiníruju, to já vytočím a poprosím.
3: Ano, Tomášku.
2: Máti, prosím.
3: Ahoj, tak je konečně pátek.
2: Prosím, prosím.
3: Co je?
2: No jak jsem ti psal, prosím.
3: No Tomáši, nezlob se na mě, ale mě to prostě...
2: Ale jo.
3: Nezlob se na mě.
2: Jo, prosím, matko, tak přece nebuď čelma.
3: A kvůli čeho jako?
2: Tak potřebujeme takový chvilku svýho času a volna. Já potřebuji taky jako si oddechnout, ne? A žena taky.
3: No dobře, v tom případě, proč to prostě vždycky mám odnesť já? Vždyť máš taky sousedy, sousedky.
2: No já budu volat souseda, tě nám pohlídají děti, matko, opravdu. Vždyť se ani neznají pořádně, teď bydlíme v Praze. To není venkov, matko, to je Praha, to je hlavní město.
3: Já ti něco povím. Já s tím tvým démonem nemůžu vydržet v jedné místnosti díl než 2 hodiny. A podle výzkumu trvá 4 až 6 dnů, než si člověk zotaví z 1 hodiny ztraceného spánku. A po hlídání tvých dětí se tedy normálně budu cítit někdy kolem roku 2039. A ty mě tady přemlouváš, tak. Takovýhle... To mudlen z tomu.
2: Tak je takový živější, no, ale zase...
3: Aspoň si... Já hrozně chrstí v telefonu. Já tě vůbec
2: matko,
3: neslyším,
2: ale no tak, snad nebudem dělat takovýhle dětinský věci, ne?
3: Ale slyšíš to, jak mě úplně bubnuje na toho?
2: No, takže...
3: A na jak dlouho?
2: Nevím, na týden, na 2.
3: Cože?
2: Na večer, jenom na večer, co? Tak jo, jsme domluvili. Hele, přivezu tě, díky moc, měj se hezky, voláme si v pondělí. Jo, ahoj, no, papa.
3: Ahoj.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
4: Let's fucking go.
5: Satirická komedie Digger míří

0: Kidman a Sandra Hüller. A to celé podepisuje mexický režisér Alejandro González Iñárritu.
1: Mr. President, we're utterly unprotected against a disaster of this magnitude.
2: What's our worst case scenario?
1: $18 trillion, sir.
0: Do světa tak posílá další ze svých sebevědomých kousků, v němž dal Cruiseovi příležitost ukázat se ve výrazně komediálnější a výstřednější poloze.
3: What do you want me to shut down $1 billion platform over something that's 10 times the size of my deck?
0: Cruise ve filmu stvární Digra Rockwella, výstředního a nesmírně mocného ropného magnáta. Jehož společnost způsobí ekologickou katastrofu gigantických rozměrů.
3: Now, Glacier over there in Greenland shifts 5 feet. Now, this desk in front of me.
0: Jejím středobodem je obří ledovec v Grónsku jménem Judy, jehož pohyb začne ohrožovat celý svět a může dokonce přispět k rozpoutání jaderného konfliktu.
4: Is that all the bad fucking news?
5: Oh, there's the nuclear waste too.
0: Prezident USA z nastalé situace zrovna dvakrát nadšený není a na Digra naloží náročný, ale celkem logický úkol – napravit, co spáchal.
6: You're gonna save the world.
0: A to je pro Digra určitě zajímavá výzva. Rozhodne se totiž dokázat, že právě on je člověkem, který lidstvo zachrání před problémem, jenž sám pomohl vytvořit.
7: When all else fails, you hit him with the truth. You know, the hard truth. Just bang, bang, bang.
0: Jedním z poněkud šílených řešení má být dokonce odpálení rakety na ledovec. Digr je směsí politické satiry, katastrofického dramatu, thrilleru a hereckého koncertu Cruise, který tak právem může doufat ve svého prvního hereckého Oscara. Digr je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
8: Evropa 2. 8.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Odpolední show pokračuje i po 16. hodině. Teď už ale zprávy a s nimi Zuzka Kozáková. Hezké odpoledne, Evropa 2.
2: Hezké odpoledne u zpráv. Ministerstvo financí dnes stanoví maximální prodejní ceny pohonných hmot na víkend a na pondělí. Dnes mohou čerpací stanice prodávat naftu na nejvýš za 48 korun a 58 haléřů za litr, benzín maximálně za 45 korun a 92 haléřů za litr. V Praze a v Brně se dnes a zítra má uskutečnit ilegální sjezd až tisíců tuningových aut. Pod zvýšeným dohledem policie na jihu Moravy jsou především dálnice D1, D2 a další významné silniční tahy na jižní Moravě. A policisté nevyloučili ani uzavírky. V terénu využijí vrtulníky i dron. V sobotu se podle dosavadních informací mají účastníci akce přesunout do Brna. Pod dohledem hlídek budou kromě hlavních komunikací také odpočívky nebo čerpací stanice. Společně se podíváme za Luckou.
3: Orlicko-Ústecká nemocnice zítra omezí provoz. Může za to plánovaná odstávka elektřiny. Pacienti by měli v případě potřeby zamířit jinam. Nemocnice pojede v náhradním režimu 12 hodin. Kvůli jejich omezené kapacitě ale nebude v provozu například CT nebo magnetická rezonance. Naopak dětské oddělení a porodnice budou v Ústí nad Orlicí fungovat dál. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Wimbledonská šampionka Linda Nosková postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do třetího kola. Rumunku Elenu Gabrielu Rusaovou porazila 6-4, 6-1 a příště narazí na Švýcarku Viktorii Golubicovou. Postoupila také Karolína Muchová, která si poradila s Britkou Katie Polterovou 7-6 a 6-1 a její další soupeřkou bude Ludmila Samsonovová. Naopak končí Linda Fruhvirtová.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na dálnici D1 pozor na odstavené nákladní vozidlo ve směru na Brno na stém 69. a 5. kilometru. V Táboře v Chýnovské ulici se srazily tři vozy a komplikace jsou aktuálně taky ve Vimperku na Prachatickou. V Sušické ulici bourala dvě osobní vozidla.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou polojasno až oblačno, teploty se drží do 24 stupňů. Zítra ráno se mohou objevit mlhy nebo nízká oblačnost, a to zejména v Čechách. Jinak bude v průběhu dne jasno či skoro jasno. Teploty se mohou vyšplhat ke 24 stupňům Celsia. Tolik ode mě, vy stále ladíte Evropu 2 a taky odpolední show s Tomášem Zástěrou.
1: Chodíte po schodech nebo jezdíte výtahem? No tak schválně, o kolik zdravější je chodit po schodech. O tom za chvíli na Evropě 2.
4: Evropa 2. Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já tady mám zajímavou studii ohledně schodů anebo výtahů. Možná jste typ výtaháři, to znamená, že pravidelně do práce nebo domů jezdíte výtahem, anebo jste typ schodaři a to znamená, že si říkáte, já to raději vyjdu po schodech. Možná máte motivaci takovou, že se bojíte výtahu, jo, je to možný. A nebo máte motivaci, kterou tady potvrzuje taková studie, kterou dělali dlouhodobě. 14 let sledovali lidi, kteří chodili po schodech anebo jezdili výtahem a zjistili, že riziko kardiovaskulárních chorob a smrti hrozí ve 40% více těm, kteří jezdí výtahem. To znamená, že benefit chození po schodech je extrémní. 40% menší pravděpodobnost kardiovaskulární příhody, to je fascinující. Navíc budete mít zadeček jako stroužky česneku, což je ještě jako další benefit. Jo. No. Hele, já jsem si jako říkal, ještě navíc druhý benefit je časový, protože já když tady v práci čekám na výtah, tak je to průměrně 30 sekund denně, jsem si spočítal. Za rok 7200 sekund, tedy ročně pročekám tady u výtahu 2 hodiny. Ročně pročekám 2 hodiny u výtahu. Kdybych chodil po schodech, tak jsem o 2 hodiny časově bohatší a to se mi časem může hodit, ty 2 hodiny. Jo? Takže má to i takovýhle benefit. No ale takhle, já si myslím, že záleží i na velikosti výtahu, který používáte, jestli je to zdravý nebo není. Jo? Protože já jsem byl u doktorky a ta mi říkala, když budete používat výtažek, tak budete zdravý. Takže používejte malé výtahy až výtažky. Evropa 2.
1: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
2: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
1: Vím. Pája.
2: Zkuste doplnit.
1: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
2: Ale C je správně.
1: A co nám Cejny nabídneš?
2: Mně nejde z pusy dát slovo.
1: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
2: Ano.
3: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos měsíc na váš maturák. Přesněte se soutěže o maturák. Podrobnosti na webu Evropy 2. Děkuji za pozornost.

Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Teď budu hovořit ke všem rodičům. Je asi jasný, že tato doba rodičovství značně usnadňuje oproti třeba 100 letům zpět. Mluvím třeba i o plínkách, teďka máme ty jednorázový, že jo, takže extrémní rychlost a komfort. To, že zaneřádíme celou planetu, to je druhá věc, ale je to prostě pohodlný. No a nemluvím o tomhleto, mluvím i o technologiích, které nám pomáhají v tom rodičovství, někdy ku škodě samozřejmě, ale tady píšou o nějaký aplikaci, ve které jsou napsané dětské příběhy a pohádky. A ty doslova ožívají, jak tady píšou, protože vy, když čtete ten text, tak ten telefon reaguje na nějaký slova, které jsou tam nadefinovaný a pouští k tomu zvukový efekty, aby ten příběh byl bohatší. Jo. Jak si to představit? Třeba čtete z toho mobilu že, pohádku nějakou a tam je napsáno třeba právě teď se spustil déšť. A jak řeknete déšť, tak z toho telefonu se ozve zvuk deště, aby to dítě bylo v tom příběhu zataženější. Nebo okolo projel parní vlak. A teď se ozve, že a to dítě má pocit, že ten příběh ožívá. Takže to je vlastně hezký, že dokážete to čtení těm dětem vlastně zpříjemnit. Aniž by se to dělali vy, tak ta aplikace to dělá za vás. Je to fascinující, no. Já si říkám, že jestli takhle fungují i knihy pro dospělí, tak třeba když čtete historii druhé světové války a vedle soused poslouchá zrovna, tak vás možná zavřou za propagaci nacismu. A nebo večer, když čtete nějaký knihy pro dospělí, nějaký erotický romány, tak vám zase sousedi budou pěkně závidět. Evropa 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
4: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
5: Tak teď je ten správný čas.
4: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
5: Nejvyšší výkupní ceny.
4: Peníze i hned na ruku.
5: Vše vyřídíme za vás.
4: Přebereme záruky.
5: Nabízíme i možnost protiúčtu.
4: Přijeďte do Olbramovic.
5: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
4: Tým Autocentra Davokár.
0: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení z cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností. Užívej si Evropu 2 až do večera.
6: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
7: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
7: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
8: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
7: No povídej.
9: To nejlepší rádio na světě.
7: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
10: Děkujeme.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
11: Jsem Garmin. Měřím jeho tempo, tep i každý uběhnutý kilometr. Jeho sen je zase začít běhat se svým týmem. Tak trénuje a já s ním. Krok za krokem. A vím, že s nimi zase brzy poběží. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
12: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. O umělé inteligenci toho bylo řečeno opravdu mnoho a ještě toho asi mnoho řečeno bude, než naše hlasy utichnou, až nás ta AI zabije. Takhle, čtu tady zprávu o OpenAI. A píšou tady, OpenAI ruší nový model. Při testování překračovala povolené hranice a tajila, co dělala. No tak vydá, OpenAI už je v pubertě. Blahopřejeme, Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: 17. hodina a další zprávy má připravený Zuzka Kozáková, tak hezké odpoledne s námi, s Evropou 2.
2: Vítejte u zpráv. Poslanec Filip Turek zaslal prostřednictvím datové schránky ekologické organizaci Hnutí Duha omluvu za svůj výrok, v němž spojil s úmrtími při povodních a za prohlášení, že se jedná o parazity, které je potřeba deratizovat. Oznámil, že se tato vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Hnutí Duha o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. Omluvu, o které rozhodl v září pražský městský soud, zveřejnilo na webu. V národních parcích bude možné adoptovat si strom nebo třeba stezku mezi přírodními památkami. Program připravuje Ministerstvo životního prostředí. Fungovat má podobně jako adopce v zoologických zahradách. Přípravy jsou ale na začátku. Jakých konkrétních míst se bude program týkat a kdy se spustí, zatím jasné není. Teď už se nám hlásí Lucka.
3: Největší hlubinné akvárium v Česku vzniká v olomoucké zoo. Bude to akvárium se žraloky, rejnoky a dalšími mořskými rybami. Stavba centra začala letos v březnu a dokončena má být v roce 2028. Nádrž bude vysoká 9 metrů a její celkový objem dosáhne 350 tisíc litrů. Hladina vystoupá do výšky 6,5 metru. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Američanka Krista Pajková, která skončila v nemocnici po nezdařené popravě smrtí injekcí, je v kritickém stavu. Ve čtvrtek to oznámili její právní zástupci. Lékaři poskytují péči k záchraně života a přesnější prognóza ohledně jejího zdravotního stavu zatím není možná.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na dálnici D2 na trase Lanžhot Brno. Na 16. kilometru máme odstavené osobní vozidlo. V Jablonci nad Nisou se bouralo ve Větrné ulici, nehodu hlásí Brno v Novolíšenské a opatrnost se vyplatí na Pardubicku na silnici 324 u obce Hrobice, kde bourala dvě osobní vozidla.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou jasno či polojasno. Teploty se pohybují do 24 stupňů Celsia. V sobotu ráno se v Čechách můžou objevit mlhy nebo nízká oblačnost, jinak bude převládat v průběhu dne jasná či skoro jasná obloha. Teploty očekáváme v průběhu dne mezi 20 až 24 stupni. Tolik ode mě, vy jste stále s Evropou 2 a stále taky s odpolední show. Slovo má Tomáš Zástěra.
1: Nemít v čínské zoo pravou pandu nevadí, ale nemít ji tam vůbec vadí. Jo, to vadí. Na toto téma více za chvíli na Evropě 2.
0: Evropa 2. Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. U mikrofonu Tomáš, který vám aktuálně přináší zajímavý příběh z jedné čínské zoo, z takové malé čínské zoo. Tak malá čínská zoo, že neměla ani povolení na chování pandy, jo, nebo pand. Totiž to se složitě získává v Číně, má ho jenom pár těch zoologických zahrad, těch velkých nebo renomovaných. Panda je v Číně posvátná, že na to se nesmí sáhnout, takže to povolení a vyvážení pand je vůbec komplikovaný, že jo, to asi víme. No a tady ta malinkatá čínská zoo chtěla mít taky pandy, ale to povolení prostě nezískala. Tak jak na to vyzráli, velmi šalamounsky, vzali dvě štěňátka psa Chow Chow a ta štěňata nabarvila na černo-bílo, s černýma ušima, bílou hlavičkou, takový ty monokly kolem očí černý, aby vypadaly jako pandy. A takhle se tam procházeli v tom výběhu a z dostatečné vzdálenosti, nebo pokud tam chodili tu pozrací Číňani, tak si mysleli, že skutečně ty pandy mají. Děti to asi nepoznali, těm je to tak nějak jedno, chodí tam něco černobílého, je to panda. Takže na tom jako celkem profitovali a oni nezakrývali teda, že to asi není panda, ale explicitně neříkali, že to jsou psy. Konkrétně štěňata, že ano. No vidíte, jak to může fungovat. Zatímco u nás tehdy zaujal film Nabarvené ptáče, tak v Číně aktuálně zaujímá lidi nabarvené štěně. Evropa 2.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí. Jo!
2: To nedělej, já už mám slabší srdce, já můžu být infarkt.
1: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
5: Chceš válku? Tak tady máš válku.
4: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
6: Všude kolem jsou žraloci.
4: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
7: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání, inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na Shell.cz.
8: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
9: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás

0: zkusně ještě zdí. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
1: V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
0: Sportka od Olvinu.
2: Zpátky k muzice.

0: mámu.
1: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Mámu prosím o něco jenom velmi výjimečně, protože pak se mi to většinou vrátí a vymstí. Ale když se jedná o hlídání dětí, tak to já se nebojím. To já se nestydím, to já se nežiníruju, to já vytočím a poprosím.
2: Ano, Tomášku.
1: Máti, prosím.
2: Ahoj, tak je konečně pátek.
1: Prosím, prosím.
2: Co je?
1: No jak jsem ti psal, prosím.
2: No Tomáši, nezlob se na mě, ale mě to prostě...
1: Ale jo.
2: Nezlob se na mě.
1: Jo, prosím, matko, tak přece nebuď čelma.
2: A kvůli čeho jako?
1: Tak potřebujeme takový chvilku svého času a volna. Já potřebuji taky jako se oddechnout, ne? A žena taky.
2: No dobře, v tom případě, proč to prostě vždycky mám od desti já? Vždyť máš taky sousedy, sousedky.
1: No já budu volat souseda, tě nám pohlídají děti, matko, opravdu. Vždyť se ani neznají pořádně, teď bydlíme v Praze, to není venkov, matko, to je Praha, to je hlavní město.
2: Já ti něco povím, já s tím tvým démonem nemůžu vydržet v jedné místnosti díl než 2 hodiny. A podle výzkumu trvá třeba 4 až 6 dnů, než si člověk zotaví z 1 hodiny ztraceného spánku. A pohlídání tvých dětí se tedy normálně budu cítit někdy kolem roku 2039. A ty mě tady přemlouváš, tomuhle z tomu.
1: Tak je takový živější, no, ale zase...
2: Já bych se hrozně chrstý v telefonu. Já tě vůbec
1: matko, nevím, ale no tak, snad nebudem dělat takovýhle dětinský věci, ne?
2: Tady slyšíš to, jak mě úplně buduje na toho.
1: No, takže...
2: A na jak dlouho?
1: Nevím, na týden, na 2.
2: Cože?
1: Na večer, jenom na večer, co? Tak jo, jsme domluvní. Hele, přivezu tě, díky moc, měj se hezky, voláme si v pondělí. Jo, ahoj, no, papa.
2: Ahoj.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2. Kygo a Dan Timinsky. Nová muzika.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
4: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
5: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
6: Já bych si přál asi třeba...
0: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
7: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
8: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
10: nebude štít jinak.
0: Předobědová i poobědová pohoda.
10: Jak jsi to říkal?
0: Že předobědová i poobědová pohoda.
10: A je to pohoda. Pohoda.
0: Tyjo, to jsem teď říkal.
10: A je to tak.
0: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
10: Na maximum.
11: Proč se culíš?
12: Protože budeme krásný.
11: To už přece jsme.
12: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
11: Beauty Days v Metropoli Zličín 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
12: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín. Čína.

a pánové, budeme pro tento týden končit, respektive takhle, my spolu budeme končit, já s vámi, vy se mnou, protože pro tento týden jsem se úplně vydal, mám za sebou poslední vysílání tohoto zkráceného týdne a já věřím tomu, že se všichni těšíme na zasloužený víkend po těch čtyřech těžkých upracovaných dnech. V pondělí opět na startovních značkách a ten další týden bude pro mě ještě o to kratší, ale o tom až potom, všechno vám řeknu pochopitelně v následujících dvou dnech příštího týdne. Mějte krásný večer, po mně startuje Večer na maximum a užívejte zaslouženého volna, odpočiňte si a hlavně, ať je všechno v klidu a milé. Tomáš sloučí, ahoj. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: To je Benson Boone, je 6, posloucháte Evropu 2.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
0: Večer na Maximum už za okamžik, teď Zuzka Kozáková a zprávy tady na Evropě 2.
2: Dobrý podvečer. Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolená voda je ode dneška znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily její nezávadnost. Z hlediska obsahu olova splňuje stanovené hygienické limity. V případě, že některá část domovních rozvodů nebyla delší dobu využívána, doporučují středočeské vodárny před použitím vody k pití a vaření nechat vodu odtékat po dobu 5 až 10 minut. Dopravní podnik vyhlásil zakázku na zhotovitele stavby stanice metra D Libuš. Chce ji postavit do roku 2032. Dodavatel bude muset mimo stanici realizovat i povrchové úpravy okolí. Předpokládaná hodnota zakázky se odhaduje na zhruba 3,76 miliard korun bez DPH. Teď už se nám hlásí Lucka.
3: V Husových sadech v Sokolově město postaví nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Zřejmě největší sestava herních prvků ve městě doplní stávající menší hřiště. Takzvaný rodinný park by měl být hotový do jara příštího roku. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Španělsko ode dneška zakázalo řízení elektrokoloběžek a dalších podobných prostředků dětem, a to mladším 15 let. Dnešním dnem začala platit novela silničního zákoníku, která s tím počítá. Lidé používající koloběžky budou mít nově i povinnost nosit přilbu a v noci nebo při snížení viditelnosti také reflexní vestu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na dálnici D1, a to ve směru na Ostravu. Na 209. kilometru je hlášena odstavená dodávka, takže projíždějte opatrně. V Liberci v ulici U Slunečních lázní zasahují záchranné složky u nehody a opatrnost se vyplatí na Pelhřimovskou. U obce Těchobu zbouralo osobní vozidlo.
1: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou polojasno až oblačno s teplotami do 24 stupňů Celsia. Zítřejší hraní hodinách se v Čechách můžou objevit mlhy nebo nízká oblačnost. Podle předpovědi bude v průběhu dne jasno nebo skoro jasno. A co se teplo týče, očekáváme 20 až 24 stupňů Celsia maximálně. Tolik dnešní poslední zprávy. Vy jste z Evropou 2 a na svém startuje Večer na Maximum s Petrem Říbalem a Ondrou Urbanem.
0: Ty bejku, tak pojď na to.
4: Ty krávo, jdeme na to.
0: No, tak dobrý.
4: Dneska to bude zvěřinec na Evropě 2.
1: Evropa 2.

0: Docela divočina. Jay-Z a taky Chris Lorenzo Invincible na začátek pátečního večera na Maximum na Evropě 2.
1: Je to tak, máme před sebou dvě hodiny, které budou naplněné písničkama na přání, můžete volat. Zároveň tam bude i jeden song za trest, abyste si před víkendem ulevili. No a taky to bude naplněno zajímavými informacemi.
0: Jo, já třeba můžu hodit do pléna, že mám takovou zajímavou retrospektivu, jaký elektrospotřebič, klidně už nad tím přemýšlíte, byl nejpoužívanější 30 let zpátky, potom 20 let zpátky a potom nejpoužívanější elektrospotřebič současnosti.
1: Jo, že to není jeden a ten samý, ale to první místo se měnilo.
0: No, rozumím, tak jednoznačně, rozumím. Vem si 30 let zpátky, spousta elektrospotřebičů, který máme teď, vůbec nebyly.
1: Je to tak. No a za chvilku Petr Švancara, rubrika Žádný švanci, podíváme se, jaký dneska slavíme světový den.
0: Tak to všechno je večer na Maximum na Evropě 2.

0: Žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Večer na Maximum, Evropa 2, je to tady. První říjnové vysílání, i když už je druhého. Včera byla hitparáda, jsme tu dnes.
2: Já vás taky všichni zdravím tady švanci, když on mě neumí představit.
3: Správně, dobře jsi se
1: švanci, zkušel jsi mi to řeči.
2: 2. října dneska slavíme Světový den smíchu. Úsměvu.
4: Tak to je můj den. Já prostě se strašně rád směju. Všemu.
2: A všem.
4: A všem. A i sobě. Já někdy se směju, že jako o mě se tak nějak jako trošku, jako já nevím, říká nebo vypráví, že nejsem úplně chytrý člověk. Kdo mě zná blízko, jako vy dva, tak víte, že to tak není.
1: Je to pravda. Tak není pravda. Že jsi veselá kopa, která si umí udělat srandu sama ze sebe.
4: Kdo si neumí udělat srandu sám ze sebe, tak by vůbec neměl jako dělat srandu.
1: Teď jsem někde čet, že největší štěstí v životě je se smát a mít radost ze všeho, jako malý dítě, jako mimčo, třeba 2-letý, 3-letý, víš, který nevnímá takový ty nejance, co si kdo mezi sebou říká, ale má takovou tu čistou radost ze života, že to je největší životní štěstí si tohle udržet.
4: Je to samozřejmě někdy složitý, lidi mají zdravotní, finanční, možná rodinný, vztahový problémy, to chápu, ale já kolikrát mám kamarády, který vím, že jsou úplně v pohodě a prostě furt jsou nějaký negativní a furt jsou naštvaní, takže pak mám problém s těma lidma vůbec někde jako chvilku být.
1: Ok, no tak řekni nějaký frk v rámci Mezinárodního dne smíchu.
4: Šli dva a prostřední spadl.
1: Že já to blbec říkal.
0: Večer na Maximum.

0: Večer na Maximum, Evropa 2, 6:45 v pátek, 2. října.
1: Je to ten správný čas na první dnešní telefonát 257-400-888.
0: Tak dejte vědět, co bychom měli zahrát. Evropa 2, haló?
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, přejeme komu?
2: Maja.
0: Máje. Majo, kam ještě? Pojďme zeměpisně určit, odkud voláš.
2: Hradec Králové.
0: Hradec, dobrý.
1: Tak co můžeme do Hradce zahrát?
2: Kace Ignárli?
1: Bojím se, jestli to nehrálo.
0: Ty bláho, mám pocit, že jsme to tady někde viděli, měli...
1: My to zadáme, ale my to prověříme. Kdyby náhodou bylo potřeba vybrat něco jiného, co by to bylo?
2: Nevím.
0: Člověče, hrálo to těsně před zprávama. Takže třeba 4 hodinky zpátky.
2: Tak něco od BTS?
0: Dobře, dáme.
1: Může být. Pro koho budou BTS?
2: Pro mojí.
1: Dobře, tak vás zdravíme. Já mimochodem, možná poslední teplý víkend tohoto roku. Máte nějaké plány, co budete dělat?
2: Ne.
1: Tak něco naplánujte. Bude to stát za to a užijte si to.
0: Třeba opalovačka.
1: Jo.
0: Tak ahoj. Čau.

0: Hezký páteční večer vám přeje Evropa 2.
1: A pojďme se v rámci Večera na maximum podívat zpátky do minulosti. To tady na Evropě 2 máme rádi. Do roku 1996. A pojďme si říct, jaký elektrospotřebič byl 30 let zpátky ten

0: Je tam i kalkulačka třeba.
1: Mm-hmm.
0: Taky jako je na baterky.
1: No a co je na prvním místě?
0: Spotřebič. No tak zkus si tipnout.
1: Vždyť jsem typoval fen na vlasy.
0: Ne. Je tam třeba kazetový přehrávač, ten je mimochodem pátej. Potom tam jsou klasické kamery, ještě, to se tam taky objevilo. Pevné linky jsou na třetím místě. Televize jsou na druhém místě a nejpoužívanější...
1: Topinkovač.
0: Ne. Hele, rok 96, jo, to byl rok, kdy se třeba hrálo tohle v rádích. Hej! Chápeš to? 96, pamatuješ to?
1: Ne.
0: Ty si to fakt nepamatuješ?
1: Tuhle písničku...
0: Ne? Tak tohle je rok 96.
1: Tuhle písničku já znám ve verzi od Šmoulu. To je Branej den. Hej, to je...
0: Jasně.
1: Branej den!
0: No a kdy jsi slyšel poprvé?
1: Kdy?
0: Kde? Na čem?
1: Rádio Magneťák. Na tom Jezevčíkovi takzvaný.
0: No. Rádio byl nejpoužívanější elektrospotřebič v roce 96. Mimochodem na světě jich bylo hodně, přes 2 miliardy.
1: Teda.
0: No. A můžeme si dát ještě takovou klidně jako retrospektivu, že se posuneme o 30 let dopředu a můžeme se podívat na to, kde bylo rádio, kde je rádio a co je v roce 26 nejpoužívanější elektrospotřebič.
1: Ano.
0: Tvůj tip?
1: V dnešní době? Telefon. Mobilní telefon.
0: Myslím, že to je docela dobrý tip. Tak dáme si něco z 96. Mám tady totiž takovou jednu lahůdku.
1: Mm-hmm.
0: Hele, rok 96. A z rádia, z nejpoužívanějšího tehdejšího elektrospotřebiče na celém světě, znělo tohle. Tohle je pořád pecka, ale 30 let stará.

0: Born Sleepy, Underworld, večer na Maximum Evropa 2. Tuhle tu píseň hrajeme proto, že je přesně 30 let stará a my se z roku 96 podíváme do současnosti a zajímá nás, jaký spotřebič je aktuálně nejpoužívanější na světě.
1: No tak já jsem asi před chvilkou odpálil první místo, protože předpokládám, že v dnešní době nejpoužívanější jsou mobilní telefony. No,
0: je vlastně pravda, že tam se asi těžko dalo typovat něco jiného. Mimochodem v tom roce 96 to samozřejmě v té anketě vůbec nemohlo být, protože žádný takový věci neexistovaly. Co se týká roku 96 a porovnání o 30 let později roku 2026, tak z toho žebříčku zmizely videa, zmizely CD přehrávače, ale zůstaly tam pořád ještě kamery, člověče. Kamery ještě pořád hodně. No a zmizely i kazetové přehrávače. Jezevčík, kazeťák, dvojče.
1: Rádio už tam není?
0: No, no. Je.
1: Je tam rádio?
0: Je.
1: Uf, tak to jsem si oddechl. To si celá Evropa 2 oddechla.
0: Paradoxně, zajímavý je, že asi o 500 000 000 víc rádií je v roce 2026 než v roce 96. V roce 96 jich bylo na celé planetě asi 2,5 miliardy, teď jich je něco kolem 3 miliard, ale nestačí to na první místo. První místo, smartfony, jednoznačně, ale počkej, oparník, těch je asi 7,5 miliardy. 7,5 miliardy to tady ukazuje. Rádio přehrávačů na druhém místě, asi 3 miliardy, třetí místo, myslím, že to taky trefíš.
1: To nevím.
0: Televize.
1: A televize ještě, no jo.
0: Něco přes 2 miliardy televizí. Myslím si, že čtvrtý místo nedáš.
1: Nedám.
0: Wi-Fi routery.
1: Aha.
0: Wi-Fi routery, těch je skoro 2 miliardy. A co je tam zajímavý, tak tam je strašně moc smart zařízení. Chytrý repráčky.
1: Elektrický kartáček na zuby.
0: Čekej. Není v tom 15. Jsou tam chytrý hodinky. A co je teda krásný, víš, co je na 15. místě? Je to vlastně stejný jako v roce 96. Je tam kalkulačka. Zůstala tam kalkulačka, taková vzpomínka na starý dobrý časy.
1: Jsme pořád stejně blbí a potřebujeme kalkulačku. 18 až 20. Ondra Urban
2: a Petr Hříbal. Evropa 2. Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
3: To vás rádi vidíme.
2: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Karátské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
2: Zpátky k muzice.

0: 257-400-888, telefonní číslo do éteru Evropy 2. Můžete volat a vybírat.
1: Kdo je tam, halo?
2: Ahoj, to je Nelinka.
1: Ahoj, Nelinko, tak co ti udělá radost takhle při pátku?
2: Children.
0: Robert Miles?
2: Jo.
1: No tak počkej, my jsme se tady bavili o roku 96, shodou okolností Children a Robert Miles je rok 96, 30 let zpátky.
0: A řekl bych, že to si ještě nebyla na světě.
2: Ne.
0: Nebyla. A i přesto to máš ráda a líbí se ti to, že?
2: To je pro mamku.
1: No tak teď jsem chtěl říct, že podle mě ji někdo naočkoval a řekni Children, Robert Miles.
0: Takže mamka to má ráda a hrajeme to pro ní, je to tak?
2: Jo.
0: Dobře, a chceš jí něco vzkázat?
2: Že jí mám ráda.
1: Tak tohle je Robert Miles a Children. Užij si to, kolik je let?
2: 13,
1: no, tak to je dost, to je minus 17.
0: Tak zdravíme maminku a hrajeme ti na Evropě 2. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Teda dneska to mydlíme, rok 96, Robert Miles, Children, Evropa 2, to je důležité říct, posloucháte Evropu 2 večer na maximum.
1: No, je páteční večer, před námi víkend a pozor, je to pravděpodobně poslední, dalo by se říct, letní víkend roku 2026. Babí léto startuje, respektive pokračuje celý tento víkend.
0: Ale je teda pravda, že 2. října a dneska v pohodě člověk mohl chodit v tričku. Nepřeháníme to s kraťasama, ale v tričku v pohodě.
1: Kraťase, žabky, všechno dobrý, protože zítra v sobotu 3. října tady hlásí 24 stupňů ve stínu. Na sluníčku bude ještě víc.
0: To kolikrát nebylo ani v létě. Jasně, tak. Byly 40, ale taky byly dny, kdy byla klendra.
1: A je důležité dodat, že pravděpodobně ve středu se to zlomí, ochladí se, začne pršet, takže opravdu tento víkend, který startuje de facto už teď, je poslední teplý letní s teplotami okolo 20 stupňů.
0: Čili grilovačka zítra, rozhodně grilovačky všude.
1: Povinnost.
0: Všude. Grilování, ne, že budete mít na sobě nějaký tepláky, nebo nějakou bundu, nebo košily, nic, plavky.
1: Nahoře bez. Chlapi hlavně. Hlavně chlapi.
0: Nahoře bez, takže jestli se chcete opálit, teď přes víkend rozhodně opalování.
1: Opalování, nahoře bez. Koupání v bazénu.
0: No.
1: Nahoře bez.
0: I bazény, budeme se koupat.
1: Bazény, ještě vytáhneme bazény, je to poslední letní víkend. Vlastně.
0: Jestli máte dovolenou u moře, jakože sluníčko,
1: zrušte
0: teplo,
1: to.
0: Zrušte to. Zrušte. Buďte tady o víkendu, teď bude krásně.
1: Bude tady teplej než v Turecku.
0: No, jasně, zbytečně vyhodíte prachy. Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2. Na brzdu.
2: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
0: Trojice, která vám pohne vránicí nebo žlučí.
2: Muhammad Komar na zpad.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
3: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Pluhonice, Chotobuzi 330, Čestlice.
0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
5: Máš u sebe korunu?
6: Na co?
5: Na novou vanu ze Senesy.
6: Odkud?
5: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
7: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
8: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.

0: Luis Capaldi na Evropě 2. Mimochodem, než se pustíme do songu za trest, Luis Capaldi měl docela dobrou spolupráci teďka s Aldi. Když si představíš Capaldi, tak ono to končí Aldi. A mimochodem tu spolupráci odstartoval tak, že začal hrát na střeše jednoho tohohle supermarketu. On u nás není, ale třeba Němci to mají. Myslím, že v Rakousku to je taky a tak dále. Tak vlastně hezká spolupráce, oni vlastně před to Aldi, napsali Capaldi a fungovalo to hezky, takže tam hrál a bylo to fajn.
1: Pěkný, pěkný. No ale pojďme teďka spíš do negativních emocí. Naštval vás dneska někdo?
0: Jo.
1: Vytočil vás někdo? No tak mu pojďte zahrát song za trest.
0: Před víkendem s čistým štítem dejte vědět 257-400-888. Song za trest za chvilku na Evropě 2.
2: Večer na Maximum.
3: And I said stop, she says go. And I get a little dizzy, she goes slow. But now we're fast gone, we go.

0: za trest.
1: Evropa 2, večer na maximum. Je tady poslední song za trest tohoto týdne, ale zároveň první říjnový song za trest.
2: To je Milník. Kdo je tam, halo?
3: Já jsem Ondra.
2: Ahoj Ondro,
1: čau.
2: Krásný jméno, to máme rádi tady ve večeru na maximum.
1: Tak povídej, koho chceš potrestat?
3: Máš spolužáky.
1: Co provedli?
3: Obvinili mě.
1: Obvinili tě?
3: Kdyby se neudělám.
2: No a hele, zkusíš nějak mluvit líp do telefonu, je to takový zahůňaný.
3: Takový... Jsem trošku ve stresu.
2: Ne, to nebuď. Jsi mezi přáteli.
3: Tak.
2: V pohodě.
1: No a z čeho tě obvinili? Buď konkrétní, nás to zajímá.
3: No, tak jakože někdo spolužece dával nějaký jako papírky, kde nebyly úplně pěkný slova a já jsem tím za ní, takže jsem byl hnedka nejvíc podezřelý.
1: No jo, ale...
2: Jo,
1: no ale mají nějaké důkazy pro toto tvrzení?
3: Nemají.
1: No tak co, tě nemůžou obvinit přece?
2: No, to právě můžou. Byl na ráně prostě.
1: No tak...
3: No?
1: No a jak to dopadlo?
3: No, nakonec... Nijak.
2: Nijak. Nakonec jí všechno to, co bylo o tom papírku, řekl do očí.
3: No, to ne.
2: Ne, no jasně.
3: To jsem nebyl, jo.
2: Já, my to chápeme. Takže celá třída se tak jako nějak shodla na tom, že prostě píšeš na papírky něco z prostýho, není to hezký, chudá holčička si to četla a teď je to teda na tobě a tobě to leží na bedrech.
3: No, teď už teda úplně ne, protože už se jako zjistil, že jsem to já nebyl, ale...
1: A ty víš, kdo to byl?
3: To se ještě neví.
1: No tak to řekni, nebuďte slušnej, řekněte jména.
2: Jméno.
3: No, to říkám, že se to ještě neví.
2: No počkej, jako že se to neví, ale ví se, že to nejseš ty.
3: No, to jo.
2: Ty, vy to máte ve škole to, zamotaný,
1: člověče. Zajímavá detektivka. No dobře, tak můžeš spolužákům za to obvinění něco vzkázat přes éter Evropy 2.
3: Jste
0: zlobivý spolužáčci. Song za trest.
2: Já ti něco řeknu. Já to s odstupem vnímám, jakože na tom papírku byly asi divnonápisy a divnoslova, ale v tomhletom věku, co se škádlívá, to se rád domývá.
1: Vlastně to bylo vyznání lásky.
2: Divný, ale bylo. Tedy pojďme si dát tento song za trest na Evropě 2. Chtěl bych tě líbat. Lunetik.

0: Lunatic, chtěl bych tě líbat, to byl dnešní song za trest na Evropě 2, 1. říjnový.
1: Bylo to od našeho posluchače, kterého jeho spolužáci neprávem obvinili z toho, že psal nějaký slova své spolužačce, a ve finále se ukázalo, že to on nebyl.
0: To bylo přece ve filmu Marečku, projďte mi pero. Tam dostala jo, paní Janžurová vzkaz, sejdeme se na hřbitově. Respektive našla ho. Ale nebyl určený, protože si tam pan Šmicer dával rande.
1: No jasně, bylo to takový zamotaný. No a bylo z toho vlastně polízanice. Takový to bylo nepříjemný, ale teď se to všechno vyřešilo. A myslím, že dobrý. Rozklíčovali jsme to tak, že z toho zřejmě bude láska. Co se škádlívá, to se rádo mývá.
0: Je to tak, je to tak. No mimochodem, Lunetici, nehráli jsme je taky náhodou. Dneska mají koncert, 30 let na scéně.
1: Ty bláho, v kolik to začíná, netušíš? No možná, že to začíná v 7.
0: Možná, že teď začali, čekali na náš signál, tato píseň byla signál a teď začali hrát.
1: A třeba na ten koncert jdete, nebo jedete později, posloucháte, tak jsme vás příjemně naladili. A pokud je vám to úplně jedno, tak možná se bude hodit informace, na co byste o víkendu mohli do kina.
2: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
3: Vypraši.
4: Snímek Tango pro tři režisérky Lenky Kny nabídne pohled do světa, kde se pod blištivým povrchem skrývá svět ostré konkurence, mediálních manipulací a zákulisních intrik. V hlavních rolích se představí Kristýna Boková a Ján Koleník. Sekundovat jim budou mimo jiné Martin Dejdar, Marek Taclík, Richard Genzer, Aleš Háma nebo Adam Mišík.
5: Tak já teda asi něco zatancuju.
3: No, tak kvůli tomu tady konec jsme.
4: Příběh filmu sleduje Julii a Kristiána, které nečekaně spojí populární taneční show a touha uspět. Dosáhnout stejného cíle pro ně ale nebude zas tak snadné, protože každý z nich má jinou motivaci.
3: Jsi dobrý!
4: Sympatická grafička Julie bere taneční soutěž jako šanci dokázat sobě a svým blízkým, že se ani po nevydařeném životním kroku nevzdává a pokud bojuje, tak podle pravidel. Charismatický tanečník Kristián si chce zachránit kariéru, ve které před lety zářil se svou bývalou partnerkou Vicky v podání Heleny Dvořákové. V Julii vidí Kristián zpočátku jen nástroj, jak uspět.
3: Máte se na co těšit.
4: Tango pro tři, k němuž taneční scény vznikaly pod vedením choreografa Marka Dědíka, je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
7: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
8: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Paráda, pam pam.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
2: 7 hodin a 2 minuty, to je aktuální čas a na Evropě 2 pokračuje Večer na maximum. Maximum muziky.

0: 7 hodin 6 minut posloucháte Evropu 2 a večer na maximum.
1: Mám pro vás možná nejžádanější hotel světa současnosti. To nejžádanější berte v uvozovkách a to hotel vlastně ještě ve větších uvozovkách, protože ten pokoj se nedá koupit.
0: Jako pronajmout.
1: Jo. Je to speciální Pokémon pokoj.
0: Pokémon pokoj?
1: Pokémon pokoj.
0: V čem spočívá? A kde to je?
1: Na ostrově Hokkaido v Japonsku, vlastně u břehu jezera, stojí taková ta obrovská pokémoní koule. Jak z toho vždycky vypadly ty pokémoni?
0: Pokéball.
1: Pokéball. Já totiž jsem neviděl pokémony nikdy.
0: Ty jsi neviděl nikdy Pokémon?
1: Ne.
0: Ty jsi
1: ne.
0: Blázen.
1: Vím, co je Pikachu.
0: Kdo je Pikachu?
1: Jo. Kdo je Pikachu, to vím, tam mě často posílali do Pikachu, tak to jsem jako tušil, ale teď samozřejmě do toho trošku pronikám a na ostrově Hokkaido v Japonsku je ta obrovská koule, ten Pokéball. Mm-hmm. Pokéball? Pokéball?
0: Pokéball.
1: Pokéball.
0: Si myslím.
1: No, má zhruba 3 metry v průměru a existuje jedna aplikace, která se jmenuje Pokémon Sleep. Znáš to?
0: Ne.
1: V tom jedeš trošku?
0: Ne.
1: No a na základě té aplikace můžeš vyhrát nocování v tomhletom hotelu. A je o to abnormální, ale abnormální zájem.
0: V tom pokoji, jenom v tom pokoji.
1: No jasně, teď ještě navíc je to vlastně prosklený. Když si ten pokéball představíš, tak on nahoře je takový červený a dole je normálně prosklený. Takže ty tam máš prostě postel,
0: no, ale nějaký
1: takový ministoleče.
0: Ty jsi říkal, že to nejde pronajmout, protože je o to tak velký zájem.
1: Ne, on to vlastně není hotelový pokoj v tom pravém slova smyslu, protože se to nedá koupit za žádný peníze. Dostaneš se tam jenom přes tu aplikaci.
0: Jo, takhle.
1: Což je nějaká prostě gamesa.
0: Aha.
1: No, jenom přes tu aplikaci. Kdyby se to dalo koupit, tak vem si, že ta cena, ta vyšplhá extrémně, ale extrémně vysoko.
0: Stejně jako ti lidi, kteří jedou ty Pokémony, jsou v úvozovkách trošku blázni, protože shodou okolností dneska vyšla nějaká speciální edice těch krabiček, kde jsou kartičky Pokémonových, boxy prostě.
1: No.
0: 30 let. A já jsem byl dneska u Barbara, kluci to tam probírali, koupili si je taky kluci, jeden stál okolo 2000 korun.
1: Nekecej.
0: Ten balíček.
1: A kolik je kluků mimochodem?
0: Asi 30.
1: No takže dospělí lidi.
0: No jistě, no jistě. Ale začalo se to prodávat dneska, tady na Flóře. Byly obrovský fronty ráno, aby si to lidi chtěli koupit.
1: No.
0: No a ve 2 odpoledne už bylo vyprodáno, nebylo tam nic.
1: No a, teď...
0: a navíc bylo omezení, že jeden člověk si koupil jeden box.
1: Jo.
0: Nemohl si skoupit víc.
1: To je jako když je mlíko v akci, tak si můžeš koupit maximálně 12 mlík.
0: Jo.
1: Tak tady prostě si mohl koupit jenom jeden balíček.
0: Každý má jiné záliby. Někdo Pokémony, někdo sbírá mlíka.
1: Ježiš, slevněný mlíko, to je taková pecka.

0: To jsme probírali spolu, kdo to zpívá?
1: Petr Kolář.
0: Petr Kolář, tyjo. Petr Kolář zpívá Pokémony. Necháme to?
1: Asi ne, dobrý.

0: Co na to říkáš? Lenny, Annabel dohromady. Perfect Girls.
1: Slyšel jsem to poprvé, je to ostrý, kytary jedou na plný kotel. Dobrý. Těším se na zítřejší večer. Já si myslím, že my v České republice zítřejší večer přejmenujeme na Vítěznou sobotu.
0: Jo, já vím.
1: Budeme... Zítra hraje česká fotbalová reprezentace ve Španělsku proti španělskému národnímu týmu.
0: Tak to spíš.
1: Ne, no ne, naopak. To bude zítra překvapení. Porazíme mistry světa. Porazíme je.
0: A pak vypneme PlayStation.
1: Ne, já jsem fakt strašně pozitivní.
0: Ale je pravda.
1: Teď máme španělskýho trenéra.
0: Nepočkej, já byl vážně skeptický a musím teda říct, že nový španělský trenér, pan Santi Denia, dobrý, fakt dobrý, jako dal tomu úplně jiný nádech.
1: Kdo jiný by měl znát recept na španělský tým než španělský trenér?
0: Jasně.
1: To prostě budou zítra padat góly. Já vím, Španělsko už 40 zápasů v řadě neprohrálo. Ale každá série jednou končí.
0: No počkej, jsou to mistři světa.
1: Každá série jednou končí. Zítra to bude. Ole! Vayamos, compañeros! España, dostanete! Sak na ryby, pytel na ryky.
0: On se zblázdil. Co jsi říkal?
1: Ole! Pasta!
0: Vytahy do toho hokej.

0: pasta. Marquez, vayamos compañeros. Pozvánka na zítřejší fotbalový zápas Česko-Španělsko. Panečku to bude.
1: Za chvilku další song na přání, ale ještě předtím bych potřeboval splnit jednu sázku, kterou jsem uzavřel včera. Já jsem byl včera ve Ždáře nad Sázavou, moderoval jsem pro děti.
0: Zase si se vsadil o prachy?
1: Nevsadil jsem se o prachy.
0: Ty jsi prohrál barák.
1: Ne. Přišel za mnou jeden kluk a udělal, teď je to trend podle mě, za kolik lajků uděláš něco.
0: Jo, já to viděl, že někdo se vsadil o lajky a vsadil se o iPhone, o telefon.
1: No tak to mě naštěstí nepotkalo. Přišel za mnou Honza Klimeš, já ho tady mám na Instagramu, a říkal, nebo já ti to můžu pustit, co říkal.
0: Tak čekej, no pojď.
1: On natočil video a dal ho na Instagram, pouštím.
2: Ano? Za kolik lajků mě pozdravíš v rádiu a natočíš tam a dáš to na Instagram a označíš mě tam?
3: Za 500.
2: Dobře, díky.
1: Asi jsem dal málo, 500 lajků,
0: to jo.
1: Protože on to splnil a proto teďka natáčíme video, kdy ho musím pozdravit v rádiu, Honzu
0: Klimeše
1: a...
0: To jsem mu to dal fakt zadarmo.
1: Že jo?
0: Mám pocit, že ten telefon byl za 30 tisíc lajků, jenom abys věděl.
1: No dobře, ale tak byl to malý nebo mladý chlapec.
0: Sympaťák.
1: Typl bych pátou třídu, tak jsem si říkal, pátá třída, 500 lajků, to bude jako rovný. No.
0: Tak... Takže Honza Klimeš měl tam těch 500 lajků.
1: Má 500 lajků na TikToku teda, na TikToku.
0: Vidíš.
1: Na TikToku. No tak plníme sázku a zdravíme a k tomu můžeme něco zahrát, no.
0: No můžeme zahrát cokoliv budeme chtít. 257-408-88. Pojďte nám brnknout. Víš, to by bylo super, kdyby se dovolal přímo Honza. To by bylo fajn.
1: Nemám na něho číslo, že bychom mu zavolali, no.
0: Schválně.
1: Ale, počkej, ale to už by za 500 lajků bylo moc. Ještě telefon do rádia, to už ne.
0: Halo, Honzo, seš to ty?
1: Brian. Dobrý den.
4: Brian, já jsem Lukáš. Halo.
0: Lukáš, ahoj.
1: Povídej.
4: A mohl bych vás poprosit o jeden takovej song.
0: No zkus, když to bude v rámci nějakých mantinelů, tak uděláme všechno pro to, aby to vyšlo.
4: Tak já bych poprosil o... Třeba... Neříkej, co máte stát od Evy Farmy.
1: To máme, to zahrajeme. A chceš někoho pozdravit?
4: No, já bych chtěla pozdravit tady Pavla Kepiča. To je můj kamarád s fotbalem.
0: To jeho příjmení se na chvilku vyděsilo.
4: Tak jo.
1: To mi připomíná švédskou sestavu trošku.
0: Ahoj, měj se moc hezky. Pozdravujeme. Čau. Čau.
4: Ahoj.

0: že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
1: Mámu je třeba vytáčet denně.
0: Ale já jsem zase vytočená.
1: Říká Tomáš Zástěra.
0: Ano, synáčku.
2: Nazdar.
0: Ahoj.
1: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
0: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bej.
1: A vy jste vždycky u toho.
0: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
1: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
0: A dnes a přijeď, hele.
2: Jo.
0: Nazdar.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
1: Zpátky k muzice.

0: Zítra to byl Bere u nás na Evropě 2.
1: No a kdo to bere na 257-400-888? Kdo bude vyběret?
0: Už to beru? Haló, Evropa 2?
2: Ahoj, tady Klára.
0: Ahoj, Klárko. Tak skoro půl osmí, jak se máš?
2: Nic moc, jedu v
0: zástupy po D1. Ježiš, kde? Pojďme do první
1: skladu. Já vím. Před Brnem od Prahy.
2: Ne,
0: Šmejkalka.
2: Od Prahy, ale od Velkých Popovic, směr Mirošovice.
0: Šmejkalka.
1: Ten most,
2: jo,
1: tak se
2: jo,
1: opravuje,
2: jo,
1: že?
2: Ten most. Ano, ano.
0: Ježiš, to je přesně peklo. Tak. Já to taky jel teďka. Já nevím, co se tam zase děje.
1: Co se děje? Opravuje se most? Co by se dělo?
0: Právě
1: se a ještě rok se to bude dít.
0: Ty vole.
1: No nevadí.
0: Pardon.
1: Co ti zahrajeme do kolony?
2: Jestli by to šlo, tak písničku Boží plán. Myslím, že Martina Partlova a Refiu. Nevím, říkám správně.
1: To se bojím, že v archivu nebudeme mít, člověče.
2: A tak nějakou... A nebo od Martiny Partlovy.
1: Dobře, Martinu určitě máme, tak vybereme Martinu. A chceš teda pozdravit, někomu vyřídit, že přijedeš později?
2: To asi ne, oni stejně neposlouchají, ale asi všem řidičům, kteří taky stojí tady před náma, dálnici a za náma.
1: No,
2: takže šťastnou cestu domů.
0: Do té zácpy jsem chtěl zahrát chvilku Bolím, ale pak jsem si říkal, si to udělám sama. To taky se vlastně do zácpy hodí.
2: Tak díky
1: šťastnou
2: moc.
1: Cestu.
0: Ahoj, děkujeme, čau.
2: Taky díky, ahoj. Večer na maximum.

0: Martina Pártlová, si to udělám sama. Píseň, kterou jsme příznačně hráli do kolony na D1, možná, že to je v obou směrech, kolem mostu Šmejkalka, to znamená Velký Popovice ve směru Praha-Brno a opačně potom je to většinou třeba od 24. kilometru přes most Šmejkalka.
1: Ne, já se dívám, že z Brna do Prahy je to dobrý Šmejkalka průjezdná.
0: Čili jenom z Prahy, ven, do Brna. Tak tam zdravíme. A vlastně Si to udělám sama, jsme hráli proto, že kolikrát je rychlejší, že bychom si to snad postavili sami, nebo já nevím.
1: No pozor, pozor, od zítřka další novinka na dálnici D1, konkrétně na té opravované křižovatce s D2 v Brně.
0: To je ale mega stavba. No. Několikrát jsem tam jel, je to vlastně u brněnský IKEA?
1: Jo, je tam IKEA, Olympia a tady ty, tady ty velké obchodní centra. No a zítra silničáři uzavřou nájezd z dálnice D2 směrem na Ostravu. Takže z Bratislavy, kdyby si chtěl jet směr Olomouc.
0: To já jezdím od babičky, vždycky Břeslav, najedu na D2, no. Potom to valím dál.
1: Ano.
0: A vlastně před Brnem odbočuješ jako nejdřív na Ostravu a potom je tam odbočka na Prahu.
1: Tak na Prahu se dostaneš, ale kdyby si chtěl jet do Ostravy, tak ne. Musíš to objet. Prostě ta rampa z D2 na D1 se zítra zavře. A bude to do 28. listopadu. No. Ne, za mě jako vlastně dobrý řešení, radši to zavřeme, ať tam na tu D1 nikdo nejezdí a nebudou kolony.
0: Přesně, ježíš, proč nás to nenapadlo dřív? No jo. 18 až 20.

0: Hezký páteční večer přeje Evropa 2. A pokud si ho chcete ještě opepřit nějakou oblíbenou písničkou, jsme tady pro vás.
1: Navíc je to last call, první říjnový večer na maximum, i když už je druhýho. A k tomu poslední píseň na přání. A v rámci ní, halo Evropa 2? Halo?
2: Tady David.
1: Je, Davide, tak ty to uzavíráš tento týden, ahoj.
0: Nazdar.
2: Čau.
0: Jak se daří?
2: Jo, dobrý, super, ale je to teda těžký se sem dovolat.
0: No jo, to mi povídej, no. Tak povídej, co zahrajem.
2: Jestli to máte od Dary Bangaranga.
1: No jasně.
0: Ano.
1: Jsi změnil styl, jo? Dneska to není Sara Perke Ti Amo.
2: Ne, a to je taky disco.
1: Ne, dobrý, to je skvělá volba.
0: Pro koho to bude?
2: Tak dáme pro všechny posluchači, co jsou teďka za volantem, no, a pro vás do studia.
0: No, děkujeme.
1: Taky pro tebe užij hezký slunečný víkend. Čau.
2: Díky, čau, čau.
0: Ahoj.
3: Večer na maximum.

0: Angaranga, Dara, to je závěr Večera na maximum, teda skoro, skoro.
1: Ano, ano, před námi ještě poslední bod. Dnes naposledy v tomto týdnu Petr Švancara.
0: Ano, den smíchu, to je to, co dneska slavíme.
1: A Švanci je usměvavý chlapec, tak nám k tomu asi něco poví.
0: Ano, předtím pozvánka na to, na co o víkendu můžete do kina. Evropa 2.
2: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
3: Let's fucking go.
4: Satirická komedie Digger míří na publikum, které ocení nejen hvězdné obsazení, ale i výrazné charaktery a neobvyklou atmosféru. Vedle Toma Cruise se v něm objeví Riz Ahmed, John Goodman a Sandra Hiller. A to celé podepisuje mexický režisér Alejandro González Iñárritu.
5: Mr. President, we're utterly unprotected against a disaster of this magnitude.
6: What's our worst case scenario?
5: $18 trillion, sir.
4: Do světa tak posílá další ze svých sebevědomých kousků, v němž dal Cruiseovi příležitost ukázat se ve výrazně komediálnější a výstřednější poloze. Cruise ve filmu stvární Digra Rockwella, výstředního a nesmírně mocného ropného magnáta, jehož společnost způsobí ekologickou katastrofu gigantických rozměrů. Jejím středobodem je obří ledovec v Grónsku jménem Judy. Jehož pohyb začne ohrožovat celý svět a může dokonce přispět k rozpoutání jaderného konfliktu.
7: Is that all the bad fucking news?
8: Oh, there's the nuclear waste too.
4: Prezident USA z nastalé situace zrovna dvakrát nadšený není a na Digra naloží náročný, ale celkem logický úkol. Napravit, co spáchal.
9: We're gonna save the world.
4: A to je pro Digra určitě zajímavá výzva. Rozhodne se totiž dokázat, že právě on je člověkem, který lidstvo zachrání před problémem, jenž sám pomohl vytvořit.
10: Bang, bang, bang.
4: Jedním z poněkud šílených řešení má být dokonce odpálení rakety na ledovec. Digger je směsí politické satiry, katastrofického dramatu, thrilleru a hereckého koncertu Cruise, který tak právem může doufat ve svého prvního hereckého Oscara. Digger je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
11: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den. Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.

0: Žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Večer na Maximum, Evropa 2, je to tady. První říjnové vysílání, i když už je druhého. Včera byla hitparáda, jsme tu dnes.
2: Já vás taky všichni zdravím tady švanci, když on mě neumí představit.
3: Správně, dobře si se
1: švanci, zkušel jsi mi do řeči.
3: 2. října dneska slavíme světový den smíchu. Úsměvu.
2: Tak to je můj den. Já prostě se strašně rád směju. Všemu.
3: A všem.
2: A všem. A i sobě. Já někdy se směju, že jako o mně se tak nějak jako trošku, jako já nevím, říká nebo vypráví, že nejsem úplně chytrý člověk. Kdo mě zná blízko, jako vy dva, tak víte, že to tak
1: je,
2: není.
1: Je to pravda. Tak není pravda. Že jsi veselá kopa, která si umí udělat srandu sama ze sebe.
2: Kdo si neumí udělat srandu sám ze sebe, tak by vůbec neměl jako dělat srandu.
1: Teď jsem někde čet, že největší štěstí v životě je se smát a mít radost ze všeho, jako malý dítě, jako mimčo, třeba dvouletý, tříletý, víš, který nevnímá takový ty nejance, co si kdo mezi sebou říká, ale má takovou tu čistou radost ze života, že to je největší životní štěstí si tohle udržet.
2: Je to samozřejmě někdy složitý, lidi mají zdravotní, finanční, možná rodinný, vztahový problémy, to chápu, ale já kolikrát mám kamarády, který vím, že jsou úplně v pohodě a prostě furt jsou nějaký negativní a furt jsou naštvaní, takže pak mám problém s těma lidma vůbec někde jako chvilku být.
1: Ok, no tak řekni nějaký frk v rámci Mezinárodního dne smíchu.
2: Šli dva a prostřední spadl.
1: Že já to blbec říkal.
0: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2.
1: Žádný švanci za námi, večer na Maximum pro tento týden končí.
3: Díky, že jste byli s námi, užijte si hezký víkend a těšíme se zase v pondělí od 6 na Evropě 2.
1: Ahoj.

Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos měsíc na váš maturák. Přesněte se soutěže o maturák. Podrobnosti na webu Evropy 2. Děkuji za pozornost.

0: Evropa 9. Ahoj, Czech Republic, this is Samo Haber on Evropa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Evropa 2.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Karátské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
0: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
1: Umírám, celý se klepu a

0: maximum nový muziky. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330 Čestlice.

0: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
1: Kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, prostě tam budete čekat.
2: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
3: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Ty jsi to uvedl, dobře.
2: Přečíst to podle mě dokážu.
4: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
5: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
6: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
4: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
7: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
0: Evropa 2, kde to stojí?
8: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
7: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
0: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

novinky Evropy 2. Kygo a Dan Timinsky. Tvoje nová muzika.

Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos měsíc na váš maturák. Přesněte se soutěže o maturák. Podrobnosti na webu Evropy 2. Děkuji za pozornost.

0: tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
1: Jo! Ale nedělej, já už mám slabší srdce, já můžu mít infarkt.
0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: Ani ne.
1: Nebo ještě dál.
3: Tady jsou Solci, volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvý.

už dneska večer. Rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos měsíc na váš maturák. Přesněte se soutěže o maturák v rovnosti na webu Evropy 2. Děkuji za pozornost.